vás z boxin, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do křtin, štěstíčko zahalí. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu. Yeah.

0: si ostan hlinitý.
1: Já si ostan hlinitý.
2: Setkáme-li se s poruchou,
0: dojdeme k cíli porukou.
2: Setkáme-li se s bahnem,
0: okamžitě zahnem.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Spinkej můj malý, noc už ti balí sen. Na víčkách, po špičkách blíží

Máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu. Mami,

0: Ptačí volanté. Štístko?
1: Ano, Mírku.
0: Máš nové Kanady?
1: Ano, mám.
0: To jsou ale moc pěkné Kanady.
1: Ano.
2: Štístko?
1: Ano, bojlere.

0: tučos vevera klepne polínkem.
1: Jsou veselé mysli, každý má výlet rád. Každému z těch hochů je 65.

čvrtání, to jsou asi vachtaní. Vedle s tichou rozkoší, tam si hroši lenoší, lvi a taky tygříci, nemohou mi odříci podívanou krmení.

0: těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chod se kije.
1: Vzhledem dobré duši její.

místo pro dva, prosím, jedno místo pro dva. Jen si sedněte. Jak vidíte, kavalíři ještě nevymřeli. Vážení cestující, jestli jsme všichni, tak můžeme vyrazit. A pozor,

s klidem rychle zasedni. V zápětí fistulí zavolám mě k tobě.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Přes

na stará kolena. Mám 88 dní, na oběh jediný. Pomaličku se otáčí

mi krátery posetou. Jsem jako měsíc sluneční, přesto jsem planetou. Mám 88 dní,

Sandra. Yeah. Esta mi hermosa.

se spontánně na náměstí v fontáně. Koná se tam představení, které nikde jinde není. Hraje tam psí divadlo, na to teda divadlo. Osoby a obsazení. Pudl. Šlechtic, který zpudl. Pokr. Hráč, co hraje pokr. Fousek. Má tam vtipný kousek. Čokl. Rytíř, který zmokl.

další účinkující. Mávroli samý škr. Rek. Tomu zbyl jen štěk. Teriér. Navrh interiér. Naš

0: Šudikuk Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudykuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Ráno s Juniorem.
1: Všechny roky uplynuly, záclony jsou zatažený, začíná se zas od nuly.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj všichni zvídavci, máme tu další zvědavé okénko. Tak šup sem s novou zajímavostí. Globální klimatická změna, tedy ta průměrná a dlouhodobá, je samozřejmě jev přirozený, ale změny, ke kterým dochází v posledních letech, už zas tak přirozené nejsou. Posledních 150 let se průměrná teplota Země zvyšuje daleko rychleji, než vědci očekávali. Mnoho z těch nejteplejších zaznamenaných let se odehrálo v posledních 20 letech. Určitě k tomu výrazně přispívá činnost člověka, spalujeme fosilní paliva a do ovzduší se vypouští skleníkové plyny. Naši planetu tak postupně měníme ve skleník. Pokud jste někdy byli v zahradním skleníku, tak asi víte, že trávit tam delší čas není žádný med. Teplejší klima na Zemi má negativní vliv nejen na zdraví rostlin a zvířat, ale samozřejmě i na to naše. To, že je znát každý stupeň oteplení, už asi taky z předchozích zvídavců víte. Za posledních 100 let došlo ke zvýšení globální průměrné teploty o 0,7 stupňů. Může se zdát, že to nic není, ale bohužel je. V souvislosti s klimatickou změnou se pohybují ledovce a tají. Stoupá hladina oceánů, rozšiřují se pouště, častěji je sucho, mění se podnebné pásy a krajiny a jsme zase zpět u zdraví všech na planetě. Určitě jste si všimli, že i tady ve střední Evropě, kde žijeme my Češi, přibývá období sucha, ubývá sněhu a příroda má problém doplnit při jarním tání podzemní zásoby vody. Možná vám vrtá hlavou, jak je možné, že už necelý stupeň oteplení zapříčiní tání a pohyb ledovců. Klimatická změna přináší hodně energie, která je třeba k ohřátí vody. 93% nadbytečného tepla je navíc uloženo v oceánech. Ty ho zkrátka vstřebávají a oteplují se. To pak ovlivní tání pevninských ledovců a stoupání hladiny oceánů a moří. Hladina stoupá a dochází například k erozi pobřeží, k záplavám, přívalovým srážkám a taky ke znečištění pitné vody. Velké ohrožení to znamená i pro přímořské oblasti a jejich obyvatele. Například obyvatelé nízkopoložených ostrovů v Karibském moři a Indickém a Tichém oceánu by se už při zvýšení hladiny o 0,5 metru byli nuceni vystěhovat. Jde o více než 1 000 000 lidí a představte si, že nejrychleji se otepluje Arktida. Dvakrát rychleji než zbytek planety. Podle odhadů bude možná na konci století tahle oblast už úplně bez ledu. A co lední medvědi? Momentálně mají kratší čas na lovení a delší období hladu. Jak vidíte, vše se vším souvisí. Nemůžeme si říkat, že ani ne jeden stupeň nic není a nám ve střední Evropě můžou být ledovce ukradené. Vše ovlivní celou planetu. Proto je dobře, že už celosvětově dochází k opatřením, která mají planetě odlehčit a katastrofické scénáře zastavit nebo zpomalit. Nebuďte smutní, důležité je, že vám to celé není jedno a když můžete, tak svou troškou pomůžete. A ještě jednu věc vám nesmím zapomenout říct, moji zvídavci. Tento díl byl připraven ve spolupráci se školním vzdělávacím programem Recyklohraní. Díky informacím od nich už víme, jak to stáním a pohyby ledovců v souvislosti s klimatickou změnou vlastně je. Holky a kluci, pokud chcete o tom, co vše ovlivňuje tání ledovců v důsledku klimatické změny, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu Můj rozhlas.

Děvčátko se sirkami. Byla krutá zima. Sněžilo a smrákalo se v tmavý večer. Byl to také poslední večer v roce, silvestrovský večer. A v té zimě a v té tmě chodilo po ulici chudé děvčátko, prostovlasé a bosé. Sice když odcházelo z domova, mělo na nohou pantofle, ale byly mu málo platné. Byly velké, nosila je naposledy jeho maminka, tak velikánské byly. A když děvčátko pospíchalo přes ulici, kterou se tryskem hnali mimo ně dva vozy, ztratilo je. Jeden pantofel již nenašlo, s druhým utekl jakýsi chlapec, pokřikuje, že se mu hodí za kolébku, až bude mít jednou děti. A tak děvčátko chodilo po ulici bosé, s nožkama s červenalýma a promodralýma zimou. V staré zástěrce mělo hromádku sirek. Jeden z vazeček drželo v ruce. Nikdo si za celý den nic od ní nekoupil. Nikdo jí nedal jediný haléř. Chodila ulicemi hladová a promrzlá. Vypadala chuděrka velmi zakřiknutě. Sněhové vločky jí padaly na dlouhé zlatavé vlásky, jež se jí na šíji krásně vlnily, ale děvčátko nemyslelo vůbec na to, jak je hezké. Ze všech oken zářilo světlo a až na ulici překrásně voněla husí pečeně. Vždyť byl silvestrovský večer. Na to teď děvčátko myslelo. V zákoutí dvou domů, z nichž jeden vyčníval do ulice o kousek víc než druhý, se děvčátko schoulilo. Stáhlo nohy pod sebe, ale přesto mrzlo ještě víc než dříve. Domů se však neodvažovalo, vždyť neprodalo ani jedinou sirku a neutržilo jediný haléř. Tatínek by jí nabil a doma je také zima. Mají sotva střechu nad hlavou a vítr jim hvízdá světnicí, třeba že nejhorší škvíry ucpali slámou a hadry. Ručky měla mrazem téměř stuhlé. Ach, jak by bylo hezké zahřát si je nad sirkou, kdyby tak vytáhla jednu ze svazečku, rozškrtla ji o stěnu a zahřála si prsty. Vytáhla jednu, škrt. Jak zajiskřila, jak hoří. Hořela teplým, jasným plamenem, jako svíčička, když držela kolem ní ruku. Jaké to bylo podivuhodné světlo. Děvčátku se zdálo, že sedí u velkých železných kamen s lesklými mosaznými kuličkami a mosazným komínkem. Hořelo v nich překrásně a jak hřáli. Ach, děvčátko již natahovalo nožky, aby si je také ohřálo. V tom plamen zhasl. Kamna zmizela. Děvčátko sedělo na chodníku s ohárkem dohořelé sirky v ruce. Rozškrtlo novou, rozhořela se, svítila a jak její záře dopadala na zeď, zeď se stala průhlednou jako závoj. Děvčátko jí vidělo do světnice. Stál tam stůl prostřený zářivě bílým ubrusem a jemným porcelánem a na něm krásně voněla pečená husa nadívaná švestkami a jablky. A co bylo ještě nádhernější,
Husa vyskočila z mísy, kolébala se po podlaze s vidličkou a nožem v hřbetě a zamířila přímo k chuděrce děvčátku. V tom sirka zhasla a děvčátko vidělo zas jen masivní studenou zeď. Rozškrtlo další sirku. A pojednou se octlo pod překrásným vánočním stromkem. Byl ještě větší a ještě vyzdobenější než ten, který vidělo letos o Vánocích skleněnými dveřmi u bohatého kupce. Na jeho zelených větvích hořelo na tisíce svíček a zhlíželi odtamtud na děvčátko pestré ozdůbky, jako jsou ty, jež zdobí výkladní skříně. Děvčátko po nich natáhlo obě ruce. V tom sirka zhasla, vánoční světýlka však stoupala výš a výš. Děvčátko vidělo, jak jsou z nich jasné hvězdy na nebi. Jedna z nich teď padá a kreslí po obloze dlouhou ohnivou čáru. Někdo umírá, řeklo si děvčátko, neboť babička, jediný člověk, který k ní byl hodný, ale která již umřela, říkávala: když padá hvězda, odchází nějaká duše k Bohu. Děvčátko znovu rozškrtlo o zeď sirku. Zazářila a v její záři se mu objevila babička. Nesmírně jasná, zářící, přívětivá a předobrá. Babičko, zavolalo děvčátko, vezmi mě s sebou. Já vím, že zmizíš, až sirka dohoří. Zmizíš jako ta teplá kamna, jako ta krásná husí pečeně a jako ten nádherný vánoční stromek. A rychle rozškrtla všechny zbylé sirky ze svazečku. Chtěla si babičku podržet co nejdéle. A sirky vydávaly takovou záři, že bylo jasněji než za bílého dne. Ještě nikdy nebyla babička tak hezká a tak velká. Vyzdvihla si děvčátko do náruče a letěli spolu v lesku a radosti vysoko, převysoko. Tam již nebyla ani zima, ani hlad, ani úzkost. Byli u Pána Boha. Ale v zákoutí u domu sedělo za mrazivého rána děvčátko s červenými tvářemi s úsměvem na rtech. A bylo mrtvé. Zmrzlo v poslední večer starého roku. Novoroční jitro se rozbřesklo nad mrtvolkou sedící tam se sirkami, jejichž jeden svazeček byl téměř vyškrtán. Chtěla se ohřát, říkali lidé, ale nikdo nevěděl, co krásného viděla a v jakém jasu odešla s babičkou do radostí nového roku.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Sza-la-la-la-la, když nemůže už on spát, může ve školce tancovat. Sza-la-la-la-li, sza-la-la-la-la, krok sem, krok tam, můžu tancovat. To jsem se lekl. Joni, proč jsi doma v posteli, když nám tu omdlí paní uklízečka? Holky a kluci, držte mi palce, musím hned paní uklízečce pomoct. Tak jo, tak jo, tak dám jí nohy nahoru, třeba na tuhle židli, jdu otevřít okno.
1: No to jsou vtipy, ale co tu děláš?
0: Promiňte, že jste se mě lekla, ale já nemůžu spát, tak tu blbnu, no já jsem ožoun, rožoun, tak tady trošku vyrušuju.
1: No to jsou mi tedy pořádky, já se tak lekla, že jsem sebou normálně plácla na zem. Děkuji ti za pomoc, ale ušoune, rušoune, to jsem nevěděla, že strašidýlka umí dávat první pomoc.
0: No, všechna strašidýlka asi ne, ale já jsem speciální rozhlasové strašidýlko z Ušounovy pohádkové školky a jsem moc rád, že jste poznala, že jsem strašidýlko. No my se totiž s Janou tady ve školce učíme spoustu důležitých věcí.
1: No to se mi na tobě moc líbí. Naučíš mě to taky?
0: Jasně! A holky a kluci, vy poproste maminku nebo tatínka nebo paní učitelku, aby na chvíli zahráli člověka, kterému není dobře. A zkuste mu dneska pomoct. Jo, to je váš úkol. Ušounův úkol.
1: Tak já jsem strašidýlko ušoune, rušoune připravená. Jakože mi není dobře.
0: Ano, ano, vidím, paní. Jste taková zelená. Tak si sedněte, sedněte. Tady nohy vám dáme nahoru trošičku. Napijte se vody a pro jistotu dostanete i mokrý hadr na čelo. Je to lepší?
1: No, mnohem lepší, ušoune.
0: No, a kdyby paní uklízečka omdlela jako poprvé, jako předtím, tak bych jí dal zase nohy nahoru a otevřel okno a kdyby se ještě neprobrala, dal bych jí mokrý hadr na čelo a malilinko bych ji poplácal po tváři.
1: A co kdyby to pořád nepomohlo?
0: Hlasitě bych promluvil, to taky někdy zabere, ale zkoušel bych to dál a dál a kdybyste se ještě za chvíli neprobrala, tak bych volal záchranku.
1: Číslo 155.
0: No přesně tak. Vy si, holky a kluci, pěkně vyzkoušejte pomoc na svých pomocnících a já vám k tomu pustím pěknou písničku. Bude od Jany, když tady není. Ušou.

0: a kluci, stále posloucháte moji, tedy Ušounovu pohádkovou školku. Jana ještě asi vyspává, prostě tady není. Tak ale tu máme paní uklízečku. Už uklízí a já jsem si říkal, že bych jí trošku pomohl, když už jsem je tak vylekal. Můžu, paní uklízečko, můžu vám pomoct?
1: No, Ušoune, pomoc rozhodně neodmítnu.
0: No, a my se aspoň pěkně protáhneme. Ušounovo cvičení.
1: Tak pozor, nejdřív pěkně zameteme.
0: No tak, jako kdybyste drželi v rukou násadu od koštěte, ruce máte před tělem, jednu o kousek výš a druhou zase níž a teď se vytáhněte celý na jednu stranu a vraťte se zpět, jako kdybyste tím koštětem opravdu zametali šup a šup a šup.
1: Pěkně pětkrát na jednu stranu a pětkrát na druhou, abychom to tady měli pěkně čisté.
0: Jo, a šup, a šup, a šup, a šup, a šup. Hlásím zameteno. A co teď?
1: No, teď vidím opravdu velký flek, který se jen tak neumije. Ten se musí vydrhnout kartáčem. A to? Musíme pěkně na kolena. Kartáč chytíme oběma rukama a jedeme rovně před sebe, co nejdál to jde, a zase zpátky k sobě. A ještě jednou od sebe a zpátky k sobě. A pořádně to vydrhneme.
0: Jo, to je celkem dřina. Šup a šup a šup a šup. A šup, a šup. Teda, a co teď?
1: No, už nám zbývá jen umýt okna.
0: Aha, dobře, ale to se teda bojím. To sám přeci na okno líst nemůžu.
1: Ale Ušoune, to je jako.
0: Jo, tak to jo, jako. Tady umeju okna raz, dva.
1: Vezmeme si jako hadr. A pořádně ho jako vyždímáme. Perfektní. A okna se nejlíp myjí krouživými pohyby. Tak tím hadrem děláme před sebou kroužky přesně jako bychom myli okna.
0: Jo, přesně jako bychom myli okna. A chvilku. Budeme ta okna mít i druhou rukou, abychom si ji procvičili. Jo, a šup, krouživými pohyby. Už máme okna umytá. Jo?
1: No, vida, a je to. Díky za pomoc, Plyšounku.
0: Já jsem Ušounek, Rušounek, no a trošku Plyšounek, to teda máte pravdu. No ale není zač, paní uklízečko, rád jsem vás poznal.
1: Já taky, tak ahoj, strašidýlko. Jestli nemohl usnout, tak po práci bude určitě spát jako štěně.
0: Jo, a co teď? Jana ještě tvrdě spí, nejde a nejde, přijde až za dlouho, ale mohli bychom si zatím dát pohádku. Ušounova pohádka.

0: Cíkorka usedla na větev, strom poslouchá její zpěv.
1: Tralala, tralala, kdo má křídla, tak ať létá, třeba až na kraj světa. Kdo umí zpívat, tak ať zpívá v každé době, proti smutku, proti zlobě.
0: Ten zpěv je veliký a Cíkorka je malá. A nikdo jí neporučí, aby nespívala.
1: Tralala, tralala,
0: Cíkorko.
1: Pst. Jú, holčička, kde se tady bereš?
0: Já tu bydlím a říkají mi Světlanka.
1: A proč mě okřikuješ?
0: Teď už nemůžeš zpívat.
1: Co bych nemohla? Tobě se můj zpěv nelíbí?
0: Líbí, jenže...
1: No tak vidíš. Mám dneska zrovna velikou radost. Vyletěla jsem totiž poprvé z hnízda a rovnou do světa. Já viděla věcí. Svět je prýma. Proto je mi do zpěvu. Tak proč bych se nezaspívala?
0: Teď už to nejde. Za chvilku přijde tma.
1: Kdože přijde?
0: Tma? Taková veliká černá paní.
1: Veliká černá paní? A jak je veliká? Jako tamhle ten komín?
0: Mnohem větší.
1: Jako tovární komín?
0: Kde pak? Ještě mnohem větší.
1: A co ta paní tma dělá?
0: Co by dělala? Tmu? Všechno kolem přikryje svým černým pláštěm a potom zavolá měsíc a hvězdy.
1: A kdy paní tma přijde?
0: Když zapadne sluníčko, vydá se na cestu. Jak se přibližuje, všechno kolem začne šednout a postupně černat.
1: A to už nikdy nebude světlo.
0: Ale jdi ty hloupoučka. Světlo je ve dne a paní tma přichází v noci. Den a noc se střídají pořád do kolečka. Den a noc a den a noc a zase den a noc.
1: No. To jsme jako na kolotoči. A je ta paní tma zlá?
0: Tma není zlá, ale protože je černá, schová i věci, které se mi nelíbí.
1: Jaké věci?
0: No, třeba nepořádek, nebo zloděje, nebo i šelmy, které v noci loví ptáčky, jako si ty.
1: Aha, tak proto nesmím zpívat. Abych se neprozradila, viď?
0: Ano, pěkně se zavrtej do svého peří, schovej se mezi listy stromu, zavři oči a spí.
1: Ty tu budeš se mnou?
0: Kde pak? Já půjdu spát domů, do své postýlky. S tebou tu bude paní tma, měsíc a hvězdy.
1: Měsíc a hvězdy? Co to je?
0: To jsou planety jako naše země, na které bydlíme, víš, Cíkorko?
1: A jak žijí?
0: Já vlastně nevím. Museli bychom se zeptat tmy. Chceš?
1: Chci. Ale nenechávej mě tady. Bylo by mi smutno. Mohla bych spát na okně tvého pokoje. Skrčila bych se v růžku, ani bych nedutala. Já jsem ještě nikdy sama v noci nebyla. Spala jsem vždycky u maminky, schoulená pod jejími křídly.
0: Tak poleď, Cíkorko. Já utíkám taky. Cíkorko, jsi tu?
1: Jsem a moc se bojím. Ty se paní tmy nebojíš, Světlanko?
0: Vlastně taky trochu.
1: Psst, něco slyším.
2: Pět zlodějů kráčí tmou. A co vidí? Ukradnou. Tma jak v pytli houká síc. Zloděj volá na zloděje. Sakramento, co se děje, vždyť nevidím vůbec nic. Dopadlo to dojemně, ukradli se vzájemně.
0: Paní tma přichází.
2: Tak, teď přikryjeme stromy, trávu.
0: Paní tmo.
2: Kdo mě volá? Nezdržovat. Mám před sebou moc práce.
0: Chci se vás jenom na něco zeptat.
2: A kdo jsi?
0: Říkají mi Světlana.
2: Světlana? S tebou já se kamarádit nebudu.
3: Určitě si příbuzná mého největšího nepřítele, Světla.
0: Ale kde pak? Já jsem jen obyčejná holčička. To je legrační. Vy se mě bojíte.
3: Trochu. Tvé jméno mě pěkně vystrašilo.
0: Já se vás taky malinko bojím. Víte co? Přestaneme se bát a radši si spolu popovídáme.
3: Ne, mám práci. Moc práce. Až přikryju celý dvůr, sezobu všechny ptáčky, schovám stromy, trávu a kytky. Pak si můžeme popovídat. Platí?
0: Tak dobře. Sikorko, spíš?
1: Ještě ne. Přemýšlím o paní tmě. Povídej mi o ní něco, Světlanko.
0: Tak poslouchej. Setmělo se a najednou stromy a tráva se přikryly tmou. Tma na zahrádce se zobala sýkorky a vrabce. Venku už je tma. Dům zarámoval světlo do okna. Sahám do tmy jako do kapsy. V ulici štěkají psy.

0: Nevidím vůbec nic. To nikdo ze zvířátek ve tmě nevidí?
1: Ale vidí. Některá zvířata vidí ve tmě líp než ve dne.
0: A která?
1: Třeba sovy. Nebo kočky. Jen se pořádně podívej. Jako lampičky ze tmy svítí oči kočičky.
0: A lidi? Jak vidí v noci lidi?
1: Musí mít světlo. Baterku nebo lampičku, nebo aspoň docela malinkatý plamínek ohně. Schválně rozsvítím. Podívej. Pod lampou loužička světla se rozlila tmou. Už se tmy nebojím. Však ji zaženu, rozsvítím v pokoji. Tma se lekla světla, hned se rozutekla.
0: A co vrána?
1: Ta je do tmy zachumlaná.
0: A stromy?
1: Ze stromu vítr na zem střásá tmu.
0: Tma je vlastně taková legrační kouzelnice. Už se jí bojím úplně maličko. A za chvilku se asi přestanu bát úplně.
1: To je dobře. Víš co, Sýkorko? Budeme se teď spolu dívat skrz tmu na zázračnou noční oblohu.
2: Světlano, halo, kde jsi? Hledám tě já, mocná čarodějka, paní tma tmoucí. Chtěla jsi zpovídat?
1: Tady Sýkorka chtěla něco vysvětlit.
2: Vida, jedna uličnice se nám zatoulala. Jak to, že ještě nespíš, Sýkorko?
0: Já budu spát, jenom jsem nevěděla, jestli mi neublížíte. Do dneška jsem vás vůbec neznala.
2: Jsem kouzelná čarodějka. Barvím všechno na černo, ale hodným lidem a zvířátkům neublížím ani zamák.
0: A co měsíc? A hvězdy?
2: Ty mi pomáhají. Když zahalím všechno do svého černého pláště, měsíc a hvězdy se rozzáří svou zlatou barvou, aby i noc byla veselější.
0: Hvězdy a měsíc jsou hodné?
2: Proč by nebyly? Vždyť nám svítá pro radost.
1: A kde jsou ve dne?
2: Země je kulatá jako jablko. Když ho rozpůlíš a pak dáš zase obě půlky k sobě, vidíš horní a dolní polovinu jablka. Tak je to i se zemí. Když vládnu na horní polovině já s měsícem a hvězdami, je noc. Na dolní polovině panuje slunce, světlo a je tam den. Potom je to zase obráceně, to proto, že se země točí pořád dokola.
1: A to vy vůbec neodpočíváte.
2: Kdepak? Na to není čas. Chvíli dělám noc na jedné a hned zas na druhé polovině země koule. Kdybych odpočívala, nastal by pěkný zmatek. Vždyť by se děti ani nevyspaly.
0: Není hvězdám na obloze smutno, když se jen tak dívají dolů?
2: Vůbec ne. Mají taky moc práce. Musí svítit a blikat, dávat pozor na družice, starat se, aby na obloze byl pořádek. A taky si hrají.
0: A na co?
2: Třeba na mrkanou.
1: Pánečku, a jak to dovedou? Jen se koukněte nahoru.
2: Vysoko nad námi cestují družice mezi hvězdami. Sotva večer hvězdy vstanou, už si hrají na mrkanou.
0: Už se mi chce z toho povídání docela spát.
2: Rychle na kutě. Obě dvě vás přikryju svým černým pláštěm a hvězdy vám zamrkají na dobrou noc.
1: A měsíc?
2: Ten vás bude hlídat.
0: A přijdete zítra zas, paní tmo?
2: Až se probudíte, bude světlo. Já vás navštívím zase večer. Dál nebe listuje noci a dni. Ráno se světlem rozední.

0: Je, ahoj holky, ahoj kluci. Vítejte v Ušounově pohádkové školce, kde její hlavní hrdina Ušoun spinká jako chrupkající miminko. Ušounku, Ušounku.
1: Ano, ano. Podlaha už je čistá.
0: Ušounku, co pak se ti to zdá? Vstávej.
1: Ahoj, Jani, ty už jsi tady? Ahoj, holky, ahoj, kluci, já asi trošičku zaspal.
0: No a to pořádně, Ušounku.
1: Ale zase jsem v noci cvičil a taky jsem zachránil paní uklízečku.
0: Je, víte co, holky a kluci, poslechněte si písničku a já si tady zatím poslechnu, co se tu všechno dělo.
2: Ušounova písnička.

0: sme zpátky v mé, tedy ušou nově pohádkové školce. A Jana se nestačí divit, co se toto všechno mezi tím, co spala, dělo.
1: Jsem na ušounka moc pyšná. Moc mě potěšilo, že si věděl rady. A protože už je i pořádně vzhůru, mám tu pro vás všechny dnešní hádání.
0: Ušounova hádanka. Jsem připravený.
1: Dneska mám pro vás tři zvuky, které souvisejí s ušounovým nočním dobrodružstvím. Co pak slyšíte právě teď?

0: To víme, holky a kluci. Tak pozor, 3, 2, 1. Vysavač! Ten používá přece každá paní uklízečka.
1: No výborně, dobře. A co slyšíte teď?
0: Jo, to taky poznáme. Je to pozor, 3, 2, 1, sova. Sova je to noční pták, to houkala venku, když jsem nemohl spát.
1: No výborně, ty jsi šikulka a vy holky a kluci taky. No a teď tady mám poslední zvuk. Co pak tohle je?
0: Samozřejmě známe. To je 3, 2, 1 sanitka. No to by přijela pro paní uklízečku, kdybych tak skvěle nezasáhl. Sanitka neboli záchranka. Ta by ji totiž zachránila.
1: Ano, je to tak. Dobře si, holky a kluci, pamatujte, jak si už on poradil, kdybyste to náhodou někdy potřebovali.
0: Hlavně si, holky a kluci, pamatujte číslo 155. To je 1, 5 a 5. To je číslo, kterým voláte pana doktora pohotovost, když je třeba.
1: Pro pořádek si ještě zopakujme i číslo 150, kterým voláte hasiče, a 158, to je zase číslo na policii.
0: A kdyby vám v nějaké vážné chvíli všechna ta čísla vypadla z hlavy, tak volejte 112, to jsou 2, 1 a 2, protože to je číslo pro všechny, úplně všechny nouzové případy. To jsem to hezky řekl, co?
1: No nádherně. A teď si to pěkně zapište do hlaviček a my vám k tomu zapisování pustíme s Ušounem pěknou písničku.
0: Ušounova písnička.
2: Bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bah

0: chlapci, posloucháte mou, tedy Ušaunovu pohádkovou školku. Ta dneska začala už v noci, kdy jsem vyděsil paní uklízečku, která se mě lekla, protože jsem ve školce místo spaní dováděl a vyrušoval. Vždyť jsem Ušaun Rušaun.
1: Naštěstí Ušaun Rušaun věděl, jak postupovat, když se něco takového přihodí. Potom pomohl paní uklízečce ještě i s úklidem, takže jste si s ním pěkně zacvičili a tím pádem nám ve školce zbývá už jenom...
0: Už jen zpívání. No, klidně to řekni, Jani. My se nebudeme smát. Mně se taky kamarádi nesmějí, když řeknu, že si jdu trošku zastrašit. Ke mně prostě patří strašení a k tobě prostě patří tralalání. Ušaunovo zpívání.
1: Hele, Ušounku, víš, co ti musím říct? Že je mi trošku podezřelá ta tvoje chápavost.
0: Proč? Jak jako? Jak to, Jani, myslíš? Jako, že jsem někomu slíbil, že mu zaspíváš? No, to se klidně mohlo stát.
1: Aha, takže ke mně patří zpívání a to proto, že ty už si někomu slíbil, že mu zaspívám.
0: No, totiž i tak by se to dalo říct.
1: Tak povídej ty, Filuto. Doufám, že jsi neslíbil nějakou písničku, kterou ani neznám.
0: No, já si teda myslím, že ji znáš. Je to písnička Zelení hájové. Znáš ji?
1: No, znám.
0: No, tak super. Tak to bude mít paní uklízečka radost. Je to její nejoblíbenější písnička. A teď zrovna uklízí ve školce za lesem. A má už Radio Junior puštěné.
1: Aha, no tak milá paní uklízečko, moc vás s Ušounem zdravíme. A aby se vám lépe uklízelo, posíláme písničku.
0: No, já bych to zpívání radši nechal jenom na tobě, Jani. Víš proč? Protože přece jenom já bych paní uklízečku svým zpěvem mohl vylekat podruhé a ona by potom mohla žuchnout na zem stejně jako tady.
1: No, to máš pravdu, Ušoune. Tak já jdu zpívat.

teď dlouhý čas, neslyšel jsem ptáčka hlas, na obloze se ukázal smutný čas. Ale teď dlouhý čas, neslyšel jsem ptáčka hlas, na obloze se ukázal smutný čas. Dostal já jsem šáteček, v každém rohu kvíteček a uprostřed z rozmaríny pěkný věneček.

0: Teda Jani, to se ti teda úplně povedlo. Jo.
1: Dobrý den, tady Jana z Ušounovy pohádkové školky.
2: Dobrý den, tady Kadrnošková. No, Janičko, vy zpíváte jako holubička. To jste mě potěšila, ani nevíte jak. Já jsem ta paní uklízečka, co dneska se lekla Ušouna Rušouna. Já jsem si tu podlahu vytřenou normálně pobrečela, jak se mi to líbilo, abych ji snad znovu utřela. Tuhle písničku mě totiž učil můj tatínek, když jsem byla tak malá, jako ti vaši špunti ve školce. Tak moc ráda na ní vzpomínám. Děkuju, Janičko, moc, moc za tu písničku. A pozdravujte to vaše strašidýlko, co tak krásně vyrušuje.
0: Vidíš, Jani, vidíš, krásně vyrušuju. No, vůbec nejsem zlobivé, jsem především strašidýlko roztomilé a šikovné.
1: To rozhodně si. Paní Kadrnošková, my moc děkujeme, mějte se krásně a dobře, že jste zavolala.
0: Je, mějte se hezky, paní Kadrnošková. No, a tak. Já už mám pro holky a kluky další úkol, i když už dneska zkoušeli záchranou akci. Ale tohle je taky moc důležité.
1: No a já jsem jedno ucho.
0: Ušounův úkol. Kamarádi, slyšeli jste paní Kadrnoškovou, jak moc hezky vzpomíná na písničku, co měl rád její tatínek a že tu písničku je naučil?
1: Aha, jasně, já už vím, kam míříš.
0: No, přesně tak, přesně tak. Běžte za maminkou, nebo za tatínkem, nebo za babičkou, nebo za dědečkem. No, nechám to na vás, za kým půjdete.
1: Zeptejte se, kterou písničku mají nejraději.
0: Ano, a poproste, aby vás je naučili. Ale pozor, to ještě není všechno. Ne. Pokud vás naučí písničku, kterou jsme v Užoškolce ještě nespívali, tak nám ji pošlete. A my se ji s Janou naučíme taky.
1: A když nám půjde, naučíme ji i ostatní děti. Fakt super nápad, Ušounku.
0: Viď? Děkuji ti, Jano, za pochvalu. Ale to neznamená, kluci a holky, že vás dneska nepoprosíme o obrázky.
1: Dneska nám namalujte, jak si představujete paní uklízečku.
0: Klidně jí s uklízením může pomáhat roztomilé strašidýlko. Co vy na to?
1: No jasně, takže k tomu můžete namalovat i Ušouna Rušouna. A pokud jste se od nějakého člena rodiny naučili super písničku, kterou neznáme,
0: tak nám ji pošlete taky.
1: Stačí, když to rodiče nebo paní učitelka pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: A my potom někomu z vás pošleme za obrázek nebo písničku nebo za to obojí odměnu.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska pořádně zatancujeme.
0: Jo! Ušounova písnička k tanci.

Lach, lach, lach, lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a rašídu.

miluje nehezky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gonga, v sále se setmělo. Co to ale vidí, jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

Skočil ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala a

0: na lach, lach.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: Za Kozími horami a Beránčí roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka, leží rybník Brčálník.
1: Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
2: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
1: Každý všední den v odpoledním vysílání
2: na rádiu Junior.

0: Terezou Rašovou.
1: Expedice Sever dnes bude hodně mrazivá, ovšem opravdu krásná a úchvatná. Vypravíme se na největší ostrov na světě, na místo, kde je taky největší národní park na světě, na místo, kde můžete vidět ledovce, ledního medvěda, velryby, pižmoně i polární lišku a zažít půlnoční slunce. Vyrazíme do Grónska. Ještě než se tam vydáme, mám pro vás ale jedno překvapení. Už za chvíli.

0: Než se vrhneme na cestu do Grónska, mám na telefonu naše posluchače Michala a jeho syna Adama Popelářovi, kteří žijí přímo v Dánsku a teď jsou v Česku na dovolené. Poslouchali ranní restarty o Dánsku a napsali nám do Rádia Junior dokonce e-mail, že se jim to líbilo, což mě moc potěšilo, a tak jsem to využila a domluvila si s nimi telefonát. Michale, dobrý den, Adame, ahoj.
1: Ahoj.
2: Dobrý den.
0: Michale, tak jak dlouho už žijete v Dánsku a proč zrovna v téhle zemi?
2: V Dánsku žijeme 8 let a vlastně jsme se chtěli přestěhovat někam. Já jsem se chtěl přestěhovat za prací a v Dánsku proto, protože jsme Dánsko znali a chtěli jsme to prostě zkusit, než budou děti do školy, tak jsme se přestěhovali sem a jsme tady 8 let.
0: A co se vám na životě v Dánsku líbí a co naopak ne?
2: Na Dánsku se mi líbí obecně kvalita života, pak nastavení společnosti. Já si myslím, že to funguje jako velmi hezké, je to pohodlná země k žití a vlastně celkově ten přístup k životu je strašně příjemný. A že je tam fakt hezky, jakkoliv to může mít jako stinný nebo nějaký jako negativní stránky. A ty jsou, pokud bych měl říct, co se mi nelíbí, tak nelíbí se mi zima a tma od listopadu někdy do března a to je období, kdy velmi často přichází ke slovu hygge a všechny ty rituály, které jste zmiňovali tenhle týden.
0: Ano, to jsem si přesně říkala, to jsem si myslela, že asi jediné, co mě napadá jako nevýhoda, že tam je tma.
2: No, hygge je trochu způsob, jak přežít ty měsíce.
0: Mm. Adame, tobě je 10, chodíš do dánské školy, teď máš prázdniny. Tak jak dlouhé jsou vlastně v Dánsku letní prázdniny, kdy začínají a kdy končí a liší se to nějak oproti Česku?
1: No, liší, protože máme 6 týdnů prázdnin od konce června a končí na začátku srpnu.
0: Takže jsou kratší v Dánsku ty prázdniny.
1: Jsou kratší, ano.
0: Takže aspoň něco mají děti v Česku lepší.
1: Jo.
0: Michale, a jaké místo nebo místa byste doporučil našim posluchačům, aby určitě navštívili? Co se vám v Dánsku nejvíc líbí?
2: No, já bych určitě třeba přidal jedno místo k návštěvě Legolandu, protože tam určitě spousta Čechů jede, a to je Lego House, což je takový interaktivní jako hřiště od Lega, kde můžete strávit celý den a hrát si. Pak určitě si myslím, že stojí za to, když budou lidi v Koraně, tak se podívat do zábavního parku Báken, který je na severu Koraně, který je, myslím, jako mnohem lidovější než Tivoli, který je v centru. Je tam spousta atrakcí a je to opravdu jako na celý odpoledne klidně, kde si užijete prostě spoustu legrace a atrakcí. No a pak jakýkoliv muzeum je super v Dánsku. Jakýkoliv,
0: takže jsou hodně všechna muzea interaktivní?
2: Jsou všechna muzea interaktivní a většinou jsou prostě jako hodně zasazený do reality, takže. Mně se třeba líbilo muzeum, ve kterém je jediná vikingská loď pohřební zachovala na sever od Odense, kde si fakt dokážete představit, jak ty vikingové žili, protože to vidíte prostě ty věci a můžete si na ně klidně šáhnout.
0: Mm, to jsou skvělé tipy. No a které dánské jídlo vám nejvíc chutná?
2: Já mám takový netradiční tip. V Dánsku v každý pekárně, když přijdete, tak vám rozříznou jakoukoliv housku si vyberete, namažou jí máslem a dají vám na to plátek sýra. Tak já, když jsem nad tím přemýšlel, tak tohle je jedno z mých nejoblíbenějších asi dánských jídel. Je to strašně příjemný a jinak mám rád místní smerebrot s krevetama, vajíčkama a majonézou.
0: Ano, což je takový ten žitný chléb se semínky, ten smerebrot.
2: Žitný chléb, jako otevřený sendvič vlastně.
0: Mm. Adame, a tobě chutná co nejvíc z dánských jídel?
1: Mně chutná flöbele, to je takový ten indiáček, a potom pulsohorn. To je párková rolka, taková placatá.
0: Párková rolka, takže v podstatě jako takový párek v těstičku bych si to mohla představit?
1: Jo, dávají to třeba jako na každý petrolový stanici.
2: Na každý benzín se to prodává. To takový jednoduchý, je to jako párek v těstičku, česky asi. A pak říkal takový ten indiánek, jak jste zmiňovali. To je oblíbená pochutka.
0: A chutná ten indiánek stejně jako ten český indiánek, nebo je to trošku jiné přece jen?
1: Jako ten český jsem ještě neochutnal, ale myslím, že jo.
0: Mm-hmm.
2: Já můžu posoudit, je to podobný, ale vevnitř je, ono ta věc, co je vevnitř, tak je vlastně marshmallow směs.
0: Aha.
2: Takže je to takový jako víc lepkavý a mnohem víc jako cukrový.
0: Mm-hmm. Takže to není úplně stejné.
2: Není to úplně stejné, ale vypadá to podobně.
0: Ano. Adame, jak to vypadá v dánské škole? To mě hodně zajímá. Je pravda, že učitelům tam tykáš, nedostáváš tam známky a máte hodiny, kde si povídáte o tom, co koho případně trápí, nebo společně v těch hodinách třeba jenom odpočíváte, popíjete čaj a děláte si příjemnou atmosféru?
1: Jo, to je pravda, ale kromě toho čaje a takový věci, jinak to je pravda.
0: Mm-hmm. Čaj tam nepijete?
1: Ne, nepijeme.
0: Nepijete tam ten čaj během hodin a říkáte tomu teda, že to jsou ty hodiny empatie. Ono se to jmenuje Klassenstid, nebo tak nějak?
1: Ne, jako jo, ne, jo a ne, protože může to být Klassenstil, jak ty říkáš Klassenstid, anebo sociální učení, který je v každé škole.
0: A připadají ti tyhle hodiny teda jako k něčemu dobré, že třeba i ty si tam řešil
1: jo.
0: Sám nějaký problém?
1: Jo. Problém to bych neřekl.
2: Ale já si myslím, že se spíš povídáte hodně, viď?
1: Povídáme si o tom.
0: Povídáte si o tom. Mm-hmm. Jak vypadá tvoje běžné odpoledne během školního roku? Máš třeba po vyučování i nějaký kroužek, nebo máš vždycky volno?
1: Jako kroužek je skoro v každý dánské škole. A my ho nazýváme klubík. Potom já normálně, jak vyrazím z klubíku, tak jedu na kole nebo busem domů.
0: Mm, a pak už máš volno doma.
1: Jo, pak už mám volno a dělám si, co chci.
0: A v tom klubíku teda děláte co?
1: Děláme různý sporty, videohry a máme tam vlastní kantínu, kde tam můžeš vidět, jaký jídla budou, jako v Česku třeba. Jako v normální jídelně, ale tohle je jako v klubíku.
0: Takže vidíš třeba, co bude zítra k obědu?
2: Ne, oni v obědu ve škole nemají, ale to je jako něco jako družina česká.
0: Mm.
2: Že vlastně jako v každé škole nebo ve většině škole něco podobného a tam mají vlastně jako jakoby ty kroužky, že mají různý jako věci, ale do kroužků klasických asi nechodí, ale chodí na sport, Adam, viď? Adam.
1: Jo.
0: No a na jaký sport chodíš teda?
1: Na hokej.
0: Na hokej. Mhm. Michale, a je něco, co byste o životě v Dánsku chtěli ještě našim posluchačům říct, ale v ranním restartu jsme o tom třeba ještě vůbec nemluvili?
2: No mě nás napadla jako jedna věc, která si myslím důležitá. Když jsme to poslouchali, tak všichni v autě jsme si řekli, že je to potřeba zmínit, že dánská vlajka, kterou mají Dánové fakt rádi, je nejstarší používaná vlajka na světě. Taková zajímavost.
0: Mm-hmm.
2: Jinak si myslím, že Dánové jsou jako hodně ohleduplní. Pak možná bych doplnil, že když jste zmiňovali ježdění na kole, takže kolo vlastně není sport nebo nějaký způsob jako životního postoje, ale to vlastně je nejjednodušší doprava z bodu A do bodu B. Jo, je to prostě fakt nejefektivnější způsob, jak se kamkoliv dostat. A pak když jsme zmínili ten sport, tak mně přijde třeba fajn, že Adam na tom hokeji, ten je vlastně ve 12 letech, tak pořád nepočítají skóre, když hrajou zápasy a vlastně snaží se ten sport mít jako pro radost, aby ty děti jako neutíkaly z něj a nebyly jako unavený potom, když prostě jako musí strašně soupeřit, takže to mi přijde docela fajn a pomáhá to i v takhle menší zemi jako udržet u těch menších sportů jako spoustu dětí, kteří sportují fakt rády. Tak to mi přišlo docela zajímavý zmínit.
0: Takže vy, když prostě hrajete na tom hokej zápas, tak vy si jako neřeknete, že to je třeba 5-3.
2: Ne, to nikdo nepočítá. Oni to samozřejmě všichni jako vidějí, ale nedělá se to Aha. jako oficiálně, že by některý tým jako vyhrál turnaj nebo prohrál, prostě všichni dostanou medaile a skóre se nepočítá do určitýho věku.
0: Adame, a mě zajímá ještě, jak je to s narozeninovými oslavami. Je to opravdu tak, že rodiče mají pozvat vždycky celou třídu, nebo všechny kluky, nebo všechny holky k vám domů a děláš to taky tak?
1: Jako jo, dělám, ale od určitý třídy můžeš pozvat nějakou partu kluků, kterou chceš, nebo holek. K sobě domů, anebo můžeš jít jako někam jinam než doma, třeba do zábavného parku nebo něco tak.
0: Mm, takže už můžeš pozvat třeba jenom 5 kamarádů k sobě domů.
1: Jo.
2: A já myslím, že to je spíš, je to jako pro ty menší děti, aby se seznámili, že to funguje tak třeba do 4. třídy, pak už to moc neodržuje.
0: Mm. A když ty slavíš narozeniny, tak taky si dáváš dánskou vlajku do snídaně, nebo ty to slavíš po česku?
1: Já to slavím po dánsku a po česku.
0: Takže jako dort máš taky toho panáčka ve tvaru
1: ne,
0: panáčka?
1: Ne, panáčka ne. To je, co právě myslím po česku.
0: Takže máš kulatý dort a z dánských tradic dodržuješ co?
1: Dodržuju tu vlajku, snídaně a takový věci.
0: Adame,
2: já myslím, že to má ještě, že ti zaspívají třeba na hokej.
1: Jo. Potom, když máš narozeniny, tak můžeš něco přinést na hokeji a potom ti zaspívají písničku a potom to rozdáš.
0: Jo, a co si tam třeba přines klukům?
1: Může tam třeba přinést nějaký sodovky, třeba tady v Dánsku máme něco zvaný Faxe Kondi. Je to jako Sprite, jako citronová limetka, příchuť, ale je to jenom trochu více cukrový.
0: Takže si každý mu dal prostě takhle drink na oslavu svých narozenin. A mohl bys je nás, Adame, naučit na závěr nějaké pro Čechy jednoduché slovíčko dánsky? Já třeba vím, že se ahoj řekne hej, je to tak?
1: Ano.
0: Tak máš pro nás něco?
1: Možná něco mám. Na konci budu mít ještě nějaký vtip. Jak se říká to hygge, tak ono se to vlastně říká hug.
0: Hygge, jo? Takhle nějak hygge?
1: Jo, je to jako tvrdý Y. Hodně tvrdý. Potom favel, to znamená ahoj.
2: Tak když se loučíš asi, nej?
1: Když se loučím.
0: A můžu použít třeba hej hej, teda když se loučím na, jakoby, na konec, nebo ne?
1: Jo.
0: To taky se říká.
1: Jo, můžeš to použít, že vítáš někoho a potom, když někoho uvidíš příště jako favel, něco tak.
0: Takže favel, to je dobrý slovíčko, to se vyslovuje jednoduše.
2: No, to je podobný, jak to píše. Ale ještě má s tím, ještě máme jeden malej vtip a Adam to zkusí asi říct dánsky, protože to je opravdu jako vtipný a já pak to možná dám kontext.
1: Takže, velsien haj, tlen haj.
2: Co řekne žralok žralokovi, když se potkají? Víš to?
0: Nevím. Ahoj.
1: Haj, haj, haj.
2: Řeknou haj, haj a haj, protože žralok se řekne stejně jako ahoj.
0: Aha, takže ono se to řekne stejně, ale píše se to nějak jinak.
2: Asi jo. Asi
1: jo, jako je to H a potom je.
2: Jo, tak to H je, jasně.
1: Les a to hej, to se píše H, E, je.
0: Aha, no tak to je dobrý, takže už jsme slyšeli i dánský vtip. Tak to byli Michal a Adam Popelářovi, posluchači Rádia Junior, kteří žijí v Dánsku. Díky moc, užijte si hezký zbytek dovolené v Česku a pozdravujte ode mě tuleně, případně i žraloka, až se do Dánska vrátíte. Ahoj.
2: Pozdravíme, ahoj.
1: Děkujem, ahoj.

Expedice Sever Rádia Junior dnes pokračuje ve velkém stylu. Vyrážíme totiž do Grónska. Když jsem viděla ty nádherné fotky grónských ledovců a velryb, které kolem Grónska plavou, hned bych se tam vypravila okamžitě doopravdy. Grónsko je největší ostrov na světě. Většinu jeho povrchu, tedy 80%, pokrývá obrovský grónský ledovec. A proč si o Grónsku povídáme, když máme tento týden téma Dánsko? Protože Grónsko a Faerské ostrovy, kam se vypravíme zítra, k Dánsku zkrátka patří. Grónsko i Faerské ostrovy jsou autonomní území Dánského království. Co to znamená? Autonomní území je část nějakého státu, která má velkou svobodu a může si o mnoha věcech rozhodovat sama. Takové území má například vlastní pravidla a zákony, vlastní jazyk, ale pořád patří k hlavnímu státu. V Grónsku se tedy mluví grónsky, běžně se domluvíte dánsky a anglicky, ale platí se tu dánskou korunou a Grónsko nemůže poslat sportovce na olympiádu, aby reprezentovali Grónsko. Grónští sportovci reprezentují na olympiádě Dánsko, tak snad už je to jasnější. Hlavní město Grónska se jmenuje Nuuk. A kolik myslíte, že na největším ostrově světa žije obyvatel? Vzhledem k tomu, že na 4/5 celého území je ledovec, žije tu jenom 56 tisíc obyvatel, což je jen o trošku víc, než má české město Opava. Z 56 tisíci obyvateli je Grónsko nejméně zalidněnou zemí na světě. V Nuuku se průměrná denní teplota v průběhu ročních období pohybuje od minus 5 do 9,9 stupňů, tak to bych zaokrouhlila na 10 stupňů. Ovšem v Grónsku byla taky naměřena vůbec nejnižší teplota na severní polokouli, a to 22. prosince 1991, kdy teplota dosáhla minus 69,6 stupňů. Tak doufám, že mi na té dnešní expedici sever neumrznete. Za chvíli vám řeknu, co se dá v Grónsku dělat.

Dnes jsme se v raním restartu vypravili na největší ostrov na světě, který leží severovýchodně od Kanady. Na severu ho omývá severní ledový oceán, na jihu Atlantský oceán a je tak velký, že by se do něj vešla Česká republika asi 27krát. Vypravili jsme se do Grónska. Co v Grónsku stojí za vidění? Určitě největší atrakcí je pozorování ledovců a velryb. V zimě tu můžete vidět magickou polární záři, teď v létě se zase můžete pokochat nádherným pohledem na půlnoční slunce. To znamená, že slunce tady nezapadá, zkrátka svítí i v noci. Jedním z nejkrásnějších zážitků severně od polárního kruhu je prý plavit se mezi ledovými kramy právě za svitu půlnočního slunce. Můžete se tu procházet po stezkách, projet se psím spřežením, projet se mezi ledovými kramy na kajaku, slovo kajak pochází právě z grónštiny, nebo můžete poznávat inuitskou kulturu. Velkou vzácností je v Grónsku ledovec Sermek Kujalek, jeden z nejrychlejších a nejproduktivnějších ledovců na světě. Výchozím bodem pro jeho pozorování je město Ilulissat a tento masivní ledovec tvoří 10% veškerého grónského ledu a posouvá se rychlostí prý až 40 metrů za den a v roce 2004 byl také zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Na co je třeba myslet, pokud byste plánovali cestu do Grónska, je to, že v Grónsku neexistuje silniční síť mezi městy. To znamená, že autem se nikam skoro nedostanete. V celém Grónsku jsou pouze 3 místa, kde jsou semafory. Mezi osadami se cestuje pouze letecky nebo lodí, případně můžete jet na saních se psím spřežením, jít pěšky nebo jet na koni. I když název Grónsko v angličtině Greenland znamená zelená země, je to vlastně takový malý chyták. Jeden starý viking jménem Erik Rudý tak pojmenoval zemi kdysi, aby tam nalákal lidi, ale ve skutečnosti je víc než 80% ostrova pokryto tlustou vrstvou ledu. Takže moc zelená tahle země není. A led je tu místy silný až 3 kilometry. Zelené tedy Grónsko moc není, co je tu ale barevné, to jsou domy. Lidé tu žijí v krásných barevných dřevěných domcích, ty jsou červené, modré nebo žluté. A jaké jídlo tu lidé jedí, jaká další zvířata kromě velryb v Grónsku žijí, to si řekneme už za chvilku.

0: Posloucháte ranní restart expedici Sever. Dneska jsme v Grónsku. Už víme, že se tu cestuje hlavně letadlem nebo lodí, že je tu taky obrovská zima, naměřila se tu úplně nejnižší teplota na světě, na této severní polokouli, a můžete tu vidět polární záři i půlnoční slunce. A co byste měli v Grónsku ochutnat? Národním jídlem je polévka zvaná suásat. Je to hustá výživná polévka, která se vaří z masa tuleňů, velryb, sobů nebo mořských ptáků. Přidávají se do ní brambory a cibule, aby hezky zahřála. Může se do ní přidávat třeba i rýže. A další specialitou, kterou milují hlavně děti jako grónskou žvíkačku, je matak. Není to nic jiného než kousek kůže z velryby. Často to může být z narvala nebo běluhy. A je to ten kousek kůže i s vrstvou tuku pod ní. Jí se to syrové a prý to chutná trochu jako oříšky. Je to super zdravé, protože je v tom spousta vitamínu C, který my máme z ovoce, ale Inuité ho mají právě z této kůže. Dali byste si takovou velrybí kůži za syrova? No a pro opravdové odvážlivce tady existuje ještě jídlo zvané kiviak. To se vezmou malí ptáčci, alkouni, dají se do tulení kůže, do jedné kůže se prý vejde až 400 nebo dokonce až 500 těchto mrtvých alkounů, a dávají se tam i s peřím, úplně celý, i s hlavou a se zobákem. Ta kůže se zašije a nechá se několik měsíců schovaná pod kameny, takzvaně zrát. Je to prý velká pochoutka a Inuité jedí kiviak, tento pokrm, právě během slavnostních událostí, třeba během různých oslav. Tak tohle jídlo teda bych asi ochutnat nepotřebovala, se přiznám. No a o čem si ještě budeme povídat v dnešním ranním restartu? Dozvíte se, jaké druhy velryb můžete pozorovat v Grónsku, jaká další zvířata tady žijí a jaký poklad Grónsko ukrývá.
1: Sedíš vedle mě, cítím zas zvláštní zachvění.

0: Už jsme si řekli, že v Grónsku se můžete přesouvat hlavně letecky nebo lodí. Typická jsou pro Grónsko taky psí spřežení. Do psího spřežení si můžete zapřáhnout jedině grónského psa. Jiní psi ani do Grónska na sever od polárního kruhu nesmějí. Je to proto, aby zůstala tato rasa zachována a nepomíchala se s nějakou jinou psí rasou, takže pejska nechte rozhodně doma. Je důležité, aby si grónští psi zachovali svou neuvěřitelnou sílu a odolnost vůči mrazu. Grónský pes je nejen pořádný silák, ale má taky opravdu speciální hustý kožich, který má dvě vrstvy a ta spodní je tak hřejivá, že psi mohou v klidu spát venku na sněhu, i když zuří sněhová bouře. A jak funguje psí spřežení? V Grónsku psi netáhnou saně za sebou v jedné řadě jako husky na Aljašce, ale zapřehají se do takzvaného vějíře. Každý pes má své vlastní lano upevněné k saním, takže všichni běží vedle sebe. Celou smečku vede jeden nejdůležitější pes, což je alfa vůdce, a musí to být ten nejchytřejší, který poslouchá povely řidiče takzvaného mušéra. Pro inuity jsou tito psi nesmírně důležití. Pomáhají lovcům dostat se na zamrzlé moře za rybami, takže jim pomáhají vlastně k rybolovu. A navíc psi vycítí tenký led, který by se mohl pod lidmi prolomit a bezpečně ho obejdou, takže jim vlastně už dopředu zachraňují život. Inuité využívají psí spřežení taky k přepravě ulovených tuleňů nebo pižmoňů, ale dělají i vyhlídkové jízdy pro turisty z celého světa. Dívala jsem se, že jedna projížďka se psím spřežením by vás mohla stát přibližně asi tak 6 až 8 tisíc korun českých. Tohle bych docela ráda zkusila, co vy? Za chvilku už si řekneme, jaké druhy zajímavých velryb můžete pozorovat v Grónsku.
1: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Přiznám se, že na výpravě do Grónska mě láká hlavně možnost vidět velryby. Ve vodách kolem Grónska můžete pozorovat až 15 různých druhů kitovců a pozorování velryb je nejoblíbenější během letních měsíců právě teď. Od června do září, kdy jsou vody bez ledu a velryby sem připlouvají za potravou. Které velryby na západním pobřeží a v diskozálivu můžete například vidět? Bývá tu keporkák, to je nejčastěji pozorovaný druh. Můžete ho zahlédnout, jak nad vodou skáče, vymrští své klidně až 40 tun těžké tělo do vzduchu a dopadne zpět s obrovským cákáním. Taky panáčkuje, to znamená, že vystrčí hlavu svisle nad hladinu, nebo plácá ploutvemi, plácá těmi prsními ploutvemi a nebo těmi ocasními. A buď to může být vlastně signál, takové varování pro ostatní, a nebo tady to plácání také slouží k lovu, kdy ryby zahnané do pasti z bublin vlastně omráčí. Můžete také vidět plejtváka malého, což je takový menší zvědavý druh, který se často zdržuje přímo ve fjordech, nebo plejtváka myšoka, to je druhý největší živočich na zemi, kterého lze potkat zejména v jižním Grónsku. Celoročně v Grónsku zůstávají pouze tři druhy. Je to velryba grónská, což je takový obří arktický druh, který se zdržuje u okrajů mořského ledu, a je to endemit, to znamená, že nikde jinde tento tvor nežije, tráví celý rok v chladných vodách a dokáže svým masivním temenem prorážet led. Vyskytuje se zejména na severu a v diskozálivu. Potom celoročně můžete v Grónsku vidět běluhu severní, takovou menší sněhově bílou velrybu. Ta je typická pro arktické oblasti. No a do třetice můžete vidět narvala jednorohého, což je takový arktický unikát. Přezdívá se mu jednorožec moří kvůli svému dlouhému spirálovitému kolu a žije převážně v odlehlých severních oblastech. Mně osobně by asi bylo jedno, jakou velrybu bych viděla, hlavně že nějakou. Ovšem vidět narvala mi připadá ještě jako něco navíc, něco skoro pohádkového. Co vám? Viděli jste už někdy velrybu na volném moři a chtěli byste ji vidět? Za chvilku už si řekneme, jaká zvířata další ještě v Grónsku žijí, a dozvíte se taky, jaký poklad v Grónsku mají.

Právě jste účastníky Expedice Sever, možná to ani nevíte, stačí, když jste posluchači Rádia Junior. My jsme za to rádi, že nás posloucháte. Právě se s námi teď nacházíte v Grónsku a já jsem slíbila, že si řekneme, jaká další zvířata ještě v Grónsku žijí. Králem Grónska je bez pochyby lední medvěd. Inuité mu s respektem říkají Nanok a lední medvěd je i na grónském znaku. To je vlastně takové modré pozadí a na něm je stříbrný lední medvěd ve vzpřímeném postavení. Lední medvěd je velký lovec, který se potuluje po ledových krách a loví tuleně a vědci dokonce zjistili, že někteří medvědi jsou tak chytří, že umí používat kusy ledu nebo kameny jako nástroje. Další zajímavé zvíře, které můžete v Grónsku potkat na pevnině, to je pižmoň. Jsou to velká chlupatá zvířata, která vypadají trošku jako z pravěku. Mají dlouhou srst až na zem, aby jim nebyla zima, a zahnuté rohy. Jejich tajemstvím je spodní vrstva vlny, které se říká kvivjut, a tato vlna je osminásobně teplejší než vlna klasické ovečky a jemnější než nejměkčí peříčko. Takže pižmoni v zimě nemusí odcházet do teplých krajin ani nespí zimním spánkem, prostě nechají na sebe sněžit a je to v pohodě, protože mají tak teplou vlnu, že jim to vůbec nevadí. No a v Grónsku můžete taky vidět nádherné zvíře polární lišku, která je také mistryní v převlékání kabátů, protože ta má vlastně nejlepší maskování na světě. V zimě, když je všude sníh, tak její kožíšek je sněhově bílý, takže žádný nepřítel jí moc na sněhu nevidí. No a v létě, když sníh roztaje a objeví se hnědá hlína a šedé kameny, liška jednoduše přelíná a její kožich zhnědne nebo zešedne. Navíc má na tlapkách tak hustou srst, že funguje jako teplé zimní sněhule, které tlumí její kroky, když loví. Takže to je taky krásné zvíře, které určitě by každý z nás chtěl vidět přímo v Grónsku. Jaké zvíře byste tam ale určitě nemohli vidět, tak to jsou mravenci. V Grónsku totiž žádní mravenci nejsou, na ně je tam moc veliká zima. A pokud byste se chtěli do Grónska vypravit, tak si určitě vezměte moskytiéru, takový speciální klobouk se síťkou, protože tam bývá hodně komárů a hodně takových nepříjemných mušek, které mohou hodně ošklivě poštípat. No a teď už si dáme další písničku a potom už si řekneme o tom grónském pokladu.

Kromě toho, že je Grónsko plné ledu, ukrývá se tu taky veliké přírodní bohatství. Grónsko má vlastně velký poklad. Jsou tu totiž zásoby ropy, zemního plynu, zlata a uranu. Podle odhadu geologů se v oblasti Arktidy, včetně Grónska, ukrývá zhruba třetina neobjevených světových zásob zemního plynu a 13% ropy. Ovšem těžit v drsných arktických podmínkách není jednoduché a navíc to může poškodit celý ekosystém ostrovního státu, takže místní obyvatelé, inuité a taky vláda se obávají dopadů na životní prostředí a znečištění tradičních lovišť a požadují, aby jakákoliv těžba v Grónsku byla vždycky udržitelná a ekologická, a z toho mám velkou radost. V Grónsku se taky vyskytuje několik stovek druhů minerálů a napříkladů.

stojí obrovská poštovní schránka Santa Clause, kam chodí dopisy od dětí z celého světa. A kam se podíváme zítra? Dánský týden zakončíme na Faerských ostrovech, já se už na to moc těším. Loučím se s vámi, užijte si dnes opravdu krásný den. Zatím ahoj, loučí se Rašová Terka, moderatérka.

0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
3: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
2: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
3: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
2: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
3: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
2: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
3: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
2: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

co proto, přemýšlel jsem o tom, má svatou pravdu, můj ty smutku, já na to nic mě potom není, ale daleko zdá se mi, daleko máš žirafičko od úst do žaludku, tomu říkáš hody.

0: hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi. Hodně štěstí.
1: Počkej, počkej, počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior.
1: Jsme víc než stíny zapomenutých bohů. Všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Proč princeznám vybírají ženichy vždycky jejich rodiče? Tak to se dozvíte v pohádce, která má název Princezna na verpánku. Napsala ji Dana Marešová a v režii Karla Weinlicha účinkují Vladimír Hrubý, Marek Eben, Silva Sekvencová, Petr Nárožný, Jana Hlaváčová a další. No a já jenom popřeju krásný poslech.

0: princezno Žofinko. Proč jsi ještě v noční košili?
1: Protože je puntičkovaná.
0: Aha, nuže, milá Žofinko, protože je puntičkovaná? Co to má znamenat?
1: Chci se ti líbit, tati, puntíky mi sluší ze všeho nejvíc, no a když nemám ani jedny puntíkované šaty, musela jsem zůstat v noční košili.
2: Mnohem víc by se s námi líbila slušně oblečená. Už protože ti tatínek chce říci něco moc důležitého.
1: Taťko, že ty jsi mi koupil puntíkované šaty.
0: O šatech nechci slyšet ani slovo. Přišel čas, abys myslela na svatbu.
2: Budeš se vdávat, holčičko.
1: Tak to je vyloučené.
0: Maminko, s naší dcerou jako vždy není rozumná řeč.
2: Ze všech stran přicházejí poslové s prosbami o tvou ruku. Urození páni a vznešení princové.
1: Vdávat se nemohu, ani kdybych chtěla.
2: Proč?
0: No?
1: Protože nemám šaty s puntíčkama.
0: Já johnu přes koleno.
2: Chceš, aby byla svatba? Tak jej ty šaty slib. Víš přece, že je tvrdohlavá jako...
0: Mezek. Nejraději bych ji. Dobře, dostaneš šaty s těma, no, tento.
1: Ty jsi ten nejhodnější taťka na světě.
0: No tak. A teď už chci konečně slyšet, co říkáš svatbě.
1: Fajn.
0: Prosím?
2: Žofie?
1: Když říkám fajn, znamená to, že jsem pro?
0: Pro?
2: Pro pána Jána? Odkdy takhle mluví princezny?
1: Co pak je důležité, jak mluvím, hlavně, že jsem poslušná dcera. Svatba může být, ale ženicha si seženu sama.
0: Tak. Ty si budeš schánět ženicha. Co pak se to sluší?
1: Nějakého prince? Bábovku nechci ani vidět.
2: Žofinko! Tatínek pozve některého z princů. Ty se na něho jenom podíváš a uvidíme.
1: Podívat? Se mohu. Aspoň budu přesně vědět, koho si vzít nechci.
0: Co?
1: Vezmu si totiž jenom toho, kdo má pevnou vůli jako já.
2: Ach, dítě, samé trápení je s tebou.
0: Za našich časů dcerky jinak poslouchali.
1: Za vašich časů jste byli 100 let za...
0: No, jen pokračuj.
1: Chtěla jsem se zeptat maminky, jestli se ona také vdala, i když se jí ženich nelíbil.
2: No, pochopitelně.
0: Taky já jsem se ti nelíbil.
2: Ale ovšem, že ses mi líbil, tatínku. Měl jsi na sobě krásné šaty se zlatým krumplováním a oči jsem na tobě mohla nechat. Žofinka dokáže člověka tak poplést, že nevím, co mluvím.
0: No, myslím, že pro dnešek by tento rozhovor stačil. Pokračovat budeme, až přijede princ Jeroným ze sousedního království.
1: Fajn.
0: Žofie?
1: Chci říci, že se na prince velmi těší.

0: se dej mi hubičku.
1: Hej, ty tam?
0: Dostane hubičku každá pána, která má sukničku s puntíkama.
1: Hola, jsi hluchý.
2: To voláte na mě?
1: Na koho jiného? Jak se jmenuješ?
2: Švecianek. A kdo pak jste vy?
1: Potom ti nic není.
2: Aha.
1: Vede tudy cesta do zámku?
2: Kam jinam by vedla nejpěknější cestička než za hezkou princeznou? Máme stejnou cestu, jenomže vy tam, koukám, budete na koni dřív.
1: Mám naspěch.
2: Jenom abyste mi ji nepřebral. První jsem na řadě já.
1: Co to žvaníš? O tebe by tak princezna stála.
2: Proč by o mě měla stát princezna? Já mluvím o službě na zámku.
1: Já už myslel, že jdeš princeznu požádat o ruku.
2: A kdepak? Potřebuju vydělat pár dukátů. Mě by tak princezna chtěla. Má si brát nějakého prince Jeronýma.
1: To rád slyším.
2: Naše princezna je prý moc hezká.
1: To slyším ještě raději.
2: Jenže ten Jeroným lidé ve vsi povídali, je prý tuze hloupý, nafoukaný panák.
1: Je, co si to dovoluješ? Já jsem princ Jeroným?
2: Je, tak to račte prominout. Zapomněl jste se představit.
1: Můžeš se klidně vrátit. Postarám se, abys v zámku žádnou službu nedostal.
2: To stojanku vymňouk. I co? Jestli je naše princezna tak chytrá, jak se říká, tak se tenhle nažehlený třasořitka v zámku ani neohřeje. No. Až já potkám děvče jako kytičku, děvče, řekne ševče, dej mi hubičku.

0: Žofie, narovnej se. Právě vjel do zámeckých vrat princ Jeroným.
1: Žofinko, dítě, máš zde svého nejurozenějšího nápadníka.
2: Maminko, no tak, vdávám se já nebo ty. Ať jde ten váš princ klidně dál a nedělá dlouhé ciráty.
0: Drž pusu, nebo ti jednu lísknu.
1: Žofie, prosím, důstojně. Jde o celý tvůj další život.
2: Právě proto. Tak co je s princem? Nemám pro něho dojít?
0: Tady zůstaneš. Však se dočkáš.
3: Jasná. Princezno. Přijměte mou hlubokou poklonu.
2: Prosím.
3: Moji princeznu přijměte hluboká poklonu.
2: Ano.
3: Ano?
2: No, a teď mi odpovíš na tři otázky a pak uvidíme.
3: Ano.
2: Jsi pro?
3: Pro, prosím.
2: Tak. Jeroníme, představ si, že bychom se vzali.
3: Ano.
2: Já ležela od rána do večera v posteli.
3: Ano.
2: Co bys udělal?
3: Vlastnoručně natřásal vaši vznešenou peřinku. Každý přece ví, že princezny jsou křehké, slabé a často unavené.
2: Aha. Myslíš?
3: Ano.
2: A co kdybych tvrdila, že se mi nechce chodit? Seděla na trůně a sama neudělala ani krok.
3: Má nejsladší princezničko, nechal bych přidělat k trůnu kolečka a osobně bych vás vozil po zahradě.
2: Na lepší řešení bys nepřišel.
3: Ne. To bych rád věděl, co bych mohl dělat jiného, že?
2: Co? Přehnout mě přes koleno a vysázet mi 25.
1: Princi, čichněte si k mé vonné soli a nezlobte se na Žofinku. Samým štěstím neví, co mluví.
0: Ku podivu se svou dcerou souhlasím, jenomže mám chuť dát těch 25 hned.
2: Nevěř hlavu, Jeronýmku. Ještě máš poslední možnost, víš? Teď ukážeš svou sílu.
3: Bude turnaj. Připravte koně, brnění, chochol. Doufám, že můj soupeř je dost urozený.
2: O urozenost soupeře nemusíš mít obavy a koně nepotřebuješ.
3: O, snad nebudu po závodišti běhat pěšky.
2: Ale kde pak, odbudeme to tady. Musíš takhle položit loket na stůl. Výborně. A teď se vezmou dva za ruce, tak. A kdo má větší sílu, položí ruku toho druhého na stůl.
3: Poněkud podivný způsob turnaje, jako někde v hospodě. A kvůli tomuhle jsem přijel na nejušlechtilejším koni a pořídil si nový chochol. Drahý. Na přilbici.
2: Říkáš něco?
3: Říkám, jaké mě to potkalo štěstí, že mohu alespoň na chvíli podržet v dlaní vaši útlou ručku. Ovšem ještě pořád nevím, s kým budu soupeřit.
2: S kým? Se mnou přece. Postřeh. Jedna, dvě, tři, teď. Jeroníme, prohrál si.
3: Tak poslyšte, princezno, za prvé nebyl jsem připraven, za druhé se ženami zásadně nezápasím a za třetí nejsem tu nikomu pro blázny. Králi, královno, má nejhlubší poklona.
2: To bylo okno, milý Jeroníme. Dveře jsou vedle.
1: A takový to byl hezký princ.
2: Svaly měl jak z tvarohu.
0: Ale co bude se svatbou?
2: Váš nápadník odpochodoval, teď mám právo vybírat si sama.
0: Toto dopadne.
2: No, nedávno jsem na nádvoří zahlédla mladíka, A ten si zpíval tak hezky, že mi hned bylo taky do zpěvu.
1: Ale...
2: Psst! Poslouchejte.
4: Až já potkám děvče jako kytičku, děvče, řekne ševče, dej mi hubičku.
2: To je on! Honem k oknu, tamhle jde.
4: Dostane hubiček na tisíce ta, co má puntíky na sukince.
0: Žofinko, vždyť je to Švec Janek.
1: Švec? Obydejný Švec? O, určitě je cítit s můlou honem, si musím čichnout k vonné soli. Čík!
2: Švec? Co vlastně dělá Švec?
0: Co by dělal? Šije boty.
2: To musí být ale moc hezké. Vymýšlet nové vzory, zdobit střevíčky pro nevěsty, ale ze všeho nejhezčí musí být, když člověk vidí, jak si lidé spokojeně vykračují v botách, které sám ušil.
0: Snad se nechceš dát sama na ševcovinu.
2: To bych asi nesvedla. Ale ševcovskou paní mámou bych snad být mohla.
1: Princezna, ševcovskou paní mámou? Myslím, že omdlím.
0: Neomdlívej, maminko. Když chce být ševcovskou paní mámou, ať je pojejím. Ale běda, jestli si to rozmyslíš.
2: Nic si nerozmyslím. Vezmu si Janka a basta.
0: Jak chceš, jdu pro něj. Jenom doufám, že tě bude chtít.
2: Ne, počkej, nikam nechoď. Na to se musí úplně jinak. Jak ono to vlastně bývá v pohádkách.

0: každá princezna musí být vysvobozená, aby jí mohl dostat Honza za odměnu. Jenomže jak mě může Janek vysvobodit, když mě neunesl drak ani zlý čaroděj? A začarovat mě také nikdo nechce. To je potom těžká práce.
1: Pozdrav, pámu, Zofinko.
0: Dobrý den, dědečku.
1: Jak pak se ti daří?
0: Děkuji za optání, dobře.
1: I co pak to? Ty už neříkáš fajn?
0: To já jen tak zlobím, taťku krále.
1: Ale moc hezké slovíčko to není, že?
0: Ne, už mě to ani nebaví říkat.
1: Nemáš ty nějaké starosti, Zofinko?
0: Děsné, dědečku. Jej! Ale jak pak to, že mě znáte?
1: Jak bych neznal? Vždyť já jsem...
0: Nic mi neříkejte. Ty dlouhé, bílé vousy, ty já přece znám. Dědo, vy jste pohádkový dědeček.
1: I pro pána?
0: Nezapírejte, poznal jsem vás. Jdete právě včas. Potřebuji vaši pomoc.
1: Když to svedu, rád ti pomohu, ale...
0: Nic mi nevysvětlujte a poslouchejte. Chci si vzít za muže ševce Janka. Ale nejdřív mě musí vysvobodit.
1: Ty jsi začarovaná?
0: Už je to tak, dědečku. Jsem úplně němá.
1: Podívejme, to jsou mi věci. No když ty jsi němá, jsem já kouzelný dědeček.
0: To je dost, že jste se přiznal. Dávejte pozor. Tak. Tuhle kouzelnou píšťálku...
1: Kouzelnou?
0: Kouzelnou. Donesete Jankovi a řeknete mu, aby mě přišel vysvobodit.
1: Jo.
0: Až zapíská, kouzlo zmizí.
1: Aha.
0: Já promluvím.
1: Ano.
0: A Janek mě dostane za ženu.
1: Princezno, mě z toho jde hlava kolem. Ta píšťálka je opravdu kouzelná?
0: Ale ne. Obyčejná. Ale na to moje odčarování určitě stačí.
1: No, toto jo. Jen jestli vydržíš být potichu aspoň tak dlouho, než Janek zapíská.
0: No musím, dědečku. I kdybych si měla dát na pusu kolíček na prádlo.
1: Teď mě ale, Zofinko, napadá, není to vlastně hamba takhle Janka šidit? Vždyť to není poctivé.
0: No, úplně poctivé asi ne, ale Jankovi to neublíží a mě dostane za odměnu.
1: A nenapadlo tě, že by Janek mohl také chtít něco jiného než tebe?
0: Že by nechtěl princeznu?
1: A?
0: To nemyslíte vážně. A vůbec, když chci být ševcovou, musí proto něco udělat. Tak co, dědečku, odevzdáte píšťalku?
1: Co s tebou mám dělat? Úkolem kouzelných dědečků vždy bylo plnit přání. Ještě štěstí, že máš jenom jedno a ne hned tři najednou.

0: Milý tatínku a milá maminko, za chvíli přijde můj ženich Janek a dostane mě za odměnu. Ne, abyste to popletli a dali mu jen pytlík dukátů.
1: Říkáš za odměnu. Smím vědět, čím si tě ten švec zaslouží?
0: No, když vy nic nechápete, musí mě nejdřív vysvobodit. Jasné?
1: Aha. A že jsem tak smělý. Můžeš mi prozradit, jaké neštěstí tě postihlo?
0: Jsem úplně němá.
2: Oh.
0: A nikdo na celém světě mě neumí uzdravit.
2: Oh, dítě ubohé, proč jsi nám nic neřekla?
1: Jak nám mohla něco říct, když je úplně němá? Maminko, prosím tě, čichni si k vonné soli.
2: Čík! Je to pravda?
1: Žofie, já ti za svou osobu slibuji, že nic nepopletu. Švec Janek si tě musí vzít, i kdybych měl před ním na kolena kleknout.

0: kdybych jí vzal kolem pasu, zapomene na nemoc, kdybych jí vzal do náručí nemoci, své řekne dost. Dobré odpoledne ve spolek, tak jsem tady a můžeme začít vysvobozovat. A tady je ta němá princezna.
1: Oh, pomoc, on mi hvízdl do ucha, já asi omdlím.
2: Nemehlo, to je přece královna.
1: Úplně mi zalehlo v uších.
2: Zde je tvá vonná sůl, maminko. Ševče, princeznu máš tamhle na trůně.
3: Nezlobte se, veličenstvo, ale já jsem jakživ opravdovou princeznu neviděl. To se potom jeden lehko splete. Tak tohle je ona. A chudinka dočista nemá. Jej, pane králi, ale holka je to jako lusk.
2: Ševče, zapomínáš na svou povinnost. Máš ji vysvobodit. Jestli sebou ten švec usmulená nehodí, Žofinka mu co nejdřív ukáže, zač je toho loket.
3: Inu, dejme se do práce. Doufám, že mě ten podivný dědeček neoklamal.
2: Píšťaličko, pomoz!
4: Janku zlatý, děkuji ti na stokrát. Tady máš hubičku. Žofinko.
3: I krinda pána princezno vřít není záč. Vysvobození bylo lehoučké, jako by ani žádné očarování nebylo.
2: Nuže, přikročme k jednání o odměně. Co žádáš za vysvobození princezny?
3: Inu, co dáte? To víte, naši nec nikdy nemá nazbyt.
4: Janku, neboj se. Řekni si o to, co by si spřál ze všeho nejvíc. No.
3: Tak tedy pytlík dukátu.
2: Ale to je málo. No, co ještě?
3: A vy mi to opravdu dáte?
1: To víš, že ano. No, no, no. Milý synu?
3: Tak tedy...
4: No.
3: Dva pytlíky dukátu.
4: Udělej něco. Vždyť on ho vůbec nenapadne, aby si o mne řekl.
2: A co princeznu?
3: Princeznu co?
2: Za ženu.
3: Kdo?
2: Ty.
3: Já?
2: Nebo se ti princezna nelíbí?
3: Ale kdež? Je hezoučka jako obrázek, jenže...
2: Přidám ti k ní i ty dva pytlíky dukátu.
3: Tak na tuhle nabídku si, pane králi, plácnem.
2: Konečně. A teď mi jděte oba z očí. Svatba bude zítra, potom Alou do chalupy. A ať je vám tam fajn. Jste pro?
1: Tatínku, podívej. Žofinka zahří štěstím jako sluníčko.

0: jsem se vyspala. A co pak to tak pěkně voní?
1: Překvapení, čáry máry, fuk a jsou tu k snídani koláčky.
0: Jú, jen se na ně srdce směje. Můžu jeden ochutnat?
1: Třeba všechny, Žofinko, jsou pro tebe.
0: Zrovna se na jazyku rozplývají. Která pak hospodinka ti, Jenku, takhle podstrojuje?
1: Jaká pak hospodyňka, sám jsem je upekl. Tobě na počest a na přivítanou.
0: To si tedy pašák. No tak, a teď se dej hezky do ševcování, ať vidím, jestli ti i řemeslo jde tak pěkně od ruky.
1: Žofinko, s ševcovinou je na dobro konec.
0: Cože?
1: Ševcovinu pověsí na hřebík a budu pekařem. Byla to má touha od malička, ale táta nechtěla ani slyšet, že prý musí řemeslo zůstat v rodině.
0: Ale já ti nerozumím.
1: Vždyť je to jasné jako tvoje oči, Žofinko. Potřeboval jsem jen trochu peněz do začátku a ty jsem dostal za tvé vysvobození. Postavím velkou pekařskou pec a budu péct chleba, koláče i chřupavé žemličky. Počkej, jak se paní mámy s objednávkami jen pohrnou. Budeš si žít jako v bavlnce.
0: Co mi to tu vyprávíš o nějakých žemličkách? Vdala jsem se za ševce nebo ne?
1: Co máš proti pekařům?
0: Nic nemám. Proti pekařům. Ale rozhodla jsem se být ševcovskou paní mámou. A já vždycky udělám, co si zamanu. Alo, kverpánku. Nezapomínej, že jsem princezna.
1: Aha. Tak to přišla kosa na kámen. Já mám totiž taky tvrdou hlavu. A jestli si chtěla zůstat princeznou, tak si směla vzít Jeronýma, ten by tě vozil strunem po zahradě. Od teďka si pekařskou paní mámou.
0: Ševcovskou?
1: Pekařskou?
0: Ševcovskou!
1: No, milá zlatá, hezky jsme si popovídali. Ale v komoře mi kine kvásek, musím si hledět práce. Něco bych ti ale mohl prozradit. Zkus ševcovat sama. Tady je potěch, šídlo, dratve, floky i cvočky. A kůže máš na té velké hromadě.
0: Ty Janku, ty uličníku, ty pekaři. Ten mě ale doběhl. Tatínek král by se mi určitě vysmál. Kdybych jen věděla, jak přimět Janka k ševcování. Dědečku, kde se tu berete?
2: Náhodou mám cestu kolem.
0: Na tohle vám tak skočím. Že vy už víte o mém trápení a přišel jste mi splnit druhé přání.
2: Druhé přání?
0: Koukám, že i pohádkovým dědečkům někdy neslouží paměť. Tak já vám to tedy připomenu. Každý pohádkový dědeček má splnit tři přání.
2: Prosím tě.
0: Vy jste mi splnil jen jedno a já teď nutně potřebuji vaši pomoc po druhé.
2: A co bych jako měl tento...
0: Co? Donutit Janka, aby začal ševcovat.
2: Janek nechce poslouchat.
0: Paličák je to. Dal se na pekařinu a o verpánku nechce ani slyšet.
2: Aha. A oba máte tvrdou hlavu a žádný nechce ustoupit.
0: Jenže uznejte, dědečku, že já jsem princezna. Tak musí ustoupit Janek. Vidíte, že mi pomůžete.
2: No, možná, že bych věděl radu.
0: Dědečku.
2: Náhodou mám u sebe kouzelné ševcovské kladívko.
0: A kde pak ho máte?
2: Zabalené, důle v šátečku. Ne, nesmíš ho rozbalit za nic na světě.
0: A proč pak ne?
2: Protože kdo se toho kladívka jedinkrát dotkne, do smrti bude šít boty. Nikdy nepřestane.
0: Tedy, dědo, to jste vymyslel náramně.
2: Opatrně ho odnes zabalené v šátku Jankovi. Jenom on ho smí rozbalit, jen on smí vzít kladívko do ruky, rozumíš? Nepopleť to. Pak budeš mít Janka navždy ševcem.
0: Co když Janek nebude chtít šáteček rozbalit?
2: A to už je tvoje starost, Žofinko. Nemůžeš přece chtít na starém člověku, aby udělal všechno za tebe. Když si vzpomenu, jak si to navlékla s kouzelnou píšťalkou, myslím, že si i tentokrát poradíš.
1: Žofinka utekla, zůstal Janek. Nepůjdu plakat.

0: Bolševec, nebudu brečet, a kdyby přec tu jednu slzičku, že mě šidíš, Žofinko, nikdy neuvidíš.
1: Janečku.
0: Žofinko, ty ses mi vrátila. No už jsem se bál, že mi odejdeš na dobro.
1: Ale co pak tě to napadá? Kam bych ti odcházela? Trochu jsme se poškorpili, no.
0: To jo.
1: To se stává.
0: No, pravda.
1: Já už se na tebe nezlobím.
0: To je dobře.
1: Podívej, dokonce jsem ti přinesla dárek.
0: Prosím tě, to si hodná, Žofinko. Ale rozbal ten šáteček sama, já mám celé ruce od mouky.
1: Ale kde pak? To musíš sám. Určitě si ještě nikdy neviděl tak hezké ševcovské kladívko.
0: Žofinko.
1: Ale jdi. Nechceš být ševcem, buď si tady pekařem. Jen bych chtěla, abys na rozloučenou se ševcováním přitloukl ještě jeden poslední cvoček. Mě pro radost. Nebo i to ti je moc?
0: Nejde o jeden cvoček. Ale když chlap řekne dost, tak dost.
1: Janečku, moc tě prosím. Alespoň jedinké ťuknutí.
0: Ne, zvonečku můj modrooký.
1: Janku, ťukni.
0: Neťuknu, mi špulko má voňavá.
1: Okamžitě rozbal kladívko, ty jeden umoučený pekaři.
0: Ani nápad. Broskvičko moje sametová.
1: Protivo, protivný. Viděl kdy svět takového palčáka? Já ho snad nedonutím, aby vzal to hloupé kladívko aspoň jedinkrát do ruky. Takhle.
0: Žofinko, co to děláš?
1: Co bych dělala? Šiju boty.
0: A proč?
1: Neptej se, Janečku, nech mě pracovat. Přitloukám ty cvočky dobře?
0: Moc hezky ti to jde od ruky, Žofinko. To jsem blázen, kde se v tobě bere taková šikovnost. Počkej, nastříhám ti kůže.
1: Ach, já nešťastná.
0: Žofinko, vždyť ty máš takový fortel, jaký jsem já, co živ neměl. Nechceš si trochu odpočinout?
1: Kdyby mi nebylo do pláče, tak bys mě asi rozesmál. Já a odpočívat. Já už si nikdy neodpočinu.
0: Prosím tě, je čas k práci i čas k odpočinku. Ani jeden koláček si nesníš?
1: Nemám čas.
0: Tak já ti dám aspoň ukousnout.
1: Děkuju ti, Janečku. Ty jsi na mě tak hodný a já si to vůbec nezasloužím.
0: Žofinko, tebe něco trápí?
1: Kdyby jenom trápilo, Janku. Já jsem začarovaná.
0: Už zás?
1: Tentokrát je se mnou amen.
0: A co pak se ti stalo?
1: Tohle je kouzelné ševcovské kladívko. Chtěla jsem s tebe mít ševce za každou cenu.
0: No a?
1: Pohádkový dědeček mi splnil dvě přání, no. A to druhé přání bylo právě tohle kladívko. Jenže do ruky si ho měl vzít ty a ne já. Teď musím šít do smrti boty.
0: Tak pohádkový dědeček. A jaké pak bylo to první přání?
1: To ti nesmím prozradit, Janečku, to se nikdy nedovíš.
0: No, nutit tě nemůžu. Jen mě napadá, že když ti dědeček splnil dvě přání, je jeho povinností vyplnit i třetí. Tak to přece bývá ve všech pohádkách.
1: Ty myslíš, že by... Máš pravdu. Jenomže, kde je asi pohádkového dědečka konec?
2: Hola, mládeži!
1: Dědečku zlatý, prosím vás, pomozte mi.
2: Co pak, Žofinko?
1: Zbavte mě toho kouzla.
2: Čeho, že tě mám zbavit?
1: Kouzelného kladívka přece.
2: Kouzelného kladívka?
1: Vždyť jste mi ho sám dal.
2: Já? Tohle to kladívko, které držíš v ruce, že je kouzelné?
1: Už mě dost potrapilo.
2: Žofinko, to kladívko je asi tak kouzelné, jako byla kouzelná píšťalka, kterou léčil Janek tvé očarování.
1: A proč tedy šiju ty boty?
2: Protože tě to baví. Odjakživa děláš jenom to, co chceš ty. Jenomže tentokrát se schytla do vlastní léčky, tak? Pravdu musíš hledat v sobě a ne v čárách a kouzlech.
1: Ale dědečku...
2: Když ty jsi vymyslela kouzelnou píšťalku, proč bych já nemohl mít kouzelné kladívko?
1: Tak já vlastně vůbec nebyla začarovaná. To jsem ráda. Ale boty jsem ušila pěkné, co?
2: Moc pěkné. Takové půjdou na odbyt.
1: Vy radši mlčte. Vy jste mi pěkný pohádkový dědeček. takhle mě napálit.
2: Žofinko, několikrát jsem ti chtěl říct, že jsem už dlouhá léta na zámku zahradníkem, jenomže ty jsi mě nikdy nepustila ke slovu. To bylo pořád pohádkový dědeček a pasta. Já budu ševcovskou paní mámou a pasta.
1: No, vidíte. A nakonec...
2: Jsi dokázala mnohem víc. Vždyť ty jsi, Žofinko, ševcovskou mistrovou. Řemeslo ti půjde jako po másle.
1: Myslíte, dědečku?
2: Aby ne. Víš, co se děvčatům líbí, jsi šikovná a máš fůru nápadů.
0: Tak vás dva už pěknou chvíli poslouchám. Žofie, ta píšťalka, kterou jsem léčil tvé očarování, ta...
1: Ne.
0: No jo. A ty jsi vůbec nebyla...
1: Nebyla, Janku. Můžeš mi někdy odpustit?
0: Víš, co by si zasloužila?
1: Vím. 25.
0: Ale kde pak? Teď jsem teprve doopravdy šťastný. Vždyť jsem tě nedostal za odměnu, ale protože jsi také chtěla ty mne.
1: Ty se nezlobíš.
0: Hlupáčku, já se pořád bál, aby se ti ta hrozná nemoc nevrátila. Co by to bylo za život, kdybys mi nemohla při práci zaspívat hezkou písničku.
2: Co pak se to děje?
0: Pro pána, těsto se valí z díže. Žofinko, dědečku, musím běžet nasázet bochníky do pece.
1: Jen běž, Janečku. Než budeš hotov, podrazím dědečkovi boty. Však mu z nich málem čouhá palec.
2: Ale to přece nejde, princezno Žofinko.
1: Dejte sem boty, dědo. A tu princeznu si nechte od cesty.
2: Koukám, že ses moc změnila, Žofinko. Teď už o tebe a o Janka nemám vůbec strach. Oba máte svou práci, která vás těší. Na hádky vám příliš času nezbude. Leda tak na hezkou písničku.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou za nevěstou.

0: Sza-la-la-la-la, gdyż nie może usiąść, bad może we szkolce tancować. Sza-la-la-la-li, sza-la-la-la-la, krok sam, krok tam, może tancować. Joni, proč jsi doma v posteli, když nám tu omdlí paní uklízečka? Holky a kluci, držte mi palce, musím hned paní uklízečce pomoct. Tak jo, tak jo, tak dám jí nohy nahoru, třeba na tuhle židli, jdu otevřít okno.
1: No to jsou vtipy, ale co tu děláš?
0: Promiňte, že jste se mě lekla, ale já nemůžu spát, tak tu blbnu, no já jsem užoun, ružoun, tak tady trošku vyrušuju.
1: No to jsou mi tedy pořádky, já se tak lekla, že jsem sebou normálně plácla na zem. Děkuji ti za pomoc, ale ušoune, rušoune, to jsem nevěděla, že strašidýlka umí dávat první pomoc.
0: No, všechna strašidýlka asi ne, ale já jsem speciální rozhlasové strašidýlko z Ušounovy pohádkové školky a jsem moc rád, že jste poznala, že jsem strašidýlko. No my se totiž s Janou tady ve školce učíme spoustu důležitých věcí.
1: No to se mi na tobě moc líbí. Naučíš mě to taky?
0: Jasně! A holky a kluci, vy poproste maminku nebo tatínka nebo paní učitelku, aby na chvíli zahráli člověka, kterému není dobře. A zkuste mu dneska pomoct. Jo, to je váš úkol. Ušounův úkol.
1: Tak já jsem strašidýlko ušoune, rušoune připravená. Jakože mi není dobře.
0: Ano, ano, vidím, paní. Jste taková zelená. Tak si sedněte, sedněte. Tady nohy vám dáme nahoru trošičku. Napijte se vody a pro jistotu dostanete i mokrý hadr na čelo. Je to lepší?
1: No, mnohem lepší, ušoune.
0: No, a kdyby paní uklízečka omdlela jako poprvé, jako předtím, tak bych jí dal zase nohy nahoru a otevřel okno a kdyby se ještě neprobrala, dal bych jí mokrý hadr na čelo a malilinko bych ji poplácal po tváři.
1: A co kdyby to pořád nepomohlo?
0: Hlasitě bych promluvil, to taky někdy zabere, ale zkoušel bych to dál a dál a kdybyste se ještě za chvíli neprobrala, tak bych volal záchranku.
1: Číslo 155.
0: No přesně tak. Vy si, holky a kluci, pěkně vyzkoušejte pomoc na svých pomocnících a já vám k tomu pustím pěknou písničku. Bude od Jany, když tady není. Ušounová.

0: kluci, stále posloucháte moji, tedy Ušou novou pohádkovou školku. Jana ještě asi vyspává, prostě tady není. Tak ale tu máme paní uklízečku. Už uklízí a já jsem si říkal, že bych jí trošku pomohl, když už jsem je tak vylekal. Můžu, paní uklízečko, můžu vám pomoct?
1: No, Ušou ne, pomoc rozhodně neodmítnu.
0: No, a my se aspoň pěkně protáhneme. Ušou novo cvičení.
1: Tak pozor, nejdřív pěkně zameteme.
0: No tak, jako kdybyste drželi v rukou násadu od koštěte, ruce máte před tělem, jednu o kousek výš a druhou zase níž a teď se vytáhněte celý na jednu stranu a vraťte se zpět, jako kdybyste tím koštětem opravdu zametali šup a šup a šup.
1: Pěkně pětkrát na jednu stranu a pětkrát na druhou, abychom to tady měli pěkně čisté.
0: Jo, a šup, a šup, a šup, a šup, a šup. Hlásím zameteno. A co teď?
1: No, teď vidím opravdu velký flek, který se jen tak neumije. Ten se musí vydrhnout kartáčem. A to? Musíme pěkně na kolena. Kartáč chytíme oběma rukama a jedeme rovně před sebe, co nejdál to jde, a zase zpátky k sobě. A ještě jednou od sebe a zpátky k sobě. A pořádně to vydrhneme.
0: Jo, to je celkem dřina. Šup a šup a šup a šup. A šup, a šup. Teda, a co teď?
1: No, už nám zbývá jen umýt okna.
0: Aha, dobře, ale to se teda bojím. To sám přeci na okno líst nemůžu.
1: Ale Ušoune, to je jako.
0: Jo, tak to jo, jako. Tady umeju okna raz, dva.
1: Vezmeme si jako hadr. A pořádně ho jako vyždímáme. Perfektní. A okna se nejlíp myjí krouživými pohyby. Tak tím hadrem děláme před sebou kroužky přesně jako bychom myli okna.
0: Jo, přesně jako bychom myli okna. A chvilku. Budeme ta okna mít i druhou rukou, abychom si ji procvičili. Jo. A šup, krouživými pohyby. Už máme okna umytá. Jo?
1: No, vida. A je to. Díky za pomoc, Plyšounku.
0: Já jsem Užounek, Ružounek, no a trošku Plyšounek, to teda máte pravdu. No ale není zač, paní uklízečko, rád jsem vás poznal.
1: Já taky, tak ahoj, strašidílko. Jestli nemohl usnout, tak po práci bude určitě spát jako štěně.
0: Jo, a co teď? Jana ještě tvrdě spí, nejde a nejde, přijde až za dlouho, ale mohli bychom si zatím dát pohádku. Ušounova

0: Cíkorka usedla na větev, strom poslouchá její zpěv.
1: Tralala, tralala, kdo má křídla, tak ať létá, třeba až na kraj světa. Kdo umí zpívat, tak ať zpívá v každé době, proti smutku, proti zlobě.
0: Ten zpěv je veliký a Cíkorka je malá. A nikdo jí neporučí, aby nespívala.
1: Tralala, tralala.
0: Cíkorko, pst.
1: Jú, holčička, kde se tady bereš?
0: Já tu bydlím a říkají mi Světlanka.
1: A proč mě okřikuješ?
0: Teď už nemůžeš zpívat.
1: Co bych nemohla? Tobě se můj zpěv nelíbí?
0: Líbí, jenže...
1: No tak vidíš, mám dneska zrovna velikou radost. Vyletěla jsem totiž poprvé z hnízda a rovnou do světa. Já viděla věcí. Svět je prýma. Proto je mi do zpěvu. Tak proč bych se nezaspívala?
0: Teď už to nejde. Za chvilku přijde tma.
1: Kdože přijde?
0: Tma? Taková veliká černá paní.
1: Veliká černá paní? A jak je veliká? Jako tamhle ten komín?
0: Mnohem větší.
1: Jako tovární komín?
0: Kde pak? Ještě mnohem větší.
1: A co ta paní tma dělá?
0: Co by dělala? Tmu? Všechno kolem přikryje svým černým pláštěm a potom zavolá měsíc a hvězdy.
1: A kdy paní tma přijde?
0: Když zapadne sluníčko, vydá se na cestu. Jak se přibližuje, všechno kolem začne šednout a postupně černat.
1: A to už nikdy nebude světlo.
0: Ale jdi ty hloubočka. Světlo je ve dne a paní tma přichází v noci. Den a noc se střídají pořád do kolečka. Den a noc a den a noc a zase den a noc.
1: To jsme jako na kolotoči. A je ta paní tma zlá?
0: Tma není zlá, ale protože je černá, schová i věci, které se mi nelíbí.
1: Jaké věci?
0: No, třeba nepořádek, nebo zloděje, nebo i šelmy, které v noci loví ptáčky, jako si ty.
1: Aha, tak proto nesmím zpívat. Abych se neprozradila, viď?
0: Ano, pěkně se zavrtej do svého peří, schovej se mezi listy stromu, zavři oči a spí.
1: Ty tu budeš se mnou?
0: Kde pak? Já půjdu spát domů, do své postýlky. S tebou tu bude paní tma, měsíc a hvězdy.
1: Měsíc a hvězdy? Co to je?
0: To jsou planety jako naše země, na které bydlíme, víš, Cíkorko?
1: A jak žijí?
0: Já vlastně nevím. Museli bychom se zeptat tmy. Chceš?
1: Chci. Ale nenechávej mě tady. Bylo by mi smutno. Mohla bych spát na okně tvého pokoje. Skrčila bych se v růžku, ani bych nedutala. Já jsem ještě nikdy sama v noci nebyla. Spala jsem vždycky u maminky, schoulená pod jejími křídly.
0: Tak poleď, Cíkorko. Já utíkám taky. Cíkorko, jsi tu?
1: Jsem. A moc se bojím. Ty se paní tmy nebojíš, Světlanko?
0: Vlastně taky trochu.
1: Psst, něco slyším.
2: Pět zlodějů kráčí tmou. A co vidí? Ukradnou. Tma jak v pytli houká síc. Zloděj volá na zloděje. Sakramento, co se děje, vždyť nevidím vůbec nic. Dopadlo to dojemně, ukradli se vzájemně.
0: Paní tma přichází.
2: Tak, teď přikryjeme stromy, trávu.
0: Paní tmo.
2: Kdo mě volá? Nezdržovat. Mám před sebou moc práce.
0: Chci se vás jenom na něco zeptat.
2: A kdo jsi?
0: Říkají mi Světlana.
2: Světlana? S tebou já se kamarádit nebudu.
3: Určitě si příbuzná mého největšího nepřítele, světla.
0: Ale kde pak? Já jsem jen obyčejná holčička. To je legrační. Vy se mě bojíte.
3: Trochu. Tvé jméno mě pěkně vystrašilo.
0: Já se vás taky malinko bojím. Víte co? Přestaneme se bát a radši si spolu popovídáme.
3: Ne, mám práci, moc práce. Až přikryju celý dvůr, sezobu všechny ptáčky, schovám stromy, trávu a kytky, pak si můžeme popovídat. Platí?
0: Tak dobře. Sikorko, spíš?
1: Ještě ne. Přemýšlím o paní tmě. Povídej mi o ní něco, světlanko.
0: Tak poslouchej. Setmělo se a najednou stromy a tráva se přikryly tmou. Tma na zahrádce se zobala sýkorky a vrabce. Venku už je tma. Dům zarámoval světlo do okna. Sahám do tmy jako do kapsy. V ulici štěkají psy.

0: Nevidím vůbec nic. To nikdo ze zvířátek ve tmě nevidí?
1: Ale vidí. Některá zvířata vidí ve tmě líp než ve dne.
0: A která?
1: Třeba sovy. Nebo kočky. Jen se pořádně podívej. Jako lampičky ze tmy svítí oči kočičky.
0: A lidi? Jak vidí v noci lidi?
1: Musí mít světlo. Baterku nebo lampičku, nebo aspoň docela malinkatý plamínek ohně. Schválně rozsvítím. Podívej. Pod lampou loužička světla se rozlila tmou. Už se tmy nebojím. Však ji zaženu, rozsvítím v pokoji. Tma se lekla světla, hned se rozutekla.
0: A co vrána?
1: Ta je do tmy zachumlaná.
0: A stromy?
1: Ze stromu vítr na zem střásá tmu.
0: Tma je vlastně taková legrační kouzelnice. Už se jí bojím úplně maličko. A za chvilku se asi přestanu bát úplně.
1: To je dobře. Víš co, Sýkorko? Budeme se teď spolu dívat skrz tmu na zázračnou noční oblohu.
2: Světlano, halo, kde jsi? Hledám tě já, mocná čarodějka, paní tma tmoucí. Chtěla jsi zpovídat?
1: Tady Sýkorka chtěla něco vysvětlit.
2: Vida, jedna uličnice se nám zatoulala. Jak to, že ještě nespíš, Sýkorko?
0: Já budu spát, jenom jsem nevěděla, jestli mi neublížíte. Do dneška jsem vás vůbec neznala.
2: Jsem kouzelná čarodějka. Barvím všechno na černo, ale hodným lidem a zvířátkům neublížím ani zamák.
0: A co měsíc? A hvězdy?
2: Ty mi pomáhají. Když zahalím všechno do svého černého pláště, měsíc a hvězdy se rozzáří svou zlatou barvou, aby i noc byla veselější.
0: Hvězdy a měsíc jsou hodné?
2: Proč by nebyly? Vždyť nám svítá pro radost.
1: A kde jsou ve dne?
2: Země je kulatá jako jablko. Když ho rozpůlíš a pak dáš zase obě půlky k sobě, vidíš horní a dolní polovinu jablka. Tak je to i se zemí. Když vládnu na horní polovině já s měsícem a hvězdami, je noc. Na dolní polovině panuje slunce, světlo a je tam den. Potom je to zase obráceně, to proto, že se země točí pořád dokola.
1: A to vy vůbec neodpočíváte.
2: Kdepak? Na to není čas. Chvíli dělám noc na jedné a hned zas na druhé polovině země koule. Kdybych odpočívala, nastal by pěkný zmatek. Vždyť by se děti ani nevyspaly.
0: Není hvězdám na obloze smutno, když se jen tak dívají dolů?
2: Vůbec ne. Mají taky moc práce. Musí svítit a blikat, dávat pozor na družice, starat se, aby na obloze byl pořádek. A taky si hrají.
0: A na co?
2: Třeba na mrkanou.
1: Pánečku, a jak to dovedou? Jen se koukněte nahoru.
2: Vysoko nad námi cestují družice mezi hvězdami. Sotva večer hvězdy vstanou, už si hrají na mrkanou.
0: Už se mi chce z toho povídání docela spát.
2: Rychle na kutě. Obě dvě vás přikryju svým černým pláštěm a hvězdy vám zamrkají na dobrou noc.
1: A měsíc?
2: Ten vás bude hlídat.
0: A přijdete zítra zas, paní tmo.
2: Až se probudíte, bude světlo. Já vás navštívím zase večer.

0: Je, ahoj holky, ahoj kluci. Vítejte v Ušounově pohádkové školce, kde její hlavní hrdina Ušoun spinká jako chrupkající miminko. Ušounku, Ušounku.
1: Ano, ano. Podlaha už je čistá.
0: Ušounku, co pak se ti to zdá? Vstávej.
1: Ahoj, Jani, ty už jsi tady? Ahoj, holky, ahoj, kluci. Já asi trošičku zaspal.
0: No a to pořádně, Ušounku.
1: Ale zase jsem v noci cvičil. A taky jsem zachránil paní uklízečku.
0: Je, víte co, holky a kluci, poslechněte si písničku a já si tady zatím poslechnu, co se tu všechno dělo.
2: Ušounova písnička.

0: sme zpátky v mé, tedy úšou nově pohádkové školce. A Jana se nestačí divit, co se toto všechno mezi tím, co spala, dělo.
1: Jsem na ušounka moc pyšná. Moc mě potěšilo, že si věděl rady. A protože už je i pořádně vzhůru, mám tu pro vás všechny dnešní hádání.
0: Ušounova hádanka. Jsem připravený.
1: Dneska mám pro vás tři zvuky, které souvisejí s ušounovým nočním dobrodružstvím. Co pak slyšíte právě teď?
0: To víme, holky a kluci. Tak pozor, 3, 2, 1. Vysavač. Ten používá přece každá paní uklízečka.
1: No výborně, dobře. A co slyšíte teď?
0: Jo, to taky poznáme. Je to pozor, 3, 2, 1, sova. Sova je to noční pták, to houkala venku, když jsem nemohl spát.
1: No výborně, ty jsi šikulka a vy holky a kluci taky. No a teď tady mám poslední zvuk. Co pak tohle je?
0: A tohle samozřejmě známe. To je 3, 2, 1, sanitka. No to by přijela pro paní uklízečku, kdybych tak skvěle nezasáhl. Sanitka neboli záchranka, ta by ji totiž zachránila.
1: Ano, je to tak. Dobře si holky a kluci pamatujte, jak si už on poradil, kdybyste to náhodou někdy potřebovali.
0: Hlavně si holky a kluci pamatujte číslo 155, to je jednička, pětka a pětka. To je číslo, kterým voláte pana doktora pohotovost, když je třeba.
1: Pro pořádek si ještě zopakujme i číslo 150, kterým voláte hasiče, a 158, to je zase číslo na policii.
0: A kdyby vám v nějaké vážné chvíli všechna ta čísla vypadla z hlavy, tak volejte 112, to jsou dvě jedničky a dvojka, protože to je číslo pro všechny, úplně všechny nouzové případy. To se to hezky řekl, co?
1: No nádherně. A teď si to pěkně zapište do hlaviček a my vám k tomu zapisování pustíme s Ušounem pěknou písničku.
0: Ušounova písnička.

0: chlapci, posloucháte mou, tedy Ušaunovu pohádkovou školku. Ta dneska začala už v noci, kdy jsem vyděsil paní uklízečku, která se mě lekla, protože jsem ve školce místo s paní dováděl a vyrušoval. Vždyť jsem Ušaun Rušaun.
1: Naštěstí Ušaun Rušaun věděl, jak postupovat, když se něco takového přihodí. Potom pomohl paní uklízečce ještě i s úklidem, takže jste si s ním pěkně zacvičili a tím pádem nám ve školce zbývá už jenom...
0: Už jen zpívání. No, klidně to řekni, Jani. My se nebudeme smát. Mně se taky kamarádi nesmějí, když řeknu, že si jdu trošku zastrašit. Ke mně prostě patří strašení a k tobě prostě patří trvalání. Ušaunovo zpívání.
1: Hele, Ušounku, víš, co ti musím říct? Že je mi trošku podezřelá ta tvoje chápavost.
0: Proč? Jak jako? Jak to, Jani, myslíš? Jako, že jsem někomu slíbil, že mu zaspíváš? No, to se klidně mohlo stát.
1: Aha, takže ke mně patří zpívání a to proto, že ty už si někomu slíbil, že mu zaspívám.
0: No, totiž i tak by se to dalo říct.
1: Tak povídej ty, Filuto. Doufám, že jsi neslíbil nějakou písničku, kterou ani neznám.
0: No, já si teda myslím, že ji znáš. Je to písnička Zelení hájové. Znáš ji?
1: No, znám.
0: No, tak super. Tak to bude mít paní uklízečka radost. Je to její nejoblíbenější písnička. A teď zrovna uklízí ve školce za lesem. A má už Radio Junior puštěné.
1: Aha, no tak milá paní uklízečko, moc vás s Ušounem zdravíme. A aby se vám lépe uklízelo, posíláme písničku.
0: No, já bych to zpívání radši nechal jenom na tobě, Jani. Víš proč? Protože přece jenom já bych paní uklízečku svým zpěvem mohl vylekat podruhé a ona by potom mohla žuchnout na zem stejně jako tady.
1: No, to máš pravdu, Ušoune. Tak já jdu zpívat.

0: Teda Jani, to se ti teda úplně povedlo. Jo.
1: Dobrý den, tady Jana z Ušounovy pohádkové školky.
2: Dobrý den, tady Kadrnošková. No, Janičko, vy zpíváte jako holubička. To jste mě potěšila, ani nevíte jak. Já jsem ta paní uklízečka, co dneska se lekla Ušouna Rušouna. Já jsem si tu podlahu vytřenou normálně pobrečela, jak se mi to líbilo, abych ji snad znovu utřela. Tuhle písničku mě totiž učil můj tatínek, když jsem byla tak malá, jako ti vaši špunti ve školce. Tak moc ráda na ní vzpomínám. Děkuju, Janičko, moc, moc za tu písničku. A pozdravujte to vaše strašidýlko, co tak krásně vyrušuje.
0: Vidíš, Jani, vidíš, krásně vyrušuju. No, vůbec nejsem zlobivé, jsem především strašidýlko roztomilé a šikovné.
1: To rozhodně si. Paní Kadrnošková, my moc děkujeme, mějte se krásně a dobře, že jste zavolala.
0: Je, mějte se hezky, paní Kadrnošková. No, a tak. Já už mám pro holky a kluky další úkol, i když už dneska zkoušeli záchranou akci. Ale tohle je taky moc důležité.
1: No a já jsem jedno ucho.
0: Ušounův úkol. Kamarádi, slyšeli jste paní Kadrnoškovou, jak moc hezky vzpomíná na písničku, co měl rád její tatínek a že tu písničku je naučil.
1: Aha, jasně, já už vím, kam míříš.
0: No, přesně tak, přesně tak. Běžte za maminkou, nebo za tatínkem, nebo za babičkou, nebo za dědečkem. No, nechám to na vás, za kým půjdete.
1: Zeptejte se, kterou písničku mají nejraději.
0: Ano, a poproste, aby vás je naučili. Ale pozor, to ještě není všechno. Ne. Pokud vás naučí písničku, kterou jsme v Užoškolce ještě nespívali, tak nám ji pošlete. A my se ji s Janou naučíme taky.
1: A když nám půjde, naučíme ji i ostatní děti. Fakt super nápad, Ušounku.
0: Viď? Děkuji ti, Jano, za pochvalu. Ale to neznamená, kluci a holky, že vás dneska nepoprosíme o obrázky.
1: Dneska nám namalujte, jak si představujete paní uklízečku.
0: Klidně jí s uklízením může pomáhat roztomilé strašidýlko. Co vy na to?
1: No jasně, takže k tomu můžete namalovat i Ušouna Rušouna. A pokud jste se od nějakého člena rodiny naučili super písničku, kterou neznáme,
0: tak nám ji pošlete taky.
1: Stačí, když to rodiče nebo paní učitelka pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: A my potom někomu z vás pošleme za obrázek nebo písničku nebo za to obojí odměnu.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska pořádně zatancujeme.
0: Jo! Ušounova písnička k tanci.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: zapomenu.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi chybí

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Máte mladšího sourozence?
1: Který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Holky a kluci, jsme moc rádi, že i dnešní červencové prázdninové čtvrteční odpoledne věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonu klubu Rádia Junior vás vítají Denisa Kimlová a Nela Hamouzová.
1: Ahoj holky a kluci, i já vás zdravím. A samozřejmě se spolu s Denisou vynasnažíme, abychom vám zařídili tu nejlepší letní pohodu.
0: V tom nám jako vždycky pomůže hudba, kterou nám i tentokrát do playlistu připravil hudební dramaturg David Janečka.
1: Ani dneska nevynecháme zvídavce a četbu na pokračování.
0: V 17 hodin a 10 minut si dáme dnešní aktualitu. Budeme si telefonovat s herečkou a moderátorkou Janou Trojanovou, která nás pozve na léto v Lesním divadle v Krči.
1: A máme pro vás i další tipy na super divadla a divadelní festivaly.
0: A po 19. hodině bude naším hostem úžasná spisovatelka Klára Smolíková. Přijde nám představit hlavně svůj nový komiks Kurýr z planety Země, ale samozřejmě budeme zvědavé i na spoustu dalších věcí.
1: Jako jsou její výlety za dětmi na besedy a přednášky, letní psaní, letní čtení a samozřejmě taky inspirace.
0: No a teď jako vždycky na začátku minutové zprávy.
2: Klub Rádia Junior. Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
1: Zoo Ostrava podporuje záchranu původních druhů ryb v české přírodě a realizuje předochranářských aktivit s cílem představit se zvláštní biologické rozmanitosti a k záchraně ohrožených druhů. Nově k ním patří i podpora obnovy populace karase obecného, dříve velmi běžné ryby našich tůní a rybníků. Kromě karase obecného se nyní vědci snaží zastavit vymírání dalších dvou rybích druhů, které se rovněž patřily k běžné osádce českých vod. Jedná se o slunku obecnou a piskoře pruhovaného.
0: Ze sportu. Sport nás opět vezme na mistrovství světa ve fotbale, kde včera prohrála Anglie s Argentínou. Znamená to, že v nedělním finále se proti sobě postaví Argentína a Španělsko. O třetí místo si v sobotu zahrají Angličani a Francouzi.
1: A mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno s průměrnými teplotami okolo 28 stupňů Celsia se střední výstrahou před bouřkou. A jak bude zítra? 28 stupňů zůstává, ale bude víc pršet a bouřit.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior. Je 16. července, venku modré nebe, i když nám hrozí bouřky. No a já mám jako první otázky na svou spolumoderátorku Nelu. Neli, co všechno už si v létě zažila?
1: No, tak já jsem zatím první dva týdny strávila v Německu u rodiny a tenhle týden tak jsem měla volno tady v Praze a viděla jsem se svýma kamarádkama.
0: Tak počkat, jo. Němčina, zkusím, zdali si ještě pamatuju ze střední školy, jak bych se zeptala. War es schön?
1: Já.
0: Pokusila jsem se, holky a kluci, zeptat se, jestli to bylo hezké a Nela říkala, že ano. Tak, co ještě bude a na co se nejvíc těšíš?
1: Tak ještě mě čeká příští týden tábor, budu mít nějaké zase volno, budu možná opět v Německu, pojedu na letní školu s irským tancem a musím říct, že se asi jako nejvíc těším na tu letní školu.
0: Protože, a letní školu pořádá Koškem?
1: Jo. Protože jsem vlastně teď ke konci tohohle školního roku často nemohla chodit na tréninky kvůli achilovkám. A tak se těším, že budu moct zase.
0: Jasné, no holky a kluci, samozřejmě to by bylo smutné, kdyby Nela nemohla trénovat takový svůj oblíbený tanec. Takže s Koškemem si užije nejvíc. No a Neli, letošní léto se nese v duchu Expedice Sever. Takže mě samozřejmě zajímá, kde na severu si byla nejdál a jak se ti tam líbilo?
1: No, tak byla jsem na severu Česka.
0: Takže Liberec a okolí byl fajn.
1: Ano.
0: Super.
1: No, a tam to nekončí.
0: A dobře, tak dál si se na sever nepodívala. A znamená to, že se tam podívat nechceš, nebo že prostě jenom nebyla příležitost?
1: Spíš nebyla příležitost.
0: Rozumím. No a dneska bude naším hostem spisovatelka Klára Smolíková. Tak jakou otázku jí určitě položíš?
1: Já se určitě zeptám, jak vypadají ideální rande s knížkou.
0: To by mě taky zajímalo. Tak přátelé, Nela mi odpověděla, na co jsem se ptala a teď už vás obě zveme na dnešní aktualitu, která přijde už po písničce.
1: Čeká vás rozhovor s herečkou a moderátorkou Janou Trojanovou, která vás pozve na léto v Lesním divadle v Krči. Takže klidně můžete mít divadelní program na celé prázdniny.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Nelou. A slíbili jsme vám pozvánku do lesního divadla. Takže už máme na telefonu herečku a moderátorku Janu Trojanovou z divadelní společnosti Indigo.
1: Ahoj!
2: Ahoj, holky, kluci a samozřejmě ahoj i vám dvěma do studia.
1: Jani, lesní divadlo v Krči letos startuje s pohádkovým programem už 19. července, což je tato neděle. Jaké divadlo se dětem představí tentokrát, od kolika hodin a kde přesně?
2: Tak budou během celého léta pohádky, ale teď v neděli to bude jedna pohádka, ovšem o třech námořnících. Bude to inscenace divadla Láry Fáry. Vyplují na lodi Bublina za dobrodružstvím na ostrov Hukakulu a budeme se těšit na kapitána Hroma, kuchařku Marmeládku a malého piráta Kudličku a další. Nicméně tuto neděli se těšíme hlavně na to, že ožije nový prostor, který pomaličku vzniká a znovu ožívá, protože on kdysi dávno tam byl divadelně, ale teď ožívá. A je to lesní divadlo v Krči, čili na Praze 4. A je to takový krásný prostor, protože je to v podstatě takový lesopark, já bych řekla v současné chvíli už. Je tam taková úžasná jurta, která skýtá i občerstvení. Jsou tam stromy krásné, je tam zpěv ptáků, takže kdo vlastně vyleze v Krči mezi zastávkami Novodvorská a Sulická, tak se tak jako diví, já jsem v lese. Já jsem před chvílí byl u paneláku a teď jsem v lese. No a holky, kluci, to je právě prostor, to lesní divadlo, kde můžete v průběhu léta, v podstatě od toho 19. července do 6. září, zavítat každý víkend a každý víkend je tam pro vás připraveno nějaké speciální překvapení v podobě pohádky.
0: A jaké další pohádky v průběhu léta uvedete?
2: Tak bude to třeba 26. července cestička za pohádkou. Mimochodem vaší kolegyňky Jany Richterové a také vašeho kolegy Jirky Kohouta, takže to jsme si vypůjčili vaše kolegy z Rádia Junior, kteří společně mají pohádku, ve které vystupuje ztracená královna, která nemůže najít cestu zpátky do své pohádky, tak já doufám, že hlavně děti tu cestu najdou do toho lesního divadla v Krči. Potom tam budeme mít od 2. srpna od 17 hodin, to je ještě důležité zmínit, že všechny ty pohádky začínají v 17 hodin, tedy v 5 hodin odpoledne, tedy takový ideální čas, jakože se ještě nechce spát, ale už se jako vracíme z výletu, takže cestou z výletu se můžeme stavit v lesním divadle v Krči. A toho 2. 8. tam Petrana, praštěná čarodějnice, Petra Mošovská, skvělá, trochu jiná, ale hodná čarodějnice, která bude různě plnit kouzelné zkoušky a snad se jí podaří zachránit čarodějnickou čest. Potom uděláme takovou výjimku, protože já zatím říkám neděle, ale je tam taková jedna anomálie a to je 8.8., což je sobota, ale zase je to dobré datum, které se dobře pamatuje, že jo? 8.8., teda od 17 hodin, tam jsme zase udělali takovou anomálii. Pohádka o strašidelném nádraží, to je zase divadlo Láry Fáry. 16.8. tam Princezna na ocet, to je naše pohádka Indigo Company. Pak máme 23.8. Rusalku od vidří řeky, pohádku, kde bude excelovat Jana Kozubková. 30.8. Červená karkulka a to je loutkové divadlo Zvoneček. No a 6. září, to už vlastně se zase vrátíme jako do těch školních lavic, ale na takovou oslavu toho nového školního roku si zahrajeme tři veterány, takovou báječnou pohádku, kterou určitě holky, kluci znají dobře z televize, tak my ji zhmotníme na jevišti. A důležitá informace je, kluci, holky, že hrajeme za každého počasí, takže i kdyby náhodou spadlo pár kapek nebo i více, tak máme takzvanou mokrou variantu. A ta mokrá varianta je právě v té lesní jurtě, v té jurtovně, která sousedí s lesním divadlem v Krči. A co je ještě lepší zpráva, že vstup je zdarma. To znamená, že nemusíte řešit, jestli máte nebo nemáte koupené lístky. Prostě stačí si udělat čas, stačí si udělat chuť a dorazit do lesního divadla v Krči.
1: No a říkáš, že divadlo je zadarmo, ale není třeba si rezervovat místa?
2: No, to je otázka, protože Denny a Nelly, to je prostor, kam se kdysi dávno, když se tam před 100 lety hrálo, vešlo na 5000 diváků. Dneska už je to jako neuvěřitelný a když tam přijdete do toho prostoru, tak si říkáte, no to nemohli vůbec vidět. No oni viděli, protože ty stromy nebyly tak velké samozřejmě. Tak dneska neříkám, že to je pro 5000 lidí, to určitě ne, ale myslím, že ten prostor dokáže pojmout poměrně velké množství. Takže jsou tam takové lavice do svahu udělané, a to je cca pro 100 diváků. A potom taková rána jistoty, jak se říká, když si kluci holky vezmete do ruky nějakou třeba deku, nebo když si vezmete nějakou třeba stoličku, která samozřejmě lehká, dobře se přenáší, ideálně takové ty rybářské, tak máte úplně postaráno, protože se vůbec nebudete muset bát, že třeba náhodou tam bude tak strašně plno, že pak budete postávat. Ale komu nevadí i případně postávat, tak myslím, že se tu 3/4 hodinku prostě dá, když je dobrá nálada a to věřím, že všechny ty divadelní spolky prostředkují.
0: Mm-hmm. A uvidíme v některém z představení i tebe?
2: No páni, to je dobrá otázka. Uvidíte. A je to 16. srpna v Princezně na ocet. Tak já se tam zahraju právě tu princeznu na ocet, která se jmenuje Josefínka. A je to 13. princezna, která stále čeká na svého ženicha. Pak se dokonce dostane do pekla, ale má takovou báječnou kámošku Aničku Kašpárkovou, která ji rozhodně pomůže toho, no nechci říkat z toho pekla. Ona jí pomůže, půjde za ní, ale Josefínce se možná v tom pekle zalíbí, ale to už bych jako strašně, strašně předbíhala. Tak v princezně na ocet v roli Josefínky mě uvidíte a potom hraju ve třech veteránech toho 6. září. A tam nehraju ani bosanu, ani samozřejmě žádného z vyslouživých vojáků, ale tam hraju pikolíka, což je takový trošku trumberík, který pomáhá králi Pikolovi v tom jejich krásném a blázivém království v Monte Albo. Jsem to taky ten, kdo nese a jako první zjistí, že tam leze něco dlouhého, co vypadá jako had. A nakonec se z toho vyvine ten bosanin strašně dlouhý nos, který tam máme a který samozřejmě představení hraje velmi důležitou roli. No a co tam taky hraju, tak tam hraju jednoho ze skřítků, protože je potřeba také třem veteránům dát ty kouzelné dary. A jak oni s nimi naloží, tak to ví všichni kluci holky, kteří viděli pohádku Tři veteráni. A pokud to neví, tak je na to jednoduchý recept, aby dorazili 6. září 17 hodin do lesního divadla v Krči.
1: Tak, Jani, my jsme si teďko řekli spoustu úžasných divadel, na které holky a kluci se určitě těší. A teď si řekli, takže chci vidět princeznu na ocet, chci vidět Richterku a Jirku Kohouta, to je jasné, a chci vidět Tři veterány. No a teď ale třeba zapomněli ta data, ke kterým se představení vážou. Takže kde se dá najít program? Kde se můžou holky a kluci mrknout na to, jak vlastně jsou ta představení datově rozhozená?
2: To je velmi dobrá otázka, protože já jsem si to přesně říkala, jak jsem začínala výjmenovávat. Ty jsem si říkala, no tak teď už vůbec nevím ani já a to tady mám před sebou. Na to již kluci holky, aby si to zapamatovali. Tak kluci holky, když si zadáte úplně jednoduše, protože předpokládám, že většina z vás umí s internetem, takže si zadáte www.indigocompany.cz, jo, jako Indigo Company, ale my to píšeme indigocompany.cz. Tak tam vám vyjedou informace o naší společnosti. A je tam taková báječná lišta, která čítá různé odkazy jako herce, tvůrce, repertoár a je tam taky odkaz Lesní divadlo. A to, když si rozkliknete, tak tam je celý plakát vystaven a tam jsou veškeré informace. Ale to samozřejmě není jediný zdroj, kde se dají informace zjistit. Jo? Takže to je jeden. www.indigocompany.cz. Pak je dalším zdrojem a to je Facebook. Tam nevím, do jaký míry kluci ho můžete, ale třeba řekněte tačkům, mamkám a tak. A zase, buď můžete zadat naší divadelní společnost Indigo Company, kde informace o Lesním divadle máme, a nebo přímo můžete zadat Lesní divadlo v Krči, to je taky taková jako facebooková stránka, a to je spolek, který vlastně spravuje toto Lesní divadlo a vybudovával ho ve spolupráci s městskou částí Prahy 4 a s vlastníky a s dalšími institucemi. No a ti právě to Lesní divadlo v Krči dávají nejrůznější připomínky, upoutávky a informace o programu, který v tom Lesním divadle bude probíhat. Takže sledovat facebookové stránky, určitě když náhodou si vzpomenete, já bych si mohl udělat jako prochajdu přes Lesní divadlo v Krči, tak když půjdete přes to Lesní divadlo, tak tam jsou informace taky vyvěšené jako fakticky, fyzicky, že si je můžete takzvaně osahat, plakát, no a jinak takhle ve virtuální podobě. Mm-hmm.
0: Na závěr nás bude zajímat, zda je tvoje léto pohádkové a jaké ještě bude?
2: Tak pohádkové je, protože herečka se, a nejenom herečka, herci a umělci se většinou na to léto těší, protože neříkám, že práce málo, ale záleží, jak si to zařídíte, občas třeba nějaké natáčení, nějaké představení, ale je takový trošičku klid toho, že se vlastně nehraje každý den v divadle, takže je ta sezóna prostě odpočinková, dovolenková, taková opravdu jako pohádková. Takže se těším teď třeba v sobotu na dovolenou do zahraničí, nebo se těším tady na touky Českou republikou a užívání si své pohádky se svojí rodinou. Dokonce já svoji Josefinku, jak jsem o ní mluvila, že ji hraju, tak já ji dokonce i doma mám. Nejenom Josefinku, ale i syna Štěpánka, takže se moc těším s nimi na ty nejrůznější výlety a nejrůznější pohádková dobrodružství. No a pak se těším, že ta pohádka právě propukne i v budoucnu na tom pódiu v Krči. Takže zatím mám pohádkové léto a holky, ťukám to tady, protože sedím takového stolu dubového. Tak to tady ťukám, aby to pohádkové léto vydrželo a abychom se s kluky a holkami a taky třeba i s vámi dvěma sešli Lesním divadle v Krči.
1: Tak my klepeme na druhé straně. Moc děkujeme za rozhovor, za pozvánky a přejeme super pohádkové léto. Ahoj.
2: Ahoj. Děkuju oběma za pozvání a vám též a užívejte si to léto a mějte se moc bájo. Ahoj kluci, holky.
1: Ahoj.
0: A teď už opět trochu hudby.

0: Holky a kluci, pořád posloucháte Rádio Junior a vysílají pro vás Denisa a Nela. A i když divadelní pozvánky jsme už dostali od Jany Trojanové, Nela pro vás má i další divadelní události, které ještě letos můžete navštívit.
1: V létě se můžete přijít podívat na již 23. ročník Mezinárodního festivalu Nového cirkusu a divadla Letní Letná. Festival proběhne od 12. do 31. srpna v Letenských sadech v Praze. Dále se můžete jít podívat za kulturou na letní shakespearovské slavnosti, které se uskuteční v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě. Na slavnosti můžete zavítat během celých prázdnin až do 5. září a například se můžete těšit na premiéru nové inscenace komedie Omylu v režii Vojtěcha Štěpánka. A do konce tohoto týdne můžete navštívit pražský festival pouličního divadla Za dveřmi, který se koná na výstavišti Praha před Průmyslovým palácem a na Mariánském náměstí.
0: To byly tři úžasné tipy na léto a divadlo, respektive divadlo, nový cirkus a ještě divadlo a ještě divadlo a ještě cirkus. Je tam prostě a jednoduše na výběr. Mě by zajímalo, Nelly, co by si z téhle té nabídky vybrala ty?
1: Asi shakespearovské slavnosti.
0: Rozumím tomu, já bych si teda vybrala všechno, ale na letní letnou určitě. Letní letnou určitě stihnu. To jsem si jistá. Co se letních shakespearovských slavností týče, tak tam si nejsem úplně jistá, že stihnu. No a pouliční divadlo Za dveřmi, to mě láká taky, tak možná, že bych ještě stihla taktéž. Ale když se bavíme o Letní letné, se kterou každý rok spolupracujeme a poutáme na ni, tak se tě zeptám, Nelly, která záležitost nového cirkusu, divadla a těch věcí, co se objevují na Letní letné, tě zajímá, nebo baví, nebo fascinuje, nebo ráda se na to koukáš? Jako vybrala by si spíš činohru, pantomimu, akrobacii, nebo fascinovala mě slečna, která přecházela přes lano tenkrát nad Prahou. Co je pro tebe takový jako nejlákavější z letní letné?
1: Asi ta činohra, ale vlastně i ta akrobacie, se kterou jsem se ale nikdy moc nesetkala, tak to by mohlo být zajímavé.
0: Já mám takový jako docela ambivalentní pocit ze akrobacie na šálách. Jako dívám se na to a zároveň se mi to strašně líbí a zároveň se vlastně dost bojím, jakože mám v sobě takový to, že se jako bojím, že si říkám teď, jo, jakože že tam mi to připadá opravdu šílený, ačkoliv samozřejmě vím, že akrobaté ví, co dělají, takže nic neriskují, ale to mě jako fascinuje, protože vlastně se jako neumím u toho trošku nebát. Tak jo, co vy, holky a kluci, máte už rozmyšleno, na co si zajdete do divadla, jestli půjdete na letní letnou, nebo zda se mrknete v létě na shakespearovské slavnosti, anebo zdali půjdete do lesního divadla do Krče? Pokud ano, tak nám napište, rádi si to přečteme. A teď už out there a sailor!

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: Holky a kluci, ano, i o prázdninách si u nás můžete přát písničku. Poslat ji můžete kámošům, rodičům nebo prarodičům. Můžete poslat prázdninové pozdravy, popřát k narozeninám, anebo si klidně přejte jen pro sebe. Možností máte spoustu. A stačí, když nám zavoláte na telefon 800 199 199 nebo napíšete na vzkazovna@rozhlas.cz.

0: Ukazovna Rádia Junior.
1: Holky a kluci, klub Rádia Junior s Nelou a Denisou pokračuje. A první, komu budeme hrát na přání, je Michalka, která má úžasnou tetu Járu, která jí posílá písničku Kdyby se v komnatách.
2: Přátelé, a není to jen tak nějaká písnička na přání. Toto je přímo tréninková píseň, protože Jára s Michalkou zrovna trénují na muzikál, který bude Michalka zítra předvádět. To znamená, přátelé, my držíme palce, posíláme tréninkovou píseň a Michalko, mám pro tebe jeden malinkatej vzkaz.
3: Já bych taky chtěla takovou tetu Járu.

Holky a kluci, vzkazovna nám pokračuje a mě do vzkazovny píše moje nejoblíbenější posluchačka, protože Madlenka Vacková krásně píše pokaždé, přeje si písničky, soutěží a zároveň už jsme se i poznali na dni otevřených dveří a musím říct, že je to fantastická holka. A tato fantastická holka si přeje Happy od Pharrella Williamse. Písničku posílá i mně a je tam spousta smajlíků a srdíček a prostě jsem zase nadšená. Zdravím tě, Madlenko, moc, těším se, až se zase uvidíme a posílám Happy.

A další písničku posíláme Lidušce, posílá jí maminka, protože Liduška je velká a protože Liduška je velká faninka Míši Růžičkové, posíláme jí Banánofon.

0: ukazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Holky a kluci, víte, že vždycky v létě, když hitparáda odpočívá, pro vás moderátorka Klára Nováková připraví letní speciál. A nejinak je tomu i letos. A vy už se můžete těšit na víkend a superparádu. Starparádu.
2: Ahoj, všechny vás zdraví moderátorka Klára Nováková. Doufám, že si skvěle užíváte prázdniny a mám pro vás jednu prázdninovou výzvu. Soutěžíte se Starparádou? Každý týden si můžete v našem vysílání poslechnout 13 úžasných hitů z jednotlivých severských zemí. Už jsem pro vás připravila 13 hitů z Norska, 13 hitů z Finska. No a teď o víkendu v 9 ráno a nebo v 5 odpoledne se můžete těšit na písničky z Dánska. A pozor, taky z Grónska a Faerských ostrovů, které k dánskému království patří. Budou to naprosto úžasné songy, protože třeba z Dánska pochází i slavný hit o panence Barbie nebo rytmická skladba hraná na bubny a perkuse od Safri Dua. No a těch skvělých hitů je mnohem víc. Spoustu z nich znáte a ty, které neznáte, tak budete rádi, že jste se o nich dozvěděli. Takže v sobotu v 9 ráno anebo o víkendu v 17 hodin si určitě pusťte Starparádu a potom mě napište, která písnička se vám nejvíc líbila a proč. E-mail je radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připište Starparáda. Na konci prázdnin všechny vaše odpovědi vyhodnotíme, no a můžete se těšit na super ceny. V banku je 7 balíčků plných merče od hvězd hitparády Rádia Junior. No a to stojí za to. Tak se mrkněte na web Starparády a určitě soutěžte. Moc se na vaše odpovědi těším. Vaše Klárka.
3: Starparáda s Klárou Novákovou.

0: kamarádi, sme moc rádi, že s námi pokračujete na vlnách Rádia Junior.
1: Klub Rádia Junior.
0: Holky a kluci, je právě 6 hodin, čtvrtek 16. července.
2: Dneska mají svátek Lubošové, tak všechno nejlepší kluci a hlavně posílám všechno nejlepší mému dědovi. Ahoj dědo.
0: A kdo slavný má dneska narozeniny?
2: Například americký herec Will Ferrell nebo český herec a dabér Jan Maxián.
0: No a teď už minutové zprávy.
1: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: Zoo Ostrava podporuje záchranu původních druhů ryb v české přírodě a realizuje řadu ochranářských aktivit s cílem přispět ke zvýšení biologické rozmanitosti a k záchraně ohrožených druhů. Nově k ním patří i podpora obnovy populace karase obecného, dříve velmi běžné ryby našich tůní a rybníků. Kromě karase obecného se nyní vědci snaží zastavit vymírání dalších dvou rybích druhů, které rovněž patřily k běžné osádce českých vod. Jedná se o slunku obecnou a piskuře pruhovaného.
0: Ze sportu. Sport nás opět vezme na mistrovství světa ve fotbale, kde včera prohrála Anglie s Argentínou. Znamená to, že v nedělním finále se proti sobě postaví Argentína a Španělsko a o třetí místo si v sobotu zahrají Angličani a Francouzi.
2: A mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno s průměrnými teplotami okolo 28 stupňů Celsia se střední výstrahou před bouřkou. A jak bude zítra? 28 stupňů zůstává, ale bude víc pršet a bouřit.

0: kamarádi, jsme moc rádi, že s námi stále trávíte odpoledne. U mikrofonů Denisa a Nela.
1: Už jsme si dneska povídali s Janou Trojanovou a pozvali vás do letního divadla v Krči. Dali jsme vám tipy na další divadelní možnosti, pouštili jsme písničky na přání a teď už tu pro vás máme letní soutěžení.
0: Tak přátelé, dneska tu pro vás jako výhru máme velkou muzikálovou show. Úžasné to CDčko, kde najdete všechny možné muzikálové hitovky. A naše soutěžní otázka zní, v jaké severské zemi a v jakém městě najdeme sochu Malé mořské víly.
1: A abyste mohli získat CDčko Velká muzikálová show, musíte správnou odpověď napsat na radiojunior@rozhlas.cz a pak si počkat, zda právě vy budete mít trošičku toho štěstí a vyhrajete.
0: Pro jistotu ještě opakuji dnešní soutěžní otázku. V jaké evropské zemi a v jakém městě najdeme sochu Malé mořské víly? A už jen držíme pěsti. Tak přátelé, a teď už vám s Nelou prozradíme, co s námi dneska ještě na Junioru zažijete.
1: Zase si budete moc přát ve skazovně, bude četba na pokračování a zvídavec.
0: A po 19. hodině bude naším hostem opět úžasná spisovatelka Klára Smolíková, která si s námi přijde povídat nejen o svém novém komiksu Kurýr z planety Země. A samozřejmě i vy se můžete ptát. A můžete se ptát vlastně už teď. A otázky nám napsat na radiojunior@rozhlas.cz nebo si počkejte do 19. hodiny a zavolejte nám přímo do studia. Tak zůstaňte s námi.

0: Holky a kluci, je právě 18 hodin a 10 minut. A to znamená jediné. Dávejte pozor, vy všichni, kdo jste zvídaví. Je totiž právě čas na zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj všichni zvídavci, máme tu další zvědavé okénko. Tak šup sem s novou zajímavostí. Globální klimatická změna, tedy ta průměrná a dlouhodobá, je samozřejmě jev přirozený, ale změny, ke kterým dochází v posledních letech, už zas tak přirozené nejsou. Posledních 150 let se průměrná teplota Země zvyšuje daleko rychleji, než vědci očekávali. Mnoho z těch nejteplejších zaznamenaných let se odehrálo v posledních 20 letech. Určitě k tomu výrazně přispívá činnost člověka, spalujeme fosilní paliva a do ovzduší se vypouští skleníkové plyny. Naši planetu tak postupně měníme ve skleník. Pokud jste někdy byli v zahradním skleníku, tak asi víte, že trávit tam delší čas není žádný med. Teplejší klima na Zemi má negativní vliv nejen na zdraví rostlin a zvířat, ale samozřejmě i na to naše. To, že je znát každý stupeň oteplení, už asi taky z předchozích zvídavců víte. Za posledních 100 let došlo ke zvýšení globální průměrné teploty o 0,7 stupňů. Může se zdát, že to nic není, ale bohužel je. V souvislosti s klimatickou změnou se pohybují ledovce a tají. Stoupá hladina oceánů, rozšiřují se pouště, častěji je sucho, mění se podnebné pásy a krajiny a jsme zase zpět u zdraví všech na planetě. Určitě jste si všimli, že i tady ve střední Evropě, kde žijeme my Češi, přibývá období sucha, ubývá sněhu a příroda má problém doplnit při jarním tání podzemní zásoby vody. Možná vám vrtá hlavou, jak je možné, že už necelý stupeň oteplení zapříčiní tání a pohyb ledovců. Klimatická změna přináší hodně energie, která je třeba k ohřátí vody. 93% nadbytečného tepla je navíc uloženo v oceánech. Ty ho zkrátka vstřebávají a oteplují se. To pak ovlivní tání pevninských ledovců a stoupání hladiny oceánů a moří. Hladina stoupá a dochází například k erozi pobřeží, k záplavám, přívalovým srážkám a taky ke znečištění pitné vody. Velké ohrožení to znamená i pro přímořské oblasti a jejich obyvatele. Například obyvatelé nízkopoložených ostrovů v Karibském moři a Indickém a Tichém oceánu by se už při zvýšení hladiny o půl metru byli nuceni vystěhovat. Jde o více než milion lidí a představte si, že nejrychleji se otepluje Arktida. Dvakrát rychleji než zbytek planety. Podle odhadů bude možná na konci století tahle oblast už úplně bez ledu. A co lední medvědi? Momentálně mají kratší čas na lovení a delší období hladu. Jak vidíte, vše se vším souvisí. Nemůžeme si říkat, že ani ne jeden stupeň nic není a nám ve střední Evropě můžou být ledovce ukradené. Vše ovlivní celou planetu. Proto je dobře, že už celosvětově dochází k opatřením, která mají planetě odlehčit a katastrofické scénáře zastavit nebo zpomalit. Nebuďte smutní, důležité je, že vám to celé není jedno a když můžete, tak svou troškou pomůžete. A ještě jednu věc vám nesmím zapomenout říct, moji zvídavci. Tento díl byl připraven ve spolupráci se školním vzdělávacím programem Recyklohraní. Díky informacím od nich už víme, jak to stáním a pohyby ledovců v souvislosti s klimatickou změnou vlastně je. Holky a kluci, pokud chcete o tom, co vše ovlivňuje tání ledovců v důsledku klimatické změny, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď se to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Bubáčkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Holky a kluci, pokud máte i v dnešní super prázdninový den nějaké písničkové přání, dejte nám ho vědět. Zavolejte nám ho na telefon 800 199 199 anebo napište na vzkazovna@rozhlas.cz. Můžete si přát jen pro sebe nebo trochu vylepšit léto někomu jinému. Můžete popřát kámošových narozeninám. A my vyřídíme maximum, slibujeme. You see

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Druhá odpolední vzkazovna je tu a v ní písnička pro mého dědu Luboše. Takže dědo, já ti posílám Let It Be od Beatles a těším se, až se zítra uvidíme a na další zajímavé naše zkušenosti s motorkama. A no, užij si svátek.

0: Kamarádi, ve vzkazovně už máme připravenou písničku pro Johanku od Olivie Rodrigo The Cure a já jsem tady tahala moudra z Nelly, protože Olivia Rodrigo teď napsala dosti hitovek a teď doplní informace Nela.
1: Já teda vím, že myslím si, že to je 2 roky zpátky nebo něco takového, tak vyšel film Balada o ptácích a hadech, což je 4. pokračování knižní série The Hunger Games, což je, která vypráví o vlastně prezidentu Snowovi. A teď v listopadu letošního roku tak vyjde další pokračování a to Úsvit sklizně.
0: Tak holky a kluci, máte tady parádně doplněné informace a teď už Olivia Rodrigo pro Johanku.

0: Tazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Přesně tak, přátelé, kdo si nestihl přát dneska, může si stihnout přát zase zítra, a to v pravidelných časech. A teď už je vám úplně jasné, co vás čeká.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Dneska konkrétně Strážci mýtů, 16. část.

Jízda zpět do míst, kde se Čech rozhodl řeku přebrodit, netrvala dlouho. Koně letěly, jako by se předháněli, kdo bude u cíle první, nozdry doširoka otevřené, tlamy spěněné. V době, kdy Martin zápolil s Moranou, obětní ohně dohasínaly a mezi lidmi zavládlo vzrušené očekávání. Ve chvíli, kdy Lech naslouchal Martinovi a kdy se pomalu rozplývala jeho nedůvěra, stál Čech již po kolena ve vodě a znovu připomínal ostatním, aby do vody nevstupovali dříve, než on sám dosáhne poloviny proudu. A když se celá družina v čele s Martinem a Lechem hnala krajem, Čech postupoval proudem. Řeka nebyla hluboká, vojvoda šel bez zaváhání. Voda byla průzračná. Čech viděl dno pokryté malými valouny, zde bez větších obtíží projedou i vozy a přejde dobytek. Otočil se a pokynul ostatním, aby ho následovali. Země pod kopyty spěněných koní Lechovy družiny duněla stále ještě příliš daleko. Lech poprvé v životě pocítil strach. Musí lid chránit za každou cenu, i za cenu, která se platí za špatné rozhodnutí jiných, byť by byla sebevětší. Lidé zatím již radostně vstupovali do řeky, jako by se chystali k bezstarostnému koupání. Dobroslav zapomněl na nebezpečí, na Lecha, na jeho ozbrojence a jediné, po čem toužil, bylo mít po svém boku Martina. Stál na břehu s napjatým lukem. Neznámý nepřítel se mohl vynořit odkudkoliv. Je mi líto tvého přítele. Ruka, která Dobroslava pohladila po vlasech, byla těžká a pevná. Bratra, opravil ho tiše Dobroslav. Vedle kroka stály s hlavou sklopenou Kazy, Teta a Libuše. Pokud se vrátí, vrátí se sám. Lechova rozvážnost je ta tam. Znovu jej ovládla dávná prchlivost. Rozvažoval krok nahlas. Stejně bychom měli na Martina počkat. Zůstane tu úplně sám. Špitla Libuše a nemohla zadržet slzy. Dobroslav by ji nejraději objal. Ty i tvá matka musíte s ostatními, naléhal krok. Kazy i Teta ho prosebně chytli za ruce. Libuše se už na Dobroslava nedívala. Nedívala se na nikoho. Otřela si slzy a napjala luk. Krok vysadil svou rodinu na vůz a vjel do řeky. Přijela do rana. Nastup, Dobroslave, zase jsme poslední. Když se na ni Dobroslav vyčítavě podíval, dodala, on je přivede, Lecha i bojovníky. Na koních lehce přebrodí řeku a doženou nás. Věř jim, věř Martinovi. Další a další vozy vyjížděly do řeky. Bezpečně postupovali za Čechem nevšímavým proudem. Děti nedali jinak, držíce se za ruku svých rodičů, cachtali se vodou. Řeka je přijala, ale pak je zradila. Morana poručila svou černou mocí a řeka musela přijmout do svých vod tisíce jejich hadů, dát jim svou barvu, svou průzračnost. Měnili svou kůži, jak bylo třeba, celý zprůsvitněli, u dna vypadali jako kámen či vodní tráva. Všichni už byli v řece. Dosud ještě nikdo nevystoupil na druhý břeh. Byli uzavřeni vodou ze všech stran. Tehdy hadi zaútočili. Nejdříve se začali ošívat právě děti. Zakrátko už křičeli bolestí a hrůzou. Dospělí byli zmateni, neviděli nic a brzy se zoufalý pláč rozléhal po celé řece. Šířila se panika. Lidé, co stáli uprostřed řeky, se chtěli vrátit, ale obrátit vozy postupující těsně za sebou bylo v řečišti zhola nemožné. Ti, co vstoupili do řeky jako poslední, netušili, co se děje a vrhali se kupředu, aby pomohli svým druhům. Muži se chopili zbraní, připraveni hájit životy blízkých, ale komu se mají postavit? A pak se to stalo. Voda zčernala a hladina se začala bouřit a vlnit, jako by ji vařil. Konečně spatřili svého nepřítele. Stovky a tisíce malých hadů vyrazili do útoku a zakusovali se do lidí i zvířat.
Ženy s dětmi v náručí se zoufale prodírali k vozům, zatímco muži bojovali s tisícihlavým nepřítelem kolem nich. Hadi jim po kouskách rvali kůži z těla. Pokud se někomu přece jen podařilo trochu se přiblížit ke břehu, vyrazila proti němu taková síla hadů, až ho zahnala zpět do řeky. Malé, rudé kapky se rychle začínaly měnit v táhlé, krvavé stružky. Hadi útočili vždy v malém šiku 3, 4, vyskočili do výšky, na zlomek vteřiny se ve vzduchu zastavili, snad aby zamířili, pak se smrskli, aby s o to větší silou vyrazili na přesně cílené místo. V ten okamžik jich Dobroslav rozsekl hned několik naráz. Pochopil, že nemá cenu střílet do hadů jeden šíp za druhým. Otcovým mečem přetínal ta tenká, slizká těla, jako by osekával bodláčí. Do rana se oháněla nožem a sekerou. Přitisknuti zády k sobě bojovali matka a syn. Marně se Dobroslav ohlížel na břeh. Černá hadí krev se proplétala s rudou lidskou.

0: Ještě nebyli ani na dohled a již Klechově družině doléhal zoufalý křik, pláč a volání o pomoc. Nebylo třeba koně pobízet. Obraz, který se před jezdci otevřel, jim zastavil srdce. Po celé šíři řeky probíhal beznadějný boj s tisíci hlavou saní. Nikomu se nepodařilo vrátit na břeh. Napadáni ve vodě i ve vzduchu, lidé stáli či klečeli a bránili život svůj a svých dětí. Někteří už jen odtrhávali ze svých těl hady, co se přisáli jako obrovské pijavice. Voda vřela barvou dvojí krve, kterou však nedokázala smísit. Lech vjel do vody, prosekávaje si cestu kluskými těly jako trnitým křovím. Viděl ženu, která již neměla sílu donést své děti do bezpečí na vůz a nyní jen odevzdaně stála, v každé ruce jedno, vysoko nad hlavou, bezmocná proti neutuchajícím útokům černých hadů. Z očí jí tekly slzy, umdlévala. Lech pobídl koně, naklonil se a do každé ruky chytil jedno dítě, doslova je hodil na vůz. Žena vykřikla, jsou tady, Lech se vrátil. Tolik vděku v jediném pohledu. Jak je mohl opustit? Výkřik se odrazil od hladiny a nesl po řece. Lidé úlevně vydechli, už nejsou sami. Postavili se vedle sebe bojovník i ten, kdo osívá půdu, ženy vedle svých nedorostlých dětí a bili se o život. Voda odnášela desítky rozsekaných hadích těl, ale útočníků neubývalo. Lech se prodíral do nitra řeky, kde, jak doufal, nalezne svého bratra živého. Pobídl koně, ale ten hrůzou skameněl. Čech se oháněl mečem jako pravý vojvoda, ale přímo nad ním se právě z vody vynořil obrovský had. Po hřbetě se táhla zubatá dračí ploutev, tělo pokryté plástvemi šupin, jejichž odstíny černé a kovově modré se zbíhaly do ostrých žlutavých hran. Čech byl tak zaujat bojem, že nic netušil. Drak se vstyčil ve své hrozivosti, hadí hlavu s ostrými špičáky vysunul kupředu, protáhl krk, připraven zaútočit, ale vyčkával. Snad se chtěl pokochat člověčí bezmocností, lidským strachem. Ostatním v hrůze klesaly paže. Čech se zarazil a pomalu se otočil. Obrovská hlava netvora zaplnila veškerý prostor před ním. Sledovali ho velké oči, napůl lidské, napůl hadí, pokryté bílou blánou. Malé šupiny, které pokrývaly celou hlavu, vytvářející tak dokonalou mozaiku, do sebe zajížděly a roztahovaly se jako neproniknutelný štít. Obluda nespěchala. Před Čechem se pomalu obnažovaly dlouhé, tenké, šavlovitě zahnuté zuby, delší než paže dospělého muže. Horní část tlamy se vyklenula vysoko nad ním. Stál před bránou do pekla. Lidé bez dechu sledovali, jak se jejich život hroutí. Lech jim dal naději vyhrát boj, ale s Čechem byli už navždy svázáni. On byl jejich cestou i jejím koncem. Někdy stačí k odvrácení smrtící zkázy zlomek vteřiny. Drakovo zaváhání, ta zlomyslná ukázka převahy, chuť zkázonosného poslání, dalo Lechovi možnost, aby zvrátil osud. Nejdřív musíš zabít mě, Lecha, než ti bude patřit můj bratr, vykřikl. Obluda klidně otočila hlavu, pak dlouze mrkla a mléčná blána se rozevřela. Na Lecha se dívaly žluté lidské oči. Po jeho boku se postavil Martin, ty oči znal. Odejdi, tohle je Zmej, její služebník, prosil Lech Martina, ale ten se ani nepohnul. Nemyslel na to, že jeho odvaha má váhu života, který měl před sebou. Obrovská zející jáma vydechla. Zuby, zašeptal Martin. Jak dvě tenké bílé šavle zářily ve skázonosné tmě. Lech se vstyčil ve třmenech a mohutným máchnutím utěl jeden z nich. Zmej zasyčel, až se voda rozestoupila. Uťatý zub letěl vzduchem, Martin se po něm vrhl, ale jak se po něm natahoval, spadl z koně a zmizel pod hladinou.
1: Poznal jsi mě, tedy víš, kdo ukončí tvůj život,
0: vztekle vyprskl Zmej. Lech potřeboval ještě trochu času. Odvrátil Zmejovu pozornost od Čecha, ale Martin se dosud nevynořil. Kdyby se mu nyní vrhl na pomoc, Zmej by je lehce usmrtil oba. Pod vodou Martin otevřel oči a málem svou kořist pustil. To, co se odehrává nad hladinou řeky, je jen zlomek toho, co skrývá voda. Nebyla naděje na vítězství. Řeka byla jako káť plná hadů, plná nenasytných tenkých zubů, od kterých se táhla krev jejich kořisti. Z posledních sil se Martin odrazil ode dna a v zápětí se nadechl. Nerovný boj znovu vzplanul.

0: Přátelé, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Nelou.
1: A určitě vás zajímá, jak dopadlo dnešní soutěžní. Nejdřív pro pořádek. Ptali jsme se na to, v jaké severské zemi a jakém městě najdeme sochu Malé mořské víly. A správná odpověď zní Dánsko-Kodaň.
0: Přátelé, a dnešní výhru, a tedy velkou muzikálovou show CDčko s úžasnými muzikálovými hitovkami si dneska zaslouží Filip z Benešova. Tak moc gratulujeme a výhru posíláme.
1: A už vás zveme na rozhovor se spisovatelkou Klárou Smolíkovou.
0: Ptát se budeme na inspirace, ale samozřejmě hlavně na její úplně z brusu nový komiks Kurýr z planety Země.
1: Pokud vás na Kláru taky cokoliv zajímá, volejte po 19. hodině na telefon 800 199 199 nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.
0: A zůstaňte s námi.

0: Klub Rádia Junior.
1: Holky a kluci, je 19 hodin a tedy začíná rozhovor klubu Rádia Junior. Za moderátorskými mikrofony ve studiu jsou s vámi stále Denisa a Nela a naším hostem je dneska úžasná spisovatelka Klára Smolíková, od které jste jistě něco četli, pokud patříte mezi čtenáře. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Kláro, když Denisa tvrdí, že čtenáři ti jistě znají, nedivím se, spočítali jsme knihy, které si pro děti napsala a dostali jsme se k číslu 66. Počítali jsme správně?
3: Asi ano.
4: Já to totiž úplně nevím. Za prvé se to mění, za druhé všelijaké takové databáze knih. Oni tam započítávají třeba i nějaké sborníky, nebo třeba když mi vyšel ve čtyřlístku komiks, tak už to tam dají. Takže tam je asi 100 titulů, ale já myslím, že těch 66 zní dobře. Já si to nechám.
1: No a protože jsme na Rádiu Junior a tady se hodně rádi ptáme na začátky, abychom naše posluchače inspirovali, tak se zeptám, která knížka byla tvoje první? Jak moc ti dala práce a dokázala bys je dneska odvyprávět?
4: Dokázala, protože jsem věděla, že tahle otázka přijde. Kdybych to nevěděla, tak bych se teď tady trošinku tak jako točila. Já samozřejmě vím, jak se jmenuje. Dokonce jsem ji našla v knihovně. Jmenuje se Chyťte bycha. A vyšla v roce 2004, to znamená před 22 lety. A je to knížka s hadankami, můžu ukazovat?
1: Ano.
4: My jsme vidět?
1: Koukáte-li na webku, přátelé,
4: aha,
1: tak
4: se
1: mrkněte.
4: Takže, Chyťte bycha. A zajímavé je, že je ještě černobílá, to ukážu i tady moderátorkám, protože to bylo jako levnější. A vlastně je to příběh 4 nejhorších žáků základní školy a v téhleté škole, když se sejde větší počet takových nezdárných žáků, tak se zjevuje duch učitele Bicha a dějou se podivné věci a mizí lidé i věci v zemi za tabulí. A já jsem si vlastně teď dopočítala, že jsem jí psala, když synek chodil do 3. třídy, a takže jsou to třeťáci a ty úkoly jsou takový jako všelijak rafinované a souvisí s učivem 3. třídy, takže se tam různě chytají mamuti do nějakých děr a podobně, tak je to takový jako gamebook.
1: No a když se na tu knížku zeptám, když by někdo teď zastříhal ušima a řekl si, že by si ji chtěl přečíst, tak má ještě šanci?
4: Já si myslím, že ještě v nějakých knihovnách možná je, no tak taky máme teďka čím dál výkonnější antikvariáty, které se ženou nesehnatelné, ale ve své době tu knížku docela používali na základních školách, takže vím, že už když jako docházela, tak ji občas někdo scháněl. Já když jsem teď do ní nahlédla, tak jsem zjistila, že je tam Fíla, což jsem zapomněla, Filoména, a že jsem asi před 3 lety jinou hrdinku pojmenovala Filoména. Tak to bylo teda velké překvapení. A cestou jsem se do té knížky dívala a já se nerada vracím k těm knížkám, jenom to zapomenu. A já jsem to četla jako nový text. Není to špatný.

0: mám jasné.
1: A měla jsi už po napsání první knížky jasno, že jsi spisovatelka a že se tím budeš živit?
2: Vůbec. Já jsem si dlouho na to slovo spisovatelka zvykala. Třeba říkali, přijela paní spisovatelka až z Prahy. To taky je takový začátek na besedách, když člověk někam vyjede. A já jsem vždycky říkala, já nejsem žádná spisovatelka a tak. A dlouho mi to trvalo. A vlastně jsem si ale pak uvědomila, že vlastně už tou první knihou je člověk spisovatel. A to, že se tím živí, to je jiné. To bylo vlastně Nelo v té otázce taky. Co to teda znamená se živit jako spisovatelka? Tak když jsem jakoby odešla ze zaměstnání, já jsem pracovala tady kousíček v Národním muzeu, jako vedoucí vzdělávání, tak když jsem odešla a přestala jsem být někde zaměstnaná, tak ty knížky mě vlastně jako živí, ale dělám ještě další věci, takže není to tak, jako že když se knížka neprodává, tak já nemám na chleba, tak to úplně není. A tak mi to trvalo. Já bych řekla, že tak po nějaké páté knížce. A co se týče toho, jestli jsem chtěla být spisovatelkou, no nechtěla. A říkala jsem si jako dítě, které hodně četlo, že bych mohla být ilustrátorkou. To mě přišlo daleko jako lepší. Chodila jsem do základní umělecké školy, ještě jako na střední škole jsem chodila do Zušky. A to mě jako přišlo dobrý, že bych kreslila. Teda předtím jsem chtěla být knihovnice. Ale zjistila jsem, že knihovníci si nemůžou číst v pracovní době.
3: Což je
2: tím teda... to ztratilo úplně jako na nějaké atraktivitě, takže knihovnice ne. Ilustrátorka, tam to zmizelo proto, protože jsem se seznámila s mým prvním mužem a on chtěl být ilustrátorem. No a to už bychom byli dva. A dohodli jsme se, že já teda budu psát a on bude kreslit. A vlastně asi 10 let, než vyšla tahle ta knížka, To chyťte bycha, jsme už přispívali do různých dětských časopisů, hádankami, komiksy, já jsem tam měla nějaké povídky. A i tady vlastně na té knížce je napsáno Klára a Jan Smolíkovi, protože některé ty knížky vlastně jsme jako dohromady dodělávali, hádanky jsme třeba společně vymýšleli, nebo třeba já jsem to vybarvovala, tak jsme byli taková jako značka.
3: Tvoje knížky, komiksy, pracovní sešity nás zavedou do vesmíru, do historie, do lesa. Jak se k tobě dostávají témata a inspirace? Mě by zajímalo, zda jakoby nejdřív to na tebe skočí a ty si řekneš, tak to musím napsat a pak teprve třeba oslovíš nějaké vydavatelství a nabídneš, anebo jestli přicházejí za tebou vydavatelství nebo nakladatelství a říkají, Kláro, my bychom potřebovali knížku o Žižkovi, nebo jak to funguje?
2: No, funguje to různě v čase. A já už jsem teď stará, já už jsem babička. A úplně čerstvě, jo, ale
3: tak
2: hrozně
3: to moc
2: užívá.
3: Gratulujeme, ale nesouhlasili bychom.
2: Už za mnou nechodí nakladatelé, protože už mám svoji hlavu. Ze začátku jsem byla vděčná, když nakladatelé třeba přišli s nějakým nápadem a já si myslím, že to není špatné, když tam je nějaká jako zakázka nebo nějaká jako představa, protože když nemáš vůbec žádné omezení, tak člověk nakonec nemusí udělat vůbec nic. Že to omezení vlastně je i takový tvůrčí motor, třeba něco o Žižkovi, to se mi teda vůbec psát nechce. Přišli za mnou dokonce z církve husitské, protože bylo výročí Jana Žižky. My jsme nejdřív dělali, nebo já jsem připravovala pracovní listy, takový jako herní materiál do škol. A jsem říkala, žádnou knížku psát nebudu. A pak jsem si říkala, taková knížka o Žižkovi tady jakoby se odehrávala na Vítkově. A tak to ve mně jako zrálo. A pak jsem ji ráda napsala. Takže myslím si, že ta zakázka není špatná. Ale pak mám také zkušenost, že když jakoby z nakladatelství přišli, že chtějí nějakou knížku, teď se jim hodí, myslí si, že se bude prodávat třeba většinou, to je ten důvod, tak pokud to v člověku nezarezonuje, tak by jako není tam ta odpověď, že ano, to tam vidím něco zajímavého, tak by to ten autor neměl dělat, protože redaktoři, kteří pracují v těch nakladatelstvích, ti nakladatelé, ty mizí. Ale ten autor, a ty jsi taky autorka, že jo, ten spisovatel je navždy s tou knížkou svázaný. Je to vlastně jeho dítě. Takže když se někdo ptá, nikdy jako nedoporučuji spisovatelům, aby úplně se nechali natlačit do projektu, kde sami si nenajdou něco zajímavého. Ale když máš úplně něco svého, tak je to to poslední, co děláš. Když je to jenom tvůj projekt, tak člověk má, tady vyjdu vstříc, tady musím dodělat a tohle je to osobní projekt a ten se jako táhne. Tak je dobré, když ještě do člověka někdo zezadu kope, kde je ta moje knížka, protože když je to jenom tvůj projekt, tak většinou je takový poslední v řadě. Mm-hmm.
1: Na které knížce ses nejvíc nadřela, protože chtěla hodně studia a kterou si měla takzvaně hned?
2: Všechny knížky jsou hrozné. Všechny knížky. Já teď mám úplně drobonkou knížku. Jo, pro prvňáčky. Jmenuje se Knihomyš a neviditelný kluk. Taková jednohubka na konci první třídy. Takový úplně lehonký příběh. Dokud to není napsaný, je to hrozná dřina. Bez to nejde. A potom já to zapomenu. A říkám, proč jsem se s tím tak dlouho crcala? Proč jsem to teda nenapsala? Protože ten příběh nějak zraje. Ale ta otázka určitě směřovala trošku k něčemu jinému. Samozřejmě, když je knížka s Komenským do komiksu, tak to je knížka, kdy rok jsme pracovali s Lukášem Fibrichem, ilustrátorem vlastně na takových obrovských komiksových panelech pro muzeum. Jako, ne každý den 8 hodin, jo, ale rok se to jakoby táhlo, rok se to konzultovalo a pak další ještě několik měsíců jsme připravovali, nebo já jsem psala příběh, který vlastně propojil ty komiksy, Lukáš dodělal ilustrace a vlastně celý je to jako opravdu velký, velký projekt, takže to je samozřejmě náročnější, nebo je to z historií, tak si tam úplně nemůžu vymýšlet, tak to mám kamaráda Richarda Vlasáka, tak on v té době byl někde, nevím, třeba ve Švédsku, pořád byl někde v cizině v té době a on vždycky říkal, teď jsem tady třeba, nebo ve Švýcarsku byl, u Bodamského jezera, co potřebuješ? A říkal, hele, potřebuji vědět, jak to tady jako bylo, protože to bylo rychlejší, než to googlovat, zeptat se toho, kdo tomu opravdu rozumí. Takže jsou knížky, které trvají dlouho a ta knížka, o které asi potom budeme tady mluvit, o ta nejnovější, ten komiks Kurýr z planety Země, tu jsme dělali takhle 3 roky. A úplně, já nevím, co to můžu říct, porod. Já myslím, že to slovo porod je jako správně, to se nedá říct. Ne. A jsou knížky, které vlastně vymýšlím, můžu si tam vymyslet, co chci, nemusím se tak jako u toho komiksu se musím potkávat hodně s tím výtvarníkem, nemůžeme bez sebe jako dělat. Tak třeba bych řekla knížka Dalila a výtah bez dveří je taková, ale není to jednohubka, ale je to taková knížka, kterou jsem psala na pokračování, psala jsem ji pro mateřídušku, takže na každý měsíc jsem napsala jednu tu kapitolu a je to o holce, která se nastěhuje do domu, kde oběžný výtah, teď nevím, jestli posluchači vědí, co je oběžný výtah, to je ten výtah bez dveří, to je páter noster, naskočíte a vyskočíte, ale já když jsem na besedách, tak všichni vědí, viděli to někde na TikToku. Jo, někdo to někde točí. A ona tam vlastně jezdí tím výtahem a protože děti nesmí jezdit bez dozoru, tak vždycky číhá na ty sousedy a v tomhle domě je každý divný. Jo, a teď čím jsou divný a jak jim ta Dalila vlastně pomůže, tak o tom je ten příběh. A to se samozřejmě vymýšlo podstatně líp. Nemusela jsem jako nikde konzultovat tady s kolegou někde z druhé strany Evropy. Ale když jsem pak tuhle knížku ukazovala mojí mamince, tak ona říkala, to mě vůbec nepřekvapuje. A já říkám, jak oběžný výtah. A ona říkala, když jsi byla malá, tak se chtěla tímhle výtahem jezdit. To jsem si jako pamatovala, říkám, no dobře, a co to jako, tady je třeba, jak se zaseknou. A mamka říká, no ale my jsme se zasekli. A já říkám, a tady projedou přes tu otočku. A ona říká, ale to jsme projeli, protože to si chtěla. A já jsem to všechno zapomněla. Takže v téhle knížce je spousta věcí, co se mi staly a já jsem je zapomněla, proto se psala dobře.
3: Krása, tak říká holky a kluci spisovatelka Klára Smolíková a už v příštím vstupu vás budeme lákat na její nový luxusní komiks Kurýr z planety Země, na který jsme už teď trošku ťukli.

0: Holky a kluci, stále posloucháte letní čtvrteční klub Rádia Junior s Nelou a Denisou.
1: Naším hostem je spisovatelka Klára Smolíková a přinesla s sebou svůj nový superkomiks Kurýr z planety Země, kde nám leží. Už ho ukazujeme na webku. Klára nám představí komiks a já můžu takhle pomaloučku ještě sem tam ukázat nějakou stránku. Tak nejdřív začnu otázkou. Kláro, co můžeš o komiksu prozradit, abys nalákala, ale neprozradila moc?
2: Je skvělý. Je skvěle nakreslený. Tedy já nekreslím, takže to můžu říct, kreslí Martin Henschild. Je to sci-fi, science fiction, odehrává se to ve vesmíru, člověk je tam jeden. To je ten Nuri. A to je vlastně jedinček. Všechno ostatní jsou roboti a mimozemšťani a různé takové podivné bytosti. A Země se dostane do velkých problémů. Je vlastně obstavená exekutory, to znamená, něco nezaplatila planeta Země a vypadá to, že celá propadne, jako člověku může propadnout třeba majetek, dům, tak může mu propadnout i celá planeta. A jediný tedy pozemšťan, který takový shodou podivných okolností pracuje na intergalaktickém srovnávacím úřadě, kde jinak žádní lidé nepracují, protože to prostě absolutně nezvládají, neznají ten vesmír a on má takovou jako bohatou dobrodružnou minulost za sebou, tak se vlastně dostane do situace, že na něm ta záchrana Země závisí a musí vlastně najít takové spojence, aby ty exekutory nějak obešel, přelstil, vyplatil tu Zemi a přitom procestuje zase půlku vesmíru.
0: A jak fungovala práce s Martinem Henschildem, který komiks kreslil? Jak jste se třeba domlouvali na tom, jak bude který mimozemšťan vypadat?
2: Tak jak budou vypadat ty hlavní postavy nebo i jako postavy, které jsou jakoby vedlejší, to znamená neobjeví se tam jenom v jedné scéně, ale objeví se tam třeba opakovaně, to je vlastně záležitost, která se domluvá hned úplně na začátku. My jsme měli tu výhodu, že tenhle ten komiks volně navazuje už na náš jeden příběh, jednu knížku, která se jmenuje Vesmírná zásilkovna, takže vlastně ty hlavní hrdinové už nějak byly daný. Jenom tam ten Nuri zestárnul jako hodně. Už je dospělý, předtím to bylo takový klučina. A takže to už jsme měli dané a dokonce i některé ty postavy vlastně se nám tam objevily. Ale já to nějak popíšu, tak jak popsat mimozemšťany. Dost často jsem si uvědomila, že si pomáhám zvířaty. Že má hlavu jako krab třeba. Nebo že tam je velmi důležitá postava Mightyho, to je umělá inteligence, která tam řídí půlku intergalaktického jako toho úřadu. A ten měl vypadat trošku jako delfín, ale zákeřný delfín. Jo? Takže takový, jako k tomu dávám důležitý jako připomínky. No a Martin si to nějak jako probere v hlavě, použije, co se mu zdá použitelný, vypustí to, co se mu zdá, že jako úplně jsem dobře nevymyslela a pošle skici. A někdy to je rychlý, opravdu ping-ping a máme jasno, ale taky jsme tam měli postavy, u kterých, a tady je to pilotka drá, aby si teda posluchači nemysleli, že to je jenom pro kluky, je tam pilotka drá a je hustá. Jako hustá. Ale zároveň je to velká sympatická jako postava, tak není to člověk, má takový jako vlast, takový dredy, takový stromovitý. A aby jako byla hustá, ale aby byla sympatická a aby jako to byla mimozemská postava, ale zároveň, aby jako bylo jasný, že s tím Norem jako to tam trošku i jako jiskří, teda jdou po sobě, že jo, chtějí se navzájem zabít. A zabít v uvozovkách, je to pro děti, ale tak tam jsme si opravdu si to posílali jako opakovaně a ještě když se komik kreslil, tak tady s tou postavou tam ta Martinovi nějak jako nešla a nebo já jsem s ním nějaké záměry. Tak to se dělá úplně první a jsou to skici, které se schvalují.
1: Kláro, ke komiksu jste vytvořili i putovní výstavu. Kde je možné ji navštívit?
2: To jsem si napsala a ten papír jsem nechala doma. Ale já to dám dohromady. Teď by měla být v knihovně v Konicích, to je u Olomouce, v Sadské, to je kousíček od Prahy. a od září je v knihovně v Třebíči. Já mám na svých stránkách záložku výstavy, to není jediná putovní výstava k mým knihám a vlastně tam se dá jednak nahlídnout, kde ta výstava je, ale taky pro zájemce třeba ze školy, z knihovny je možné si tam najít volný termín, ty výstavy prostě putují, a nebo se dají poslat tisková data a vytisknout, protože třeba ve škole si řeknou, ale my s tím nechceme pracovat jenom měsíc, my to chceme do nějakého třeba vesmírného projektu, takže i na tom je možné se domluvit a ty komiksy vypadají zvětšené jako výborně.
1: Holky a kluci, to si pamatujte. Pamatujte si záložku na stránkách Kláry Smolíkové, kde je možné si rezervovat výstavu. I vy, paní učitelky, si pamatujte.
0: A stejně tak si holky a kluci můžete se třídou, školou nebo kolektivem objednat u Kláry komiksovou dílnu. Co v ní s tebou děti zažijí?
2: Neobyčejné komiksové dobrodružství. Ne, záleží na tom vždycky, jaká je to dílna, ale pokud jde o dílnu k tomu nejnovějšímu komiksu Kurýr z planety Země, protože to je takový komiks už pokročilý, tak mám tak zkušenost. Pokročilí čtvrťáci to dávají, páťáci jsou jako spokojení, šestáci, ale baví to třeba i osmáky. Takže není to komiks úplně pro malé děti, je to už komplikovanější, jak téma, tak kresba, tak to vyprávění. Takže tenhle ten doprovodný program k tomuhle komiksu funguje tak, že my se dozvíme o komiksu opravdu všechno. Třeba kdo je kolorista, kdo je inker, vymýšlí vlastní název pro komiks, navrhují právě ty mimozemšťany, ale učí se i panelovat, to znamená, jak se ty jednotlivé obrázky na stránce skládají, nebo třeba to nejdůležitější v téhle komiksové dílně je udělat vesmírné závody, takový, kdo kouká třeba na Star Wars, takový ty závody kluzáků, kde jsou různý pasti a podobně. A tohle všechno stihneme za 90 minut. Takže mám takové pracovní listy, kopírovatelné a pomocí nich vlastně se jak něco dozvíme, tak jako ze zákulisí komiksu, třeba, že ten, kdo komiksy píše, vůbec není spisovatel a ten, kdo je kreslí, není ilustrátor.
1: Krása. Takže ten, kdo komiksy píše, je?
2: Scénárista.
1: A ten, kdo komiksy kreslí, je?
2: Kreslíř.
1: Tak, holky a kluci, to neznamená ale, že nemáte objednávat do třídy komiksovou dílnu, protože teď víte jenom ten úplný základ.
0: Holky a kluci, možná neví, že práce spisovatele není jen sedět doma a psát, ale právě ty hodně cestuješ po školách a knihovnách a s besedami a semináři. Jak to funguje a jak dopředu máš naplánováno?
2: Tak je to až na rok dopředu. Mám otevřený kalendář, otevřený ne, že by se do něj dalo zapisovat, ale že ho každý vidí. Já tam teda občas dávám i takové věci jako dentální hygiena. To se nelekejte, ale dala jsem to tam proto, protože někdy třeba ze škol nebo z knihoven říkají, vy k nám nechcete přijet. Chci. Ale až budu mít čas, takže je to tam krásně vidět, kdy, jak čas je. A jsem schopná a ochotná přijet jako kamkoliv, ale je dobré si uvědomit, že když jedu třeba 4 hodiny, tak asi tam nepojedu na jednu besedu, pojedu večer, je dobré, když to třeba je na 2 dny. Takže snažím se na těch webových stránkách mít úplně všechno pro kteréhokoliv zájemce, někdy to opravdu vychází třeba od dětí nebo od rodičů, že třeba se jim to líbí, navrhnou to. A je to vlastně něco, co dělám 10 měsíců v roce, že tak třeba 3 dny určitě v tom týdnu jsem někde na besedě. Ale já nemám komiksové workshopy jenom k tomu Kurýrovi. Já mám vlastně program ke každé knížce, kterou jsem napsala a která je jakoby ještě k prodeji. Když je vyprodaná, tak to jako nemá moc smysl. A to se mi tak přijde. Ale vždycky k tomu dělám nějaký program, který je něčím jiným. Takže když jsem zmiňovala třeba tu Dalilu a Výtah bez dveří, tak my stavíme takový dům plný podivínů a vymýšlíme, kdo tam bydlí v těch jednotlivých jako partajích a podobně. Tak to mám všechno tak popsané. Teď mi všichni říkali, jak teď vibe koudí, že bych si to měla vibe koudovat ty své webové stránky, aby to bylo jako jasnější, protože těch programů je tam asi 35.
1: Mm-hmm. Programy tedy velký výběr a jak jsi to říkala to slovo, co by si to měla?
2: Vibe-kódovat. No, vibe-kódovat. Teď všichni jako mluví se svým Claudem a se svým AI, aby jako jim udělala třeba nějakou aplikaci. A tak já to mám vymyšlené, jo? Že ta aplikace bude, jak staré máte děti, co je baví. Vlastně ten dialog, co vedu po těch mailech, jestli jsou tvůrčí, jestli třeba chtějí dělat knížku, třeba já nevím, s začarovaným hvozdem, to je fantasy knížka, děláme vlastně vlastní fantasy knížku. A někdo zase třeba chce, když jsem zmiňovala toho Komenského, nebo ty si říkala toho Žižku, že to je vlastně spíš historický, tak jako kdyby to bylo, že člověk jako říká, co chce, jaké jsou ty děti, jestli jsou tvůrčí, nebo já jsem taky zvaná na besedy, naše děti nečtou. Mm-hmm. Přijeďte, paní spisovatelko, vy s tím určitě něco za 90 minut uděláte. To já dostávám i takovéhle úkoly, proto píšu sci-fi. Takže jako, že by to bylo jako taková aplikace. Ale prázdniny jsou ještě na začátku, třeba se to do konce srpna naučím a vy tam najdete prostě úplně fantastické rozhraní. A nebo ne, a prostě si to přečtěte a vyberete si besedu. Budu ráda.
1: Holky a kluci, já vám prozradím, že Kláru Smolíkovou sleduju a vždycky s velkou radostí čtu její zážitky s dětmi. Takže bychom si teď moc poprosili o nezapomenutelné zážitky z povídání s dětmi.
2: Tak já jsem... Když jsi to zmiňovala, tuhle otázku, tak jsem říkala, já si určitě na nic nespomenu. A pak jsem teda začala hledat a já teda s dovolením, jestli se mi to povede, tak já jsem si to print screenovala, jo, ale to jsem teda teď jako řekla a teď to nenajdu. Tak třeba jsem měla takovýhle zážitek. Wow, kde jste koupila ten taser? Žasnou druháčci v zadní lavici při besedě, když si všimnou černé plastové krabičky v mé ruce. V elektru. Odpovím ledabile a ukážu červeným paprskem na tabuli. Jen to není taser, ale prezentér. Odhalím krutou pravdu a překliknu na další slide. Každý si ho chtěl vyzkoušet. Že můj prezentér, kterým překlikávám, má velký úspěch, možná větší než další věci. Tak, bavíme se v knihovně o časopisech. Já čtu ABC, prohodí kluk a mě 2 minuty šrotuje v hlavě, který titul myslí. Vidíte?
1: Abíčko.
2: Přesně tak. Pak tady mám nějakou takovou tady. Ten je další, ještě můžu? Mm-hmm. Byla jsem v Jablunkově, Mosty u Jablunkova, to je opravdu rozhraní Polska, Slovenska, Česka, dál už se jako o moc nedá jet. A já jsem tam pasovala na čtenáře druháky z polské školy. Tam jsou školy, kde se vyučuje jako v polštině, češtinu mají teda taky, ale jedou podle polského systému. A byla tam Barborka, taková upovídená holčička, nepřehlednutelná od chvíle, kdy vyšla do knihovny, to skládala sklip v polštině, že teda jako při pasování na čtenáře, která bude pěkně číst a hezky se chovat ke knížkám. Předtím ještě říkala právě při komiksovém workshopu česky, teda, že čte 4 lístek, to říkám česky umí, polsky umí, a když se třída rozloučila, ptám se knihovnice, jak se teda rodiny rozhodují pro polskou školu, a paní knihovnice říká, tady se rozhodla Barborka. Tak si říkám, jak Barborka? Barborka je totiž ze Slovenska. A tatínek jezdil na tu českou stranu, protože tam měl práci, a vzal sebou Barborku, že jí tam dá do české školky. Ale ve školce nebylo místo. Tak šla do polské školky a potom do polské školy. A já říkám, aha, a doma někdo umí polsky? A paní knihovnice říká, ne, doma se baví slovensky. Ale Barborka už umí česky i polsky. Takže takovéhle fantastické děti já potkávám na besedách.
1: Krásná práce. Holky a kluci, než si dáme trošku hudby, hlásím, že i vy máte samozřejmě příležitost se ptát. Stačí, když zavoláte na telefon 800 199 199 anebo napíšete na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. No a Klára Smolíková je tu na vaše otázky připravena.

0: Kamarádi, opět po písničce s Denisou hlásíme z pražského studia Rádia Junior.
1: A ptáme se za vás spisovatelky Kláry Smolíkové. V tuto chvíli samozřejmě budeme sázet otázky letní. Jaké je zatím tvoje léto a co ještě zažiješ?
2: No tak zatím jsem se ještě jako úplně nespamatovala, ale já v létě píšu. Takže já, i když jsem teda teď ta spisovatelka, tak to mám podobně jako paní učitelky a učitelé, takže se tak koncem června už tak jako zírám vytřeštěně všude možně, už jako zapomínám a těším se, až skončí ten školní rok, pak se z toho chvilku zpamatovávám a potom píšu. Chodím plavat, jezdím na kole, mám takovou tu aplikaci, která mi počítá ty body, jako žádný velký, jo, ale počítá mi body a do toho píšu. Takže ještě úplně v tom nejsem, ale mám velké vždycky psací plány.
0: Jaké své knížky bys holkám a klukům doporučila sebou do batohu na prázdniny? Menším, větším a náctiletým?
2: Menším, větším, náctiletým. Tak menším. My jsme mluvili tady o komiksu Kurýr z planety Země. A já jsem říkala, že není úplně pro ty nejmenší. Úplně pro nejmenší mám komiks Medvídek klub a jeho kamarádi. To je tak jako pro předškoláky. Ale úplně jako největší bestseller, prostě největší miláček, mazlíček, je knížka Morčata v akci, což je komiks, jak dvě morčata a Krajta Chandra utečou ze Zveremexu, takže pro ten první stupeň do té tak čtvrté třídy, oni teda chodí i páťáci, jo, ale do čtvrté třídy, držme se, tak tohle jako je nejoblíbenější knížka. Hodně bych dětem doporučila na léto knížky o dubáncích. Dubánky tedy jsem nevymyslela já. Tentokrát je autorem Petr Václavek, který staví ty panáčky ze žaludu a fotí. On mě oslovil, abych mu napsala příběh. A to se mi líbí hodně k létu, protože hodně holek a kluků je prostě někde na táboře, v lese a takový ty domečky z té kůry a mechu a pradí, to je prostě něco, co nás baví, takže do toho se ty dubánci skvěle hodí. A pro ty trošinku starší tady už byl zmíněn Žižka, ta knížka, kde se vyskytuje, ale on není hlavní hrdinou. Hlavní hrdinové jsou vlastně tři kamarádi, nebo na začátku ani ne kamarádi ze současnosti. Je knížka Jednooký, to je taková jako do toho Baťohu, to si myslím, že jako na tom druhém stupni už by se dala dát. V celém tom příběhu pořád hrozný vedro. Odehrává se tady v Praze na Žižkově a je tam vedro. Já jsem jí psala, když bylo vedro a teď je vedro, tak to si myslím, že je taková vedro knížka. A takový menší formát, nevzala jsem ty velké knížky naučný, jo. Ty jsem za prvý nechtěla tahat, je vedro. A holky a kluci si to když tak najdou. Ale to, co bych jako doporučila, jsou detektivky z tajné dvojky A plus B. Vzala jsem jednu z nich, Případ ztraceného koně, kdy Artur a Bára vyšetřují různé detektivní případy, mají k ruce agentského psa Sherlocka a v případu ztraceného koně se dostanou na natáčení filmu historického, kde právě účinkuje kůň a ten kůň se ztratí. A není to lec, ale jaký kůň, já totiž koním vůbec nerozumím. Takže jsem to nastudovala a je to tenhle ten kůň, je to Generalissimus Morgana 31.2, kladrubský vraník, tady na začátku je vyfocený. A je tam Romana Hájková, což je moje spolužačka z vysoké školy, která právě je filmová kaskadérka a trénuje zvířata, hlavně koně, do filmu. A tam mě všechno vysvětlila, naučila a když jsem to teda zvládla, přežila jsem setkání s kladrubákem, ona mu říká Mimi, je obrovský a byl pěkně protivný, tak když jsem to všechno nastudovala, tak jsem to dala právě do téhle knížky. Takže to si myslím, že je takový letní příběh a vím, že holky, ale i kluci mají rádi koně, někdo i třeba na koních jezdí, dokonce na besedách se potkávám s dětmi, které třeba i jsou z rodin, kde ty koně mají třeba na farmě, takže vždycky testujeme, jestli jsem to dobře nastudovala, ale nastudovala, je to v pořádku. Mm-hmm.
0: Máš nějakou knížku, která ti evokuje léto?
2: Jako mě. No, teď bych řekla Letnice, protože já jsem velká posluchačka audioknih. tak já vlastně v tom létě ještě o něco víc, když chodím po tom lese a mám tu teda aplikaci, aby chodila rychleji a dostala víc bodů, tak přitom poslouchám audioknihy, tak to je takové jako letní, tak já jsem jako dítě milovala léto. Já jsem být tou knihovnicí, takže jsem šla do knihovny. Knihovny zavíraly na léto, když já jsem byla malá. Hrozná věc. A někdy ještě měli tendence omezovat počet knížek, které si máte půjčit. Ale ono úplně stačilo, že vás omezilo, kolik odnesete. Takže já vím, že táhnu prostě 3 knížky, hlavně Verneové, já jsem měla rádi Verneovky, a půjčuju si co nejtlustší a pevně doufám, že mi to vyjde do toho konce srpna. Nikdy to nevyšlo. Takže takový jako to dobrodružství, a nemusí to být jenom Verneovky, měla jsem ráda třeba švýcarského Robinsona, ten se mi moc líbil, bez dobrodružnou literaturu, že teda zažíváte o těch prázdninách nějaké dobrodružství. Jezdila jsem na tábory, kde se to ještě jako třeba nějakým způsobem objevilo v nějaké hře táborové, že jsme teda jednou měli indiány, jednou mamuty a podobně, tak to bylo prýma.
1: Když v létě píšeš, tak taky čteš?
2: Já mám se čtením malinko problém, když píšu, protože když člověk čte jiného autora a sám píše, tak velmi hrozí, že se mu ty 2 myšlenkové proudy začnou jako prolínat. A já jsem zjistila, že když poslouchám audioknihu, tak mi to padá někam jinam v té hlavě, že mi to padá do nějakého jiného prostě rezervoáru příběhů, ale zároveň, že mě to velmi inspiruje. Takže já tady mám třeba knížku Začarovaný hvozd, kterou už jsem zmiňovala, fantasy. A já jsem ji psala v době, kdy jsem poslouchala Jáchyma Topola, Čtvrtníček namluvil Citlivý člověk. Myslím, že to je zrovna produkce Českého rozhlasu, Radiotéky. Výborná audio, ne pro děti. A já jsem seděla u toho moře, všichni se tak opalovali, já se moc neopaluju, koukala jsem do těch vln, poslouchala jsem ten neuvěřitelný text a ten je jazykově nesmírně vytříbený. To, kdo nečte Holky a kluci, tak v knížkách je strašně slov, které normálně vůbec nepoužíváme. A ty knížky jsou skvělé, protože se naučíte vyjadřovat úplně jiným způsobem. A zrovna ten Jáchym Topol, Citlivý člověk, to je jako výbuchy slov, který vás baví. A napsala jsem knížku Začarovaný hvozd a vůbec nikdo tam nenajde žádnou inspiraci, protože ta spojitost tam jako není, ale je tam spojitost to nadšení z jazyka, z příběhů, z vyprávění, takže já třeba když píšu, tak je bezpečnější pro mě poslouchat audioknihy.
1: Tak říká Klára Smolíková, Holky a kluci, my si dáme písničku a po písničce se budeme ptát na hlavní hrdiny, na historické postavy a vůbec.

0: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: Holky a kluci, stále posloucháte klub Rádia Junior s Denisou Anelou.
2: A stále si povídáme se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, které se teď budeme ptát na hrdiny.
1: Kterého fiktivního hlavního hrdinu ze svých knih máš nejraději? Která historická postava již v psaní věnovala, je tvoje nejoblíbenější?
3: Tak to jsou dvě otázky, takže fiktivní postavu mám ráda Davida. David a kocour Koneáš se dostanou do knihovnického labirintu, prostě spolkne knihovna a putují vlastně napříč historie, dostávají se do různých knihoven. Knížky jsou dvě, spolkla mě knihovna, to jsou takové nejslavnější knihovny světa, jako třeba Alexandrijská. Jsou tam taky komiksy v té knížce. A v druhém díle Pozor v knihovně Kocour zase putují po českých a moravských knihovnách. Tak to je moje jako srdcovka. Vím, že to není úplně čtení pro každého, ale tam to jako rezonuje.
2: Uh-huh. A která ta historická postava?
3: Historická postava? No, já mám ráda Husa. Protože jsem pracovala předtím Národním muzeem v Husickém muzeu. A to je postava, ač ze středověku, tak je to postava, o které my víme vlastně strašně moc věcí. To jsem sama byla překvapená. Jeho dopisy, kázání, co o něm si myslí nějaký, co si vpisoval do knih a podobně. A já jsem mu věnovala dvě knížky a naučnou stezku kolem Kozího hrádku a jednu pro menší knížku, ta se jmenuje Husův dům, první stupeň, a pro druhý Hus úplně světovej. A musím říct, že teda jsem si uvědomila, že jeden člověk může změnit chod dějin a že bychom to neměli podceňovat, že vlastně každý můžeme být tím hrdinou a nemusí to být hrdina ten, kdo je na vrcholu té barikády, ale někdo třeba, kdo je pevný ve svých názorech.
1: A teď nás zajímají místa, kde jsi hlavním hrdinou ty. Kde si o tobě můžou holky a kluci zjistit informace, kde sledovat tvoji tvorbu a kde tě potkat osobně?
3: Tak já teda mám webové stránky klarasmolíková.cz, kde jsou ty výstavy, besedy, nové knížky, akce. A tak tam může kdokoliv zavítat. Máme několik sociálních sítí od Instagramu, Facebooku, po LinkedIn, takže vždycky Klára Smolíková pro holky a kluky bude asi nejzajímavější Instagram, protože se už asi rok snažím dělat různá videa a no jde mi to, no podívejte se, jak mi to jde. Takže tam vás zvu.
2: Holky a kluci, čas běží jako splašený, takže já už jenom vyzvu Kláru, aby kohokoliv prostřednictvím rozhlasu pozdravila, pochválila, vyřídila si vzkazy. Kláro, mikrofon je tvůj.
3: Tak já bych vlastně chtěla oslovit přímo tady posluchače, holky a kluky, protože já se setkávám s tím, že dospělí říkají, že nečtete. Ale já, když přijedu na tu besedu, vůbec mi to nepřijde tak strašné. A ani mi nepřijde tak strašné, že by vás to nebavilo. Možná vás trošku nebaví samo to čtení, ale ty příběhy, ty mají pocit, že pořád táhnou. Tak nevzdávejte to, rozečtěte se. A když by bylo úplně nejhůř, můžete zkusit ty audioknihy, ale na komiksy vám to nepomůže. Takže dejte jim šanci, teď jsou prázdniny, tak já bych vám chtěla říct, poslouchejte samozřejmě Rádio Junior a zajděte třeba i do knihovny a zkuste i to čtení.
2: Tak říká Klára Smolíková, my moc děkujeme za rozhovor, přejeme jen samé spokojené čtenáře, účastníky besed a samozřejmě spoustu inspirace.
1: Děkujeme za návštěvu a těšíme se zase někdy na Junioru. Ahoj.
3: A já děkuji za pozvání. Ahoj.
4: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Vlaštovka Eliška i její ženich Filip mají krásné nové hnízdo a tak už jim nic nebrání, aby uspořádali svatbu. A samozřejmě na ní chtějí mít i Jakuba. Jenže jak to udělat, aby se ptačí hosté velkého neznámého člověka nebáli? Nemá na sobě ani peří, ani zobák a létat taky nedokáže. Na něco určitě přijdou, aby dnešní pohádka s názvem Vlaštovčí svatba nakonec dobře dopadla.

Dobrý večer, děti. Už jste někdy byli na vlaštovčí svatbě? Že ne? To je ale chyba a musíme ji honem napravit. Jenže počkat. Na svatbu se nedá vpadnout jen tak bez ohlášení rovnou doprostřed svatebního veselí. To byste mohli dopadnout jako já, když se vdávala moje kamarádka vlaštovka Eliška. Nevěstu už známe. A ženicha? Vlastně také. Ano, byl to vlaštovčák Filip. Důstojný kos v černém fraku se uvolil, že mladý pár odá. Hosty byly samozřejmě všechny vlaštovky, vlaštovčáci i vlaštovčata z širokého okolí. Hudebníků se tu sešlo jako smetí. Dávno před začátkem obřadu se ozývaly ze všech stromů a keřů, ze střechy i z telegrafních drátů hlasy ptačích zpěváků. To, jak se snažili naladit na správnou notu. Sip, sip, sip, srrr, vyrážel své sykavé zvuky budníček. Čidým, čidým, trilkoval sedmihlásek, jemuž svým neumělým, čim čár já, čim čim, odpovídal vrabec domácí. Nad nedalekým polem se třepotal skřivánek a do dálky vyspěvoval svoji zvonivou písničku. Rrrrá, čaf, čaf, nedala se zahanbit pěnkava. Přiletěli i ostatní. Pěnice, drost, síkorky, stehlík, zvonek i konipas. Na poslední chvíli dorazil roztržitý slavík a hned spustil opravdický slavičí koncert. Svatba mohla začít. Na zápraží se mezitím řadili hosté. Ženich první, nevěsta s doprovodem poslední, rozkázal přísně důležitý kos. Vše bylo připraveno. Tiše, přichází nevěsta Eliška. Vrzly dveře a náhle do ptačích hostů, jako když střelí. Frrrr, a byli pryč. Všichni do jednoho. Vlastně jeden jediný zůstal. Ženich Filip. Ach, jich ouvej, naříkala nevěstinka. Asi se mě polekali. Ale dí malička, konejšel jsem Elišku z jedné strany, z druhé ji utěšoval vlaštovčák Filip. Jsi ta nejkrásnější nevěsta pod sluncem. A opravdu, peříčka se Elišce leskla stříbřitou barvou, nad červeným čílkem se jí jako pravé princezně výjímala zlatožlutá pampelišková koruna, z níž volně splýval něžný závoj utkaný z pavoučí sítě. Eliščin úhlavní nepřítel, nevrlý pavouk, ji ho daroval na usmířenou jako svatební dar. Tak proč všichni uletěli, fňukala nešťastná vlaštovka. Ťukl jsem se do čela. Je to jasné, bojí se mne. Tebe, divila se Eliška, ale proč tebe, Jakube? Protože jsem jiný než vy. Nemám peří ani zobáček. Neumím zpívat, o létání ani nemluvě. Prostě mezi vás nepatřím. Patříš a patříš, trvala na svém Eliška. Náhle se rozzářila. Ty, Jakube, co kdyby ses přeměnil ve vlaštovku? Ale to já přece neumím, namítal jsem. Tak třeba ve špačka. To taky neumím. Ach jo, a co v králíka? Všechno marné. Ani kozu bys nesved? Ani kozu, ani slona. Zkrátka, svatbu musíte uspořádat beze mne. Všechno bych jen pokazil. Už to mám, vykřikl Filip. Ty, Jakube, na naší svatbě být musíš, ale ne tak obyčejně jako Kuba. Vlaštovky se tě nesmí bát. A koho se nebojí? Nevím, krčel jsem rameny. Kominíku přece.
Musíš se zkrátka proměnit. Ano, ano, jásala Eliška, budeš svatebním kameníkem, co nosí štěstí. Ale pospěš si, Kubíčku, už ať si na komíně. Za chvilku jsem vystrčil z komína na střeše kominickou štětku a pak umouněnou hlavu. Obřad právě začínal. Kos v černém fraku důstojně přednášel naučenou řeč. Filip se usmíval a Elišce se zvolna kutálely po tvářích šťastné vlaštovčí slzy. Ale mrknout nahoru na komín nezapomněla. Svatební hosté si mě nevšímali. Ptáci se kominíku asi vážně nebojí. Filip s Eliškou si vyměnili prstýnky vyrobené z nejvzácnějších stébel, mlaskla první novomanželská hubička, hudebníci spustili fanfáry a začala velkolepá svatební hostina. Servírovali se muší závitky se šlehačkou, nejvybranější drobečky, jádra, semínka i hrst zrní pro nenechavé vrabce. A taky se tancovalo. Roztržitý slavík s paní Pěnkavou, důstojný kos se slečnou Síkorkou, vlaštovky, drozdi, pěnice, prostě všichni, kdo tu byli, si skočili polku, vlaštovčí mazurku a dokonce se zavrtěli i do rytmu diska. Byla to náramná švanda. Seděl jsem za komínem a smál jsem se, až mi kominická štětka nadskakovala. A tehdy se to stalo. Bác! Štětka plná sazí sletěla dolů a vpadla z rovinka mezi svatebčany. A už jsem slyšel, co se děje? Pomoc! Vždyť jsem celá černá! Rychle pryč! Poplašené hlasy, mračno sazí, které se vykulilo ze štětky a střemhlavý úprk. Kolem dokola chalupy seděly pak na drátech černé, umouněné koule. Ty jsi ale Kuba, Kubo, spílala mi začerněná nevěsta. Hbitě jsem projel komínem a vyšel na zápraží. V kbelíku vody jsem se pořádně umyl. Opět ze mě byl obyčejný Jakub, Kuba, nebo Kubíček, jak mi Eliška něžně říkávala. Mě taky, zaprosila nevěstinka. Vzal jsem Elišku opatrně do dlaně. Opláchl jsem ten černý chomáček ve vodě, namydlil ho tím nejvonavějším mýdlem, znovu smočil a už tu stála Eliška v zářivé kráse. Za okamžik přiletěl Filip. I jeho jsem důkladně vykoupal. A pak se přidali všichni ostatní. Najednou se mě nikdo nebál. A já tu ptačí společnost myl a utíral, voněl a mydlil. Všichni si náramně libovali a jen se rozplývali nad svými navoněnými pírky, nad opravenou chalupou, nad vlaštovčím hnízdem, svatební hostinou. Takže se nám svatba přece jen vydařila, pípla mi do ucha šťastně Eliška a já jí musel dát za pravdu. A vy určitě taky. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Proč princeznám vybírají ženichy vždycky jejich rodiče? Tak to se dozvíte v pohádce, která má název Princezna na verpánku. Napsala ji Dana Marešová a v režii Karla Weinlicha účinkují Vladimír Hrubý, Marek Eben, Silva Sekvencová, Petr Nárožný, Jana Hlaváčová a další. No a já jenom popřeju krásný poslech.

0: Milá princezno Žofinko, proč jsi ještě v noční košili?
1: Protože je puntíčkovaná.
0: Aha, nuže, milá Žofinko, protože je puntíčkovaná? Co to má znamenat?
1: Chci se ti líbit, tati, puntíky mi sluší ze všeho nejvíc, no a když nemám ani jedny puntíkované šaty, musela jsem zůstat v noční košili.
2: Mnohem víc by se s námi líbila slušně oblečená. Už protože ti tatínek chce říci něco moc důležitého.
1: Taťko, že ty jsi mi koupil puntíkované šaty.
0: O šatech nechci slyšet ani slovo. Přišel čas, abys myslela na svatbu.
2: Budeš se vdávat, holčičko.
1: Tak to je vyloučené.
0: Maminko, s naší dcerou jako vždy není rozumná řeč.
2: Ze všech stran přicházejí poslové s prosbami o tvou ruku. Urození páni a vznešení princové.
1: Vdávat se nemohu, ani kdybych chtěla.
2: Proč?
0: No?
1: Protože nemám šaty s puntíčkama.
0: Já johnu přes koleno.
2: Chceš, aby byla svatba? Tak jej ty šaty slib. Víš přece, že je tvrdohlavá jako...
0: Mezek. Nejraději bych ji. Dobře, dostaneš šaty s těma, no, tento.
1: Ty jsi ten nejhodnější taťka na světě.
0: No tak. A teď už chci konečně slyšet, co říkáš svatbě.
1: Fajn.
0: Prosím?
2: Žofie?
1: Když říkám fajn, znamená to, že jsem pro?
0: Pro?
2: Pro pána Jána? Odkdy takhle mluví princezny?
1: Co pak je důležité, jak mluvím? Hlavně, že jsem poslušná dcera. Svatba může být, ale ženicha si seženu sama.
0: Tak. Ty si budeš schánět ženicha. Co pak se to sluší?
1: Nějakého prince? Bábovku nechci ani vidět.
2: Žofinko! Tatínek pozve některého z princů. Ty se na něho jenom podíváš a uvidíme.
1: Podívat? Se mohu. Aspoň budu přesně vědět, koho si vzít nechci.
0: Co?
1: Vezmu si totiž jenom toho, kdo má pevnou vůli jako já.
2: Ach, dítě, samé trápení je s tebou.
0: No, za našich časů dcerky jinak poslouchali.
1: Za vašich časů jste byli 100 let za...
0: No, jen pokračuj.
1: Chtěla jsem se zeptat maminky, jestli se ona také vdala, i když se jí ženich nelíbil.
2: No, pochopitelně. No,
0: taky já jsem se ti nelíbil.
2: Ale ovšem, že ses mi líbil, tatínku. Měl jsi na sobě krásné šaty se zlatým krumplováním a oči jsem na tobě mohla nechat. Žofinka dokáže člověka tak poplést, že nevím, co mluvím.
0: No, myslím, že pro dnešek by tento rozhovor stačil. Pokračovat budeme, až přijede princ Jeroným ze sousedního království.
1: Fajn.
0: Žofie?
1: Chci říci, že se na prince velmi těší.

0: mi hubičku.
1: Hej, ty tam.
0: Dostane hubičku každá pána, která má sukničku s puntíkama.
1: Hola, jsi hluchý.
2: To voláte na mě?
1: Na koho jiného? Jak se jmenuješ?
2: Švecianek. A kdo pak jste vy?
1: Potom ti nic není.
2: Aha.
1: Vede tudy cesta do zámku?
2: Kam jinam by vedla nejpěknější cestička než za hezkou princeznou? Máme stejnou cestu, jenomže vy tam, koukám, budete na koni dřív.
1: Mám naspěch.
2: Jenom abyste mi ji nepřebral. První jsem na řadě já.
1: Co to žvaníš? O tebe by tak princezna stála.
2: Proč by o mě měla stát princezna? Já mluvím o službě na zámku.
1: Já už myslel, že jdeš princeznu požádat o ruku.
2: A kde pak? Potřebuju vydělat pár dukátů. Mě by tak princezna chtěla. Má si brát nějakého prince Jeronýma.
1: To rád slyším.
2: Naše princezna je prý moc hezká.
1: To slyším ještě raději.
2: Jenže ten Jeroným lidé ve vsi povídali, je prý tuze hloupý, nafoukaný panák.
1: Je, co si to dovoluješ? Já jsem princ Jeroným?
2: Je, tak to račte prominout. Zapomněl jste se představit.
1: Můžeš se klidně vrátit. Postarám se, abys v zámku žádnou službu nedostal.
2: To stojanku vymňouk. I co? Jestli je naše princezna tak chytrá, jak se říká, tak se tenhle nažehlený třasořitka v zámku ani neohřeje. No. Až já potkám děvče jako kytičku, děvče, řekne ševče, dej mi hubičku.

0: Joffie, narovnej se. Právě vjel do zámeckých vrat princ Jeroným.
1: Joffinko, dítě, máš zde svého nejurozenějšího nápadníka.
2: Maminko, no tak, vdávám se já nebo ty. Ať jde ten váš princ klidně dál a nedělá dlouhé ciráty.
0: Drž pusu, nebo ti jednu lísknu.
1: Joffie, prosím, důstojně. Jde o celý tvůj další život.
2: Právě proto. Tak co je s princem? Nemám pro něho dojít?
0: Tady zůstaneš. Však se dočkáš.
3: Jasná. Princezno, přijměte mou hlubokou poklonu.
2: Prosím.
3: Moji princeznu přijměte hluboká poklonu.
2: Ano.
3: Ano?
2: No, a teď mi odpovíš na 3 otázky a pak uvidíme.
3: Ano.
2: Jsi pro?
3: Pro, prosím.
2: Tak. Jeroníme, představ si, že bychom se vzali.
3: Ano.
2: Já ležela od rána do večera v posteli.
3: Ano.
2: Co bys udělal?
3: Vlastnoručně natřásal vaši vznešenou peřinku. Každý přece ví, že princezny jsou křehké, slabé a často unavené.
2: Aha. Myslíš?
3: Ano.
2: A co kdybych tvrdila, že se mi nechce chodit? Seděla na trůně a sama neudělala ani krok.
3: Má nejsladší princezničko, nechal bych přidělat k trůnu kolečka a osobně bych vás vozil po zahradě.
2: Na lepší řešení bys nepřišel.
3: Ne. To bych rád věděl, co bych mohl dělat jiného, že?
2: Co? Přehnout mě přes koleno a vysázet mi 25.
1: Princi, čichněte si k mé vonné soli a nezlobte se na Joffinku. Samým štěstím neví, co mluví.
0: Ku podivu se svou dcerou souhlasím, jenomže mám chuť dát těch 25 hned.
2: Nevěř hlavu, Jeronýmku. Ještě máš poslední možnost, víš? Teď ukážeš svou sílu.
3: Bude turnaj. Připravte koně, brnění, chochol. Doufám, že můj soupeř je dost urozený.
2: O urozenost soupeře nemusíš mít obavy a koně nepotřebuješ.
3: O, snad nebudu po závodišti běhat pěšky.
2: Ale kde pak? Odbudeme to tady. Musíš takhle položit loket na stůl. Výborně. A teď se vezmou 2 za ruce, tak. A kdo má větší sílu, položí ruku toho druhého na stůl.
3: Poněkud podivný způsob turnaje, jako někde v hospodě. A kvůli tomuhle jsem přijel na nejušlechtilejším koni a pořídil si nový chochol. Drahý. Na přilbici.
2: Říkáš něco?
3: Říkám, jaké mě to potkalo štěstí, že mohu alespoň na chvíli podržet v dlaní vaši útlou ručku. Ovšem ještě pořád nevím, s kým budu soupeřit.
2: S kým? Se mnou přece. Postřeh. 1, 2, 3, teď. Jeroníme, prohrál si.
3: Poslyšte, princezno, za prvé nebyl jsem připraven, za druhé s ženami zásadně nezápasím a za třetí nejsem tu nikomu pro blázny. Králi, královno, má nejhlubší poklona.
2: To bylo okno, milý Jeroníme. Dveře jsou vedle.
1: A takový to byl hezký princ.
2: Svaly měl jak z tvarohu.
0: Ale co bude se svatbou?
2: Váš nápadník odpochodoval, teď mám právo vybírat si sama.
0: Toto dopadne.
2: No, nedávno jsem na nádvoří zahlédla mladíka A ten si zpíval tak hezky, že mi hned bylo taky do zpěvu.
1: Ale...
2: Psst, poslouchejte.
4: Až já potkám děvče jako kytičku, děvče, řekne ševče, dej mi hubičku.
2: To je on, honem k oknu, tamhle jde.
4: Dostane hubiček na tisíce, ta, co má puntíky na sukince.
0: Žofinko, vždyť je to Švec Janek.
1: Švec? Obyčejný Švec? O, oh, určitě je cítit s můlou honem, si musím čichnout k vonné soli. Oh, čík!
2: Švec? Co vlastně dělá Švec?
0: Co by dělal? Šije boty.
2: To musí být ale moc hezké. Vymýšlet nové vzory, zdobit střevíčky pro nevěsty. Ale ze všeho nejhezčí musí být, když člověk vidí, jak si lidé spokojeně vykračují v botách, které sám ušil.
0: Snad se nechceš dát sama na ševcovinu.
2: To bych asi nesvedla. Ale ševcovskou paní mámou bych snad být mohla.
1: Princezna, ševcovskou paní mámou? Myslím, že omdlím.
0: Neomdlívej, maminko. Když chce být ševcovskou paní mámou, ať je pojejím. Ale běda, jestli si to rozmyslíš.
2: Nic si nerozmyslím. Vezmu si Janka a basta.
0: Jak chceš, jdu pro něj. Jenom doufám, že tě bude chtít.
2: Ne, počkej, nikam nechoď. Na to se musí úplně jinak. Jak ono to vlastně bývá v pohádkách.

0: každá princezna musí být vysvobozená, aby jí mohl dostat Honza za odměnu. Jenomže jak mě může Janek vysvobodit, když mě neunesl drak ani zlý čaroděj? A začarovat mě také nikdo nechce. To je potom těžká práce.
1: Pozdrav, pámu, Zofinko.
0: Dobrý den, dědečku.
1: Jak pak se ti daří?
0: Děkuji za optání, dobře.
1: I co pak to? Ty už neříkáš fajn?
0: To já jen tak zlobím taťku krále.
1: Ale moc hezké slovíčko to není, že?
0: Ne, už mě to ani nebaví říkat.
1: Nemáš ty nějaké starosti, Zofinko?
0: Děsné, dědečku. Jej! Ale jak pak to, že mě znáte?
1: Jak bych neznal? Vždyť já jsem...
0: Nic mi neříkejte. Ty dlouhé, bílé vousy, ty já přece znám. Dědo, vy jste pohádkový dědeček.
1: I pro pána?
0: Nezapírejte, poznal jsem vás. Jdete právě včas. Potřebují vaši pomoc.
1: Když to svedu, rád ti pomohu, ale...
0: Nic mi nevysvětlujte a poslouchejte. Chci si vzít za muže ševce Janka. Ale nejdřív mě musí vysvobodit.
1: Ty jsi začarovaná?
0: Už je to tak, dědečku. Jsem úplně němá.
1: Podívejme, to jsou mi věci. No když ty jsi němá, jsem já kouzelný dědeček.
0: To je dost, že jste se přiznal. Dávejte pozor. Tak. Tuhle kouzelnou píšťálku...
1: Kouzelnou?
0: Kouzelnou. Donesete Jankovi a řeknete mu, aby mě přišel vysvobodit.
1: Jo.
0: Až zapíská, kouzlo zmizí.
1: Aha.
0: Já promluvím.
1: Ano.
0: A Janek mě dostane za ženu.
1: Princezno, mě z toho jde hlava kolem. Ta píšťálka je opravdu kouzelná.
0: Ale ne, obyčejná. Ale na to moje odčarování určitě stačí.
1: No, toto jo. Jen jestli vydržíš být potichu aspoň tak dlouho, než Janek zapíská.
0: No musím, dědečku. I kdybych si měla dát na pusu kolíček na prádlo.
1: Teď mě ale, Zofinko, napadá, není to vlastně hamba takhle Janka šidit? Vždyť to není poctivé.
0: No, úplně poctivé asi ne, ale Jankovi to neublíží a mě dostane za odměnu.
1: A nenapadlo tě, že by Janek mohl také chtít něco jiného než tebe?
0: Že by nechtěl princeznu?
1: A?
0: To nemyslíte vážně. A vůbec, když chci být ševcovou, musí proto něco udělat. Tak co, dědečku, odevzdáte píšťalku?
1: Co s tebou mám dělat? Úkolem kouzelných dědečků vždy bylo plnit přání. Ještě štěstí, že máš jenom jedno a ne hned tři najednou.

0: Milý tatínku a milá maminko, za chvíli přijde můj ženich Janek a dostane mě za odměnu. Ne, abyste to popletli a dali mu jen pytlík dukátů.
1: Říkáš za odměnu. Semím vědět, čím si tě ten švec zaslouží?
0: No, když vy nic nechápete, musí mě nejdřív vysvobodit. Jasné?
1: Aha. A že jsem tak smělý. Můžeš mi prozradit, jaké neštěstí tě postihlo?
0: Jsem úplně němá.
2: Oh.
0: A nikdo na celém světě mě neumí uzdravit.
2: Oh, dítě ubohé, proč jsi nám nic neřekla?
1: Jak nám mohla něco říct, když je úplně němá? Maminko, prosím tě, čichni si k vonné soli.
2: Čík! Je to pravda?
1: Žofie, já ti za svou osobu slibuji, že nic nepopletu. Švec Janek si tě musí vzít, i kdybych měl před ním na kolena kleknout.

0: kdybych jí vzal kolem pasu, zapomene na nemoc, kdybych jí vzal do náručí nemoci, své řekne dost. Dobré odpoledne ve spolek, tak jsem tady a můžeme začít vysvobozovat. A tady je ta němá princezna.
1: Oh, pomoc, on mi hvízdl do ucha, já asi omdlím.
2: Nemehlo, to je přece královna.
1: Úplně mi zalehlo v uších.
2: Zde je tvá vonná sůl, maminko. Ševče, princeznu máš tamhle na trůně?
3: Nezlobte se, veličenstvo, ale já jsem jakživ opravdovou princeznu neviděl. To se potom jeden lehko splete. Tak tohle je ona. A chudinka dočista nemá. Jej, pane králi, ale holka je to jako lusk.
2: Ševče, zapomínáš na svou povinnost. Máš ji vysvobodit. Jestli sebou ten švec usmulená nehodí, Žofinka mu co nejdřív ukáže, zač je toho loket.
3: Inu, dejme se do práce. Doufám, že mě ten podivný dědeček neoklamal.
2: Píšťaličko, pomoz!
4: A? B? C? Je. Janku zlatý, děkuji ti na stokrát. Tady máš hubičku.
1: Žofinko.
3: I krinda pána princezno, vždyť není záč. Vysvobození bylo lehoučké, jako by ani žádné očarování nebylo.
2: Nuže, přikročme k jednání o odměně. Co žádáš za vysvobození princezny?
3: Inu, co dáte? To víte, naši nec nikdy nemá nazbyt.
4: Janku, neboj se. Řekni si o to, co by si spřál ze všeho nejvíc. No.
3: Tak tedy, pytlík, dukátu.
2: Ale to je málo. No, co ještě?
3: A vy mi to opravdu dáte?
1: To víš, že ano. No, milý synu.
3: Tak tedy...
4: No.
3: Dva? Pytlíky, dukátu?
4: Taťko, udělej něco. Vždyť on ho vůbec nenapadne, aby si o mne řekl.
2: A co princeznu?
3: Princeznu co?
2: Za ženu.
3: Kdo?
2: Ty.
3: Já?
2: Nebo se ti princezna nelíbí?
3: Ale kdež, je hezoučka jako obrázek, jenže...
2: Přidám ti k ní i ty dva pytlíky dukátu.
3: Tak na tuhle nabídku si, pane králi, plácnem.
2: Konečně. A teď mi jděte oba z očí. Svatba bude zítra, potom Alou do chalupy. A ať je vám tam fajn. Jste pro?
1: Tatínku, podívej. Žofinka září štěstím jako sluníčko.

0: jsem se vyspala. A co pak to tak pěkně voní?
1: Překvapení. Čáry, máry, fuk. A jsou tu k snídani koláčky.
0: Jú, jen se na ně srdce směje. Můžu jeden ochutnat?
1: Třeba všechny, Žofinko, jsou pro tebe.
0: Zrovna se na jazyku rozplývají. Která pak hospodinka ti, Jenku, takhle podstrojuje?
1: Jaká pak hospodinka, sám jsem je upekl. Tobě na počest a na přivítanou.
0: To si tedy pašák. No tak, a teď se dej hezky do ševcování, ať vidím, jestli ti i řemeslo jde tak pěkně od ruky.
1: Žofinko, s ševcovinou je na dobro konec.
0: Cože?
1: Ševcovinu pověsím na hřebík a budu pekařem. Byla to má touha od malička, ale táta nechtěla ani slyšet, že prý musí řemeslo zůstat v rodině.
0: Ale já ti nerozumím.
1: Vždyť je to jasné jako tvoje oči, Žofinko. Potřeboval jsem jen trochu peněz do začátku a ty jsem dostal za tvé vysvobození. Postavím velkou pekařskou pec a budu péct chleba, koláče i chřupavé žemličky. Počkej, jak se paní mámy s objednávkami jen pohrnou. Budeš si žít jako v bavlnce.
0: Co mi to tu vyprávíš o nějakých žemličkách? Dala jsem se za ševce nebo ne?
1: Co máš proti pekařům?
0: Nic nemám. Proti pekařům. Ale rozhodla jsem se být ševcovskou paní mámou. A já vždycky udělám, co si zamanu. Alo, kverpánku. Nezapomínej, že jsem princezna.
1: Aha. Tak to přišla kosa na kámen. Já mám totiž taky tvrdou hlavu. A jestli si chtěla zůstat princeznou, tak si směla vzít Jeronýma, ten by tě vozil strunem po zahradě. Od teďka si pekařskou paní mámou.
0: Ševcovskou?
1: Pekařskou?
0: Ševcovskou!
1: No, milá zlatá, hezky jsme si popovídali. Ale v komoře mi kine kvásek, musím si hledět práce. Něco bych ti ale mohl prozradit. Zkus ševcovat sama. Tady je potěch, šídlo, dratve, floky i cvočky. A kůže máš na té velké hromadě.
0: Ty Janku, ty uličníku, ty pekaři. Ten mě ale doběhl. Tatínek král by se mi určitě vysmál. Kdybych jen věděla, jak přimět Janka k ševcování. Dědečku, kde se tu berete?
2: Náhodou mám cestu kolem.
0: Na tohle vám tak skočím. Že vy už víte o mém trápení a přišel jste mi splnit druhé přání.
2: Druhé přání?
0: Koukám, že i pohádkovým dědečkům někdy neslouží paměť. Tak já vám to tedy připomenu. Každý pohádkový dědeček má splnit tři přání.
2: Prosím tě.
0: Vy jste mi splnil jen jedno a já teď nutně potřebuji vaši pomoc po druhé.
2: A co bych jako měl tento...
0: Co? Donutit Janka, aby začal ševcovat.
2: Janek nechce poslouchat.
0: Paličák je to. Dal se na pekařinu a o verpánku nechce ani slyšet.
2: Aha. A oba máte tvrdou hlavu a žádný nechce ustoupit.
0: Jenže uznejte, dědečko, že já jsem princezna. Tak musí ustoupit Janek. Vidíte, že mi pomůžete.
2: No, možná, že bych věděl radu.
0: Dědečku.
2: Náhodou mám u sebe kouzelné ševcovské kladívko.
0: A kde pak ho máte?
2: Zabalené, důle v šátečku. Ne, nesmíš ho rozbalit za nic na světě.
0: A proč pak ne?
2: Protože kdo se toho kladívka jedinkrát dotkne, do smrti bude šít boty. Nikdy nepřestane.
0: Tedy, dědo, to jste vymyslel náramně.
2: Opatrně ho odnes zabalené v šátku Jankovi. Jenom on ho smí rozbalit, jen on smí vzít kladívko do ruky, rozumíš? Nepopleť to. Pak budeš mít Janka navždy ševcem.
0: Co když Janek nebude chtít šáteček rozbalit?
2: A to už je tvoje starost, Žofinko. Nemůžeš přece chtít na starém člověku, aby udělal všechno za tebe. Když si vzpomenu, jak si to navlékla s kouzelnou píšťalkou, myslím, že si i tentokrát poradíš.
1: Žofinka utekla, zůstal Janek, nepůjdu plakat.

0: čvec, nebudu brečet, a kdyby přec tu jednu slzičku, že mě šidíš, Žofinko, nikdy neuvidíš.
1: Janečku!
0: Žofinko, ty ses mi vrátila, no už jsem se bál, že mi odejdeš na dobro.
1: Ale co pak tě to napadá? Kam bych ti odcházela? Trochu jsme se poškorpili, no.
0: To jo.
1: To se stává.
0: No, pravda.
1: Já už se na tebe nezlobím.
0: To je dobře.
1: Podívej, dokonce jsem ti přinesla dárek.
0: Prosím tě, to si hodná, Žofinko. Ale rozbal ten šáteček sama, já mám celé ruce od mouky.
1: Ale kde pak? To musíš sám. Určitě si ještě nikdy neviděl tak hezké ševcovské kladívko.
0: Žofinko.
1: Ale jdi. Nechceš být ševcem, buď si tady pekařem. Jen bych chtěla, abys na rozloučenou se ševcováním přitloukl ještě jeden poslední cvoček. Mě pro radost. Nebo i to ti je moc?
0: Nejde o jeden cvoček. Ale když chlap řekne dost, tak dost.
1: Janečku, moc tě prosím, alespoň jedinké ťuknutí.
0: Ne, zvonečku můj modrooký.
1: Janku, ťukni.
0: Neťuknu, mi špulko má voňavá.
1: Okamžitě rozbal kladívko, ty jeden umoučený pekaři.
0: Ani nápad, broskvičko moje sametová.
1: Protivo, protivný. Viděl kdy svět takového palčáka? Já ho snad nedonutím, aby vzal to hloupé kladívko aspoň jedinkrát do ruky. Takhle.
0: Žofinko, co to děláš?
1: Co bych dělala? Šiju boty.
0: A proč?
1: Neptej se, Janečku. Nech mě pracovat. Přitloukám ty cvočky dobře.
0: Moc hezky ti to jde od ruky, Žofinko. To jsem blázen, kde se v tobě bere taková šikovnost. Počkej, nastříhám ti kůže.
1: Ach, já nešťastná.
0: Žofinko, vždyť ty máš takový fortel, jaký jsem já, co živ neměl. Nechceš si trochu odpočinout?
1: Kdyby mi nebylo do pláče, tak bys mě asi rozesmál. Já a odpočívat. Já už si nikdy neodpočinu.
0: Prosím tě, je čas k práci i čas k odpočinku. Ani jeden koláček si nesníš?
1: Nemám čas.
0: Tak já ti dám aspoň ukousnout.
1: Děkuju ti, Janečku. Ty jsi na mě tak hodný a já si to vůbec nezasloužím.
0: Žofinko, tebe něco trápí.
1: Kdyby jenom trápilo, Janku. Já jsem začarovaná.
0: Už zás?
1: Tentokrát je se mnou amen.
0: A co pak se ti stalo?
1: Tohle je kouzelné ševcovské kladívko. Chtěla jsem s tebe mít ševce za každou cenu.
0: No a?
1: Pohádkový dědeček mi splnil dvě přání, no. A to druhé přání bylo právě tohle kladívko. Jenže do ruky si ho měl vzít ty a ne já. Teď musím šít do smrti boty.
0: Tak pohádkový dědeček. A jaké pak bylo to první přání?
1: To ti nesmím prozradit, Janečku, to se nikdy nedovíš.
0: No, nutit tě nemůžu. Jen mě napadá, že když ti dědeček splnil dvě přání, je jeho povinností vyplnit i třetí. Tak to přece bývá ve všech pohádkách.
1: Ty myslíš, že by... Máš pravdu. Jenomže... Kde je asi pohádkového dědečka konec?
2: Hola, mládeži!
1: Dědečku zlatý, prosím vás, pomozte mi.
2: Co pak, Žofinko?
1: Zbavte mě toho kouzla.
2: Čeho, že tě mám zbavit?
1: Kouzelného kladívka přece.
2: Kouzelného kladívka?
1: Vždyť jste mi ho sám dal.
2: Já? Tohle to kladívko, které držíš v ruce, že je kouzelné?
1: Už mě dost potrápilo.
2: Žofinko, to kladívko je asi tak kouzelné, jako ta kouzelná píšťalka, kterou léčil Janek tvé očarování.
1: A proč tedy šiju ty boty?
2: Protože tě to baví. Od jakživa děláš jenom to, co chceš ty. Jenomže tentokrát se schytla do vlastní léčky, tak? Pravdu musíš hledat v sobě, a ne v čárách a kouzlech.
1: Ale dědečku...
2: Když ty jsi vymyslela kouzelnou píšťalku, proč bych já nemohl mít kouzelné kladívko?
1: Tak já vlastně vůbec nebyla začarovaná. To jsem ráda. Ale boty jsem ušila pěkné, co?
2: Moc pěkné. Takové půjdou na odbyt.
1: Vy radši mlčte. Vy jste mi pěkný pohádkový dědeček. takhle mě napálit.
2: Žofinko, několikrát jsem ti chtěl říct, že jsem už dlouhá léta na zámku zahradníkem, jenomže ty jsi mě nikdy nepustila ke slovu. To bylo pořád pohádkový dědeček a basta. Já budu ševcovskou paní mámou a basta.
1: No, vidíte. A nakonec.
2: Jsi dokázala mnohem víc. Vždyť ty jsi, Žofinko, ševcovskou mistrovou. Řemeslo ti půjde jako po másle.
1: Myslíte, dědečku?
2: Aby ne. Víš, co se děvčatům líbí, jsi šikovná a máš fůru nápadů.
0: Tak vás dva už pěknou chvíli poslouchám. Žofie, ta píšťalka, kterou jsem léčil tvé očarování, ta...
1: Ne.
0: No jo. A ty jsi vůbec nebyla...
1: Nebyla. Janku. Můžeš mi někdy odpustit?
0: Víš, co by si zasloužila?
1: Vím. 25.
0: Ale kde pak? Teď jsem teprve doopravdy šťastný. Vždyť jsem tě nedostal za odměnu, ale protože jsi také chtěla ty mne.
1: Ty se nezlobíš.
0: Hlupáčku, já se pořád bál, aby se ti ta hrozná nemoc nevrátila. Co by to bylo za život, kdybys mi nemohla při práci zaspívat hezkou písničku.
2: Co pak se to děje?
0: Pro pána, těsto se valí zdí, že Žofinko, dědečku, musím běžet nasázet bochníky do pece.
1: Jen běž, Janečku. Než budeš hotov, podrazím dědečkovi boty. Však mu z nich málem čouhá palec.
2: Ale to přece nejde, princezno Žofinko.
1: Dejte sem boty, dědo. A tu princeznu si nechte od cesty.
2: Koukám, že ses moc změnila, Žofinko. Teď už o tebe a o Janka nemám vůbec strach. Oba máte svou práci, která vás těší. Na hádky vám příliš času nezbude. Hleda tak na hezkou písničku.

0: Ano, mé močníku?
1: Máme v lodi díru.
0: Tak s tím něco udělejte. Za co vás platím?

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dneška.

Tu. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 21 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

Jízda zpět do míst, kde se Čech rozhodl řeku přebrodit, netrvala dlouho. Koně letěly, jako by se předháněli, kdo bude u cíle první, nozdry doširoka otevřené, tlamy spěněné. V době, kdy Martin zápolil s Moranou, obětní ohně dohasínaly a mezi lidmi zavládlo vzrušené očekávání. Ve chvíli, kdy Lech naslouchal Martinovi a kdy se pomalu rozplývala jeho nedůvěra, stál Čech již po kolena ve vodě a znovu připomínal ostatním, aby do vody nevstupovali dříve, než on sám dosáhne poloviny proudu. A když se celá družina v čele s Martinem a Lechem hnala krajem, Čech postupoval proudem. Řeka nebyla hluboká, vojvoda šel bez zaváhání. Voda byla průzračná. Čech viděl dno pokryté malými valouny. Zde bez větších obtíží projedou i vozy a přejde dobytek. Otočil se a pokynul ostatním, aby ho následovali. Země pod kopyty spěněných koní Lechovy družiny duněla stále ještě příliš daleko. Lech poprvé v životě pocítil strach. Musí lid chránit za každou cenu, i za cenu, která se platí za špatné rozhodnutí jiných, byť by byla sebevětší. Lidé zatím již radostně vstupovali do řeky, jako by se chystali k bezstarostnému koupání. Dobroslav zapomněl na nebezpečí, na Lecha, na jeho ozbrojence a jediné, po čem toužil, bylo mít po svém boku Martina. Stál na břehu s napjatým lukem. Neznámý nepřítel se mohl vynořit odkudkoliv. Je mi líto tvého přítele. Ruka, která Dobroslava pohladila po vlasech, byla těžká a pevná. Bratra, opravil ho tiše Dobroslav. Vedle kroka stáli s hlavou sklopenou Kazy, Teta a Libuše. Pokud se vrátí, vrátí se sám. Lechova rozvážnost je ta tam. Znovu jej ovládla dávná prchlivost. Rozvažoval krok nahlas. Stejně bychom měli na Martina počkat. Zůstane tu úplně sám. Špitla Libuše a nemohla zadržet slzy. Dobroslav by ji nejraději objal. Ty i tvá matka musíte s ostatními, naléhal krok. Kazy i Teta ho prosebně chytli za ruce. Libuše se už na Dobroslava nedívala. Nedívala se na nikoho. Otřela si slzy a napjala luk. Krok vysadil svou rodinu na vůz a vjel do řeky. Přijela do rana. Nastup, Dobroslave, zase jsme poslední. Když se na ní Dobroslav vyčítavě podíval, dodala, on je přivede, Lecha i bojovníky. Na koních lehce přebrodí řeku a doženou nás. Věř jim, věř Martinovi. Další a další vozy vyjížděly do řeky. Bezpečně postupovali za Čechem nevšímavým proudem. Děti nedali jinak, držíce se za ruku svých rodičů, cachtali se vodou. Řeka je přijala, ale pak je zradila. Morana poručila svou černou mocí a řeka musela přijmout do svých vod tisíce jejich hadů, dát jim svou barvu, svou průzračnost. Měnili svou kůži, jak bylo třeba, celý zprůsvitněli, u dna vypadali jako kámen či vodní tráva. Všichni už byli v řece. Dosud ještě nikdo nevystoupil na druhý břeh. Byli uzavřeni vodou ze všech stran. Tehdy hadi zaútočili. Nejdříve se začali ošívat právě děti. Zakrátko už křičeli bolestí a hrůzou. Dospělí byli zmateni, neviděli nic a brzy se zoufalý pláč rozléhal po celé řece. Šířila se panika. Lidé, co stáli uprostřed řeky, se chtěli vrátit, ale obrátit vozy postupující těsně za sebou bylo v řečišti zhola nemožné. Ti, co vstoupili do řeky jako poslední, netušili, co se děje a vrhali se kupředu, aby pomohli svým druhům. Muži se chopili zbraní, připraveni hájit životy blízkých, ale komu se mají postavit? A pak se to stalo. Voda zčernala a hladina se začala bouřit a vlnit, jako by ji vařil. Konečně spatřili svého nepřítele. Stovky a tisíce malých hadů vyrazily do útoku a zakusovaly se do lidí i zvířat.
Ženy s dětmi v náručí se zoufale prodírali k vozům, zatímco muži bojovali s tisícihlavým nepřítelem kolem nich. Hadi jim po kouskách rvali kůži z těla. Pokud se někomu přece jen podařilo trochu se přiblížit ke břehu, vyrazila proti němu taková síla hadů, až ho zahnala zpět do řeky. Malé rudé kapky se rychle začínaly měnit v táhlé krvavé stružky. Hadi útočili vždy v malém šiku 3, 4, vyskočili do výšky, na zlomek vteřiny se ve vzduchu zastavili, snad aby zamířili, pak se smrskli, aby s o to větší silou vyrazili na přesně cílené místo. V ten okamžik jich Dobroslav rozsekl hned několik naráz. Pochopil, že nemá cenu střílet do hadů jeden šíp za druhým. Otcovým mečem přetínal ta tenká, slizká těla, jako by osekával bodláčí. Do rana se oháněla nožem a sekerou. Přitisknuti zády k sobě bojovali matka a syn. Marně se Dobroslav ohlížel na břeh. Černá hadí krev se proplétala s rudou lidskou.

Ještě nebyli ani na dohled a již Klechově družině doléhal zoufalý křik, pláč a volání o pomoc. Nebylo třeba koně pobízet. Obraz, který se před jezdci otevřel, jim zastavil srdce. Po celé šíři řeky probíhal beznadějný boj s tisíci hlavou saní. Nikomu se nepodařilo vrátit na břeh. Napadáni ve vodě i ve vzduchu, lidé stáli či klečeli a bránili život svůj a svých dětí. Někteří už jen odtrhávali ze svých těl hady, co se přisály jako obrovské pijavice. Voda vřela barvou dvojí krve, kterou však nedokázala smísit. Lech vjel do vody, prosekávaje si cestu kluskými těly jako trnitým křovím. Viděl ženu, která již neměla sílu donést své děti do bezpečí na vůz a nyní jen odevzdaně stála, v každé ruce jedno, vysoko nad hlavou, bezmocná proti neutuchajícím útokům černých hadů. Z očí jí tekly slzy, umdlévala. Lech pobídl koně, naklonil se a do každé ruky chytil jedno dítě, doslova je hodil na vůz. Žena vykřikla, jsou tady, Lech se vrátil. Tolik vděku v jediném pohledu. Jak je mohl opustit? Výkřik se odrazil od hladiny a nesl po řece. Lidé úlevně vydechli, už nejsou sami. Postavili se vedle sebe bojovník i ten, kdo osívá půdu, ženy vedle svých nedorostlých dětí a bili se o život. Voda odnášela desítky rozsekaných hadích těl, ale útočníků neubývalo. Lech se prodíral do nitra řeky, kde, jak doufal, nalezne svého bratra živého. Pobídl koně, ale ten hrůzou skameněl. Čech se oháněl mečem jako pravý vojvoda, ale přímo nad ním se právě z vody vynořil obrovský had. Po hřbetě se táhla zubatá dračí ploutev, tělo pokryté plástvemi šupin, jejichž odstíny černé a kovově modré se zbíhaly do ostrých, žlutavých hran. Čech byl tak zaujat bojem, že nic netušil. Drak se vztyčil ve své hrozivosti, hadí hlavu s ostrými špičáky vysunul kupředu, protáhl krk, připraven zaútočit, ale vyčkával. Snad se chtěl pokochat člověčí bezmocností, lidským strachem. Ostatním v hrůze klesaly paže. Čech se zarazil a pomalu se otočil. Obrovská hlava netvora zaplnila veškerý prostor před ním. Sledovali ho velké oči, napůl lidské, napůl hadí, pokryté bílou blánou. Malé šupiny, které pokrývaly celou hlavu, vytvářející tak dokonalou mozaiku, do sebe zajížděly a roztahovaly se jako neproniknutelný štít. Obluda nespěchala. Před Čechem se pomalu obnažovaly dlouhé, tenké, šavlovitě zahnuté zuby, delší než paže dospělého muže. Horní část tlamy se vyklenula vysoko nad ním. Stál před bránou do pekla. Lidé bez dechu sledovali, jak se jejich život hroutí. Lech jim dal naději vyhrát boj, ale s Čechem byli už navždy svázáni. On byl jejich cestou i jejím koncem. Někdy stačí k odvrácení smrtící zkázy zlomek vteřiny. Drakovo zaváhání, ta zlomyslná ukázka převahy, chuť zkázonosného poslání, dalo Lechovi možnost, aby zvrátil osud. Nejdřív musíš zabít mě, Lecha, než ti bude patřit můj bratr, vykřikl. Obluda klidně otočila hlavu, pak dlouze mrkla a mléčná blána se rozevřela. Na Lecha se dívaly žluté lidské oči. Po jeho boku se postavil Martin, ty oči znal. Odejdi, tohle je zmej, její služebník, prosil Lech Martina, ale ten se ani nepohnul. Nemyslel na to, že jeho odvaha má váhu života, který měl před sebou. Obrovská zející jáma vydechla. Zuby, zašeptal Martin. Jak dvě tenké bílé šavle zářily ve zkázonosné tmě. Lech se vztyčil ve třmenech a mohutným máchnutím utěl jeden z nich.
Zmej zasyčel, až se voda rozestoupila. Uťatý zub letěl vzduchem, Martin se po něm vrhl, ale jak se po něm natahoval, spadl z koně a zmizel pod hladinou. Poznal jsi mě, tedy víš, kdo ukončí tvůj život. Vztekle vyprskl Zmej. Lech potřeboval ještě trochu času. Odvrátil Zmejovu pozornost od Čecha, ale Martin se dosud nevynořil. Kdyby se mu nyní vrhl na pomoc, Zmej by je lehce usmrtil oba. Pod vodou Martin otevřel oči a málem svou kořist pustil. To, co se odehrává nad hladinou řeky, je jen zlomek toho, co skrývá voda. Nebyla naděje na vítězství. Řeka byla jako káť plná hadů, plná nenasytných tenkých zubů, od kterých se táhla krev jejich kořisti. Z posledních sil se Martin odrazil ode dna a v zápětí se nadechl. Nerovný boj znovu vzplanul.

Konečně chce ten rubík na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechce a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

0: Posloucháš? Rádio Junior.
1: Myslel jsem, že se ztrácím v moři tvýho času.

0: Rádio Junior.
1: Parkour jeho život, tělo jako chrám, salta a triky.

0: Rádio Junior.
1: Kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila,

0: jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Už jede na.
0: Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Do pole!
0: Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Už jede na.
0: Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák do pole.

0: leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, přitom sebou do kolen. Tak se nediv, kdyby si neměl dopisy.
1: Radio Junior.

0: se chytal. Velký hlupák si a budeš. K rybě zpátky hned teď půjdeš. Řekneš, ať hned bez váhání splní každé moje přání.
1: Koukej tý rybě vyřídit, že chci všechno, rozumíš, všechno.

ženu necky, potom zámek, věci všecky. Nakonec rybářka směla, by vládnout rybce sama chtěla. Rybička se rozlobila, bohatá už dost si byla. Chtěla si však stále víc,

0: tak už to v životě chodí. Nedá se nic dělat, musíme odum dál.
1: Posloucháš Rádio Junior.
2: Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, na okoště cesta jako žádná

že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

0: jeden, pac, stopa, trhej.
1: Poťa, místo!

oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé.

0: I say something crazy? Will you marry me?
1: Can I say something even crazier? Yes!
2: Radio Junior.
3: Nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky, kam bych letěl. A já...

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Když zmerčíte na paloučku hada, jak se sluní na kameni, v listí, kde má vlastně břicho a kde záda, doopravdy nejste si moc jistí, kdo si vezme ke zkoumání klacek. Ten se dozví dozajista, děti, že je lepší včas dostat pár facek, než když na něj had naštvaně vlétí. Pozorně ho pozorujte z dálky, kroutí se, ať kráčí nebo leží.

děti, co bych nikdy za nic nevyměnil, bez čeho se vlastně ani dobře nedá žít. To jsem nikde nekoupil a nikde nevyženil. Kdo to ví, ať odpoví, ať má dušička klid. No ať má